aspoň dokážeš teda krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

zeptej se plameňáku. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

Vlaštovko, leď rychle a teď, nesu tři zlaté groše, první je můj.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let, kdy nechtějí se zpovídat.

z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu. A taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás. Co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Nazdar, že jsem brzk, člověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
1: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
1: Akorát z těstovin a na tu jsem teďko velký machr na fidea.
0: Fakt, já miluju.
1: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladké blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
1: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou, nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to na se naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
1: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého a myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025. Ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
1: Jo, kde? Kde je Klenice?
0: No, fakt, Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
1: Aha, jo, jasně. No tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
1: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. To, myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
1: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, které já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, udělá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: jihlavířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské.

0: práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjí, to vůbec, jako to, to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
0: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
0: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, my já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
0: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
0: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
0: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
0: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
0: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
0: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Co se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
0: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
0: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáte na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
0: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
0: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
0: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
0: fakt,
1: den.
0: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
0: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
0: No.
1: A to se bude smát.
0: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
0: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo, jo.
0: No, já to já vidím. No. Takže Naděnko, držím ti palce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře. Na to jsou jiné, například školy odborné nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě, pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem, teď je ten nejvyšší čas je asi objednávat přes stránky pochoutkovýrok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec. Protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať je lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být voňavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukovanovalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukovanovalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
0: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
0: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže... To
0: já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak, taky ne, to dobrý, ne?
0: Vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
0: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
0: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí, nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
0: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
0: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
1: na
0: záchodě nebo
1: posteli? Před spánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
0: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
0: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo nebo ne?
1: Na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
0: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, kdy jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale tak ale ráno fakt
0: takže
1: jako se probouzím.
0: Půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
0: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
0: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
0: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
0: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
0: Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
0: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
0: takže jsme v celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndaval věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
0: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplně vojnej vodou.
0: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé, nebo za B černé. Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí. Otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času. Posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho. Držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní, a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou, co ona vznikala někdy od 15. století, kdo přišel s ideou stvořit takovou tu krásnou vlastně umělou krajinu.
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravena takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: K Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský, a vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby. Zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a jejich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Šli tou úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažít asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme

0: květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a trysky vytryskovaly do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný, a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky, naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k Pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům, a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami, a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé, s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén. Ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiní, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam vy můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté TG Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví. A ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději, Vladimíre?
1: Já mám rád do návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch prohanou hraničních vrchů ze všech stran. O tam taky vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálů jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup, a také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezizubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přejdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. A tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teď mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitida ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém a vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitida ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv nejenom parodontitida, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně.
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane
2: tak,
1: Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy, takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezi, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů. A potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitida způsobuje úbytek kosti v protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně. A potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát. Já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadá to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý. Takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, ono to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Šeruby na Plzeňsku získali třetí místo v celostátní soutěži Vesnice roku. V Plzni začala oprava dalšího sportoviště. Hokejisté Plzně prohráli na ledě Třince 2-3. Dnes bude polojasno, později zataženo a srážky, teploty do 23 stupňů. Pěkné nedělní ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Třetí místo v celostátním finále soutěže Vesnice roku obsadili v Šeruby na severním Plzeňsku. Od Ministerstva pro místní rozvoj získají dotaci 900 tisíc korun. Vítězem se staly Boršice ze Zlínského kraje, druhou příčku obsadila Vraclav z Pardubického kraje. Výsledky oznámili organizátoři Písečné, která v soutěži zvítězila loni.
2: Celostátní komise letos u finalistů hodnotila mimo jiné podmínky pro život obyvatel, péči o veřejný prostor a krajinu, vzdělávání, infrastrukturu, místní podnikání a také spolkový a kulturní život. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k účasti na rozvoji obcí a také upozornit veřejnost na význam venkova. Ze Všerub Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: V Plzni začala oprava dalšího sportoviště. Po téměř 70 letech se dočká zásadní proměny sportovní klub Petřín. Město na opravy přispěje částkou 17 milionů korun. Oprava se týká fotbalového hřiště, jeho zázemí i cyklistického velodromu. Plzeň o tom informuje na svých webových stránkách. Za oběma brankami vzniknou i nové tréninkové plochy s umělou trávou. Cyklistický velodrom bude mít novou dráhu i mantinely. Ten původní pochází stejně jako fotbalový areál z roku 1958. Celkové náklady na první etapu činí téměř 35 milionů korun. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí, sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka.
1: Sport.
0: Hokejisté Plzně prohráli v předehrávaném utkání třetího extraligového kola na ledě Třince 2-3. Přitom od konce první třetiny dlouho vedli 2-1. Slezané přesto dokázali zápas ve třetí třetině otočit. Plzeň tak po páteční prohře v Olomouci opět ztratila vítězství v závěru. Pokračuje trenér Západu Čechů Jiří Weber.
3: Jsme tam měli nasazení, bojovnost, ale bohužel v těch detailech ten Třinec nám ukázal, jak se hraje závěr zápasu. Mají zkušený tým a my jsme tam jim umožnili nějakýma situacema ten zápas otočit, takže jedeme s prázdnou, co nás hodně teda mrzí, protože se nám to stalo po druhý za sebou v zápase.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku místy zmenšená oblačnost, během dopoledne se zatáhne, později odpoledne a k večeru občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer a během noci srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý, během dne postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na jedničce. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na exitu 67 u Rokycan ve směru na Prahu dejte na nájezdu pozor na nehodu auta se zvěří.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Plzeň. Na úvod se společně vydáme do Krušných hor. Ukážu vám nejstarší šachtovou vápenku u nás. Leží kousek od Loučné pod Klínovcem. Odhalíme tehdejší postup výroby vápna. A po čtvrt na šest se vrátíme do současnosti. Podíváme se na mladé české podnikatele. Živnost si dnes zakládají rovnou v 18. Za 5 let jich přibylo téměř 10 tisíc. Jak obstojí vedle zkušených firem? Dozvíte se.
5: Dobré ráno a Ondřej Kapic.
6: Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly, jedním okem, jedním uchem.

0: Tajemství technických památek. Technických památek.
1: Víte, jak se v Krušných horách vyrábělo vápno pro stavby i zemědělství? Odpověď nabízí nejstarší dochovaná šachtová vápenka v České republice. Je to technická památka, která patřila k největším svého druhu v regionu a která je dnes součástí světového dědictví UNESCO.
2: S průvodcem Matyášem Horským z obecního úřadu Loučná pod Klínovcem vcházíme do vápenky, která stojí mezi Hájem a Kovářskou.
3: Je to v podstatě historická vápenka, kde se vyrábělo a pálilo kusové pálené vápno. Takže z vápence v místním lobu se těžil surový vápenec a tady se z něj získávalo kusové vápno.
2: Milovníkům historie musí zaplesat srdce, pokud tu vidí tuhle stavbu.
3: Je to takový unikát, protože tenhle ten typ staveb se už moc nedělal, zejména opěrný systém, který je tady vevnitř ve vápence. Jsou to klenby, které jsou spíš známý z doby gotiky, kdy se stavěly hrady, ale v polovině 19. století tyhle ty věci už moc se nedělaly.
2: Pojďme si říct něco k historii.
3: Byla postavená v polovině 19. století, byly tady tři pece. První byla postavená roku 1851, druhá roku 1856 a třetí roku 1872.
2: Držíte světlo, které je potřeba, a říkal jste,

0: kopský vápenec, takže tady můžou lidé vidět jednak zbarvení vápence a porovnat i samotnou kvalitu. Tady jsme u vyhrabávacího prostoru, kde už se teda vyhrabávalo žhavé kusové vápno. Bylo tady hrozné horko, ale už při stavbě samotné vápenky v té době nad tím přemýšleli, že pro člověka to bude nesnesitelný. Proto vlastně nad vyhrabávacím prostorem udělali odvětrávací šachtu, která odvětrávala ten největší žár. Tím pádem ten člověk s tímto dlouhým hrablem byl schopen žhavé vápno vyhrabávat.
1: Po dřevěném schodišti jsme se dostali do horního patra.
2: Tak teď se díváme do šachty.
0: Teď se můžeme dívat do šachty skrz topeniště, takže tady v tom topeništi nám hořel oheň a tímto otvorem vlastně šlehaly plameny dovnitř do té samotné šachty. Tato vápenka je taky unikátní v tom, že zde je oddělená vlastně pec a samotné popeliště. To znamená, vápno ve zdejší peci bylo čisté, protože se vyhrabávalo vápno a popel padal vlastně jinam. Tady v prvním patře, ona v podstatě ta vápenka byla i komplexně navržená. Nesloužilo to jenom pro výpal samotného vápna, ale i sklad jako pro palivo. Takže tady, kde stojíme v prvním patře, tak byl sklad pro dřevo. Dřevo muselo být vyschlé, zhruba nařezená je do půl metrových polen a nad náma tady v druhém patře tak byl sklad rašeliny. Takže v této jižní budově se výhradně používalo dřevo a rašelina.
1: Výroba vápna tady skončila ve 20. letech minulého století. Dnes je zrekonstruovaná vápenka přístupná veřejnosti a jako součást hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří připomíná jedinečnou průmyslovou historii Krušných hor. Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Mladých podnikatelů v Česku v posledních letech přibývá. Do podnikání se tak stále častěji pouštějí i čerství dospělí. V jakých odvětvích a jak se jim daří mezi zajetými firmami, povíme už za chvíli. 6:15, 3,5 minuty. Počasí. Ráno může být zejména v jižní polovině kraje ještě i zmenšená oblačnost. Už během dopoledne se ale od severozápadu zatáhne a později odpoledne a k večeru se na řadě míst objeví občasný slabý déšť nebo přehánky. Později večer a během noci budou srážky od severozápadu ustávat a postupně se začne vyjasňovat. Teploty přes den 20 až 23 stupňů, na horách naměří od 15 do 18 stupňů Celsia.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut bude 17:30, posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Ještě neměli ani maturitu, svoji firmu už ale pomalu rozjížděli. K 18 nám si tak dali nejen zkoušku z dospělosti, ale i živnostenský list nebo třeba založení společnosti s ručením omezeným. Studentů, kteří začali záhy podnikat, v posledních 5 letech rychle přibývá. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu je takových firem za posledních 5 let o 40% víc, tedy bezmála 10 tisíc.
1: V hlubokém sklepě Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Holešovicích, plném odložených a nepotřebných věcí, je i místnost plná krabic, vosků, knotů a sklenic. Právě tady totiž 3 studenti pokračují ve firmě, kterou rozjeli už v 16 letech na střední škole, a to ve výrobě vonavých svíček.
2: Začali jsme ambiciozně nakupovat velké zásoby knotů, vosku, skleníček.
1: Vypráví zakladatel firmy Miloš Nováček.
2: Než jsme zjistili, že to není tak jednoduchý.
1: Navíc byly potřeba i vstupní investice ve výši 20 tisíc korun, na které se složili a přispěli i rodiče. V následujících týdnech by rádi svíčky rozšířili i do kamenných obchodů, plánuje Vojtěch Sýs.
3: Až vytvoříme náš poslední prototyp pro denního stojánku, zajdeme například do květinářství.
1: Podnikat na střední škole se spolužáky začal i Marko Veruovič. Tehdy ho zaujala móda, dnes s Gabrielem Mackem vybudovali firmu na 360-stupňový marketing. Od výroby webových stránek přes marketing až po sociální sítě. Už teď má jejich firma hodnotu několika milionů korun a další zákazníci jen přibývají. A někdy jsou z 19-letých podnikatelů překvapení, potvrzuje Veruovič.
4: Jako leknou se a také se jim na tom líbí, že vlastně my máme pohled na tu generaci Z lepší než oni, dokážeme pochopit, co vlastně chtějí.
1: Obě tyto firmy mají jedno společné. Přihlásili se do projektu J-Check, která je v prvních krocích podnikání vedla. Od roku 1992 už touto soutěží pod záštitou ministerstva školství prošly desítky tisíc studentů, pokračuje provozní ředitelka Gabriela Káninská-Rebková a popisuje, jak se mění zaměření firem.
5: Jednoznačně vidíme posun směrem k technologiím a digitálním řešením, ale určitě by sme nepovedali, že študenti opúšťajú klasické produkty a služby. Naopak stále častejšie sa objavuje kombinácia oboch.
1: Mladých podnikatelů navíc v Česku podle dat rezortu průmyslu a obchodu přibývá. Počet těch do 20 let vzrostl za posledních 5 let víc než dvojnásobně, těch do 25 let o 40%. Podle Michala Španěla ze společnosti jenpráce.cz podnikání při studiu už není okrajovou záležitostí.
6: Podle nejnovějšího Guest Global Report 2025, který zahrnuje více než 196 tisíc studentů ze 66 zemí, už vlastní a řídí svůj podnik 3,4% studentů v Česku a u dalších 13,8% je ve fázi zakládání vlastního biznesu.
1: Světový průměr je ale vyšší. Bezprostředně po škole chce v Česku podnikat skoro každý 10. student, za 5 let už každý 3. Barbora Borovská, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Šeruby na Plzeňsku se umístily třetí v celostátním kole soutěže Vesnice roku. První skončily Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala péče o obec a její obyvatele a bohatý společenský život. Druhé místo obsadila Vraclav v Pardubickém kraji. Zimní stadion v Klatovech je připravený na zimní olympijské hry dětí a mládeže. Budou se konat na různých místech Plzeňského kraje příští rok v lednu. V Klatovech se budou odhrávat finálové zápasy. Město a kraj proto nechali stadion zmodernizovat. Místo prodejny vznikly 4 nové šatny se sociálním zázemím a upravily se i další části stadionu, uvedla mluvčí hejtmanství Natálie Vajnarová. V Božím daru dnes začne evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat z více než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje přes 10,5 tisíce případů. Loni to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem stojí podle ústavu hlavně zapojení praktických lékařů do automatického hlášení, ale i prodlužující se sezóna klíšťat. Plzeňští hokejisté ve třetím kole Tipsport Extraligy prohráli na ledě Třince 2-3. Čeští tenisté po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na listopadový finálový turnaj. A dnešní počasí. Zpočátku bude místy zmenšená oblačnost. Během dopoledne se zatáhne, odpoledne a k večeru občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer a během noci ustávání srážek a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Aktuálně nemáme v regionu hlášeny žádné dopravní nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po zprávách Petry Broučkové vám příjemnou neděli 20. září přeje Ondřej Kapic. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Věřím, že náladu vám teď vylepší Ivan Mládek.
2: Jak se dívá slon na nahatýho chlapa a říká, to jsem zdravý, jak se s tím chceš najíst, že? Že nám co jí nestačil ten manžel, že jo, tak to musela táhnout ještě s jeho bratrem, se švagrem a pak s druhým švagrem a pořád jí to nestačilo a tak se sousedem a s druhým sousedem a s domácím a už jí to samotné bylo hloupé, tak šla k lékaři, že, říkala to tomu lékaři, jak to zkusil ten lékař, že taky nic, jo, tak jeho kolega, druhý kolega, Lapiduch, že, tak ten lékař říkal, paní, opravdu, vy jste beznadějný případ a ta paní říká, no prosím se, můžete mi na to dát nějaký papír, tak oni napsali lékařskou zprávu, ta paní přišla domů, její manžel zrovna seděl u stolu, pil kafe a ona takhle přišla, takhle praštila tou lékařskou zprávou před ním na stůl a zařvala na něj, žádná kurva, nemocná jsem, že jo? Znáte ten vtip o té hlavy, jak se těm dvěma alkoholikům narodí jenom hlava, že jo? Ale normálně žije už její 6 let, docela chytrá, jenom hlava. Ty slaví Vánoce, že jo? A teď hlava rozbaluje dáreček a rozbalí to a říká, dopijte už po 6. ke Ježíšku zase kulich. Co to je? Má to 80 nohů a 3 zuby, že? Domov důchodců. Feministky, francouzská, americká, česká hádaj, která víc doma zametá s manželem, tak ta francouzská říká, jednou přišla domů, jo, a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, jo. 14 dní se nic neděje, 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá a koukám, on uklízí, že jo. Americká říká, to nic není. Já jednou přijdu takhle domů a řeknu, víš co, starý, od teďka budeš místo mě uklízet a budeš taky prát, jo. Taky 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá, koukám a on uklízí a pere, že jo. A česká feministka říká, no to nic není. Já jsem jednou přišla domů a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, prát a budeš ještě i vařit, jo. Taky 14 dní nic nevidím a teď už pomalu trošku začínám vidět na pravý oko, že také. Se slyšel, jak ten pán přišel k doktorovi se skrvavenou hlavou, měl úplně rozmácenou na cimprže a ten doktor se ptá, co se vám stalo? On říkal, tak představte si, přijelo mi auto, jo. Pak mi ještě přijela motorka, pak mi ještě přijel autobus, že? Pak mi přijel kůň, pak mi ještě přijela labuť, pak prasa a pak on ještě ty hovada ten kolotoč zastavili, že?
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dobré ráno, minutu po 6:45. Ráno může být zejména v jižní polovině kraje ještě i zmenšená oblačnost. Už ale během dopoledne se ale od západu, severozápadu zatáhne a později odpoledne a k večeru se na řadě míst objeví občasný slabý déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách maximálně do 18.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: No tak pusu mi dej a pojď ke mně blíž.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Na náměstí u kostela v Touškově probíhají od 10 hodin slavnosti chleba a farmářské trhy. Na programu je od 15 hodin pěvecké vystoupení žáků základní školy a od 15.30 ukázka práce mladých hasičů. Památné aleji u minerálky v Tachově se od 11. do 16. hodiny koná tradiční akce Den českého lesa. Na programu je třeba soutěžní stezka pro děti, řezbářská dílna a divadlo. Na náměstí Míru v Domažlicích se koná akce Námko žije. Od 10 do 17 hodin je tam na programu kreativní tvoření, piknik a hudba. Bělská pouť v Bělé nad Radbůzou láká mimo jiné i do městské stodoly, kde od 17 hodin vystoupí kapela SP25. V obci Prádlo se koná pouť a Tylovo prádlo. Akce připomíná 170 let od úmrtí Josefa Kajetána Tyla. Před místní farou od 14 do 16 hodin se uskuteční třeba divadelní a folklorní vystoupení. Dále je také naplánován koncert v kostele a ochutnávka Tylovy polévky. A plzeňská zoo nabízí celodenní program v rámci svých oslav 100 let. Na zájemce čeká hudba, tvoření, dětská stezka nebo mimořádná komentovaná krmení.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň zahájila rekonstrukci historické budovy filtrace ve vodárně za 164 milionů korun. Živnostenská škola v Plané na Tachovsku staví nové učebny a dílny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dnes bude většinou oblačno, později zataženo a přehánky, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Zhruba dva roky potrvá rekonstrukce historické budovy Puš-Šabalovy filtrace v areálu městské vodárny v Plzni na Homolce. Město ji zahájilo tento týden. Budova je stará 100 let a je v havarijním stavu. Na obnovu technické i architektonické památky dá město 164 milionů korun z DPH. V objektu v současnosti fungují rybí sádky. Co tam bude po rekonstrukci, doplní provozovatel sádek Jan Mikač.
3: To, co jsme dělali doteď, takže chov ryb a u toho exkurze zaměřený na seznámení vlastně lidí s provozem téhle budovy. Jak to stavěli, jaký to mělo parametry, jak to vlastně fungovalo všechno, protože když si vezmete, že je to 100 let starý a ono to drží, že se to nemuselo jako rekonstruovat, je to naprosto úžasný.
2: Své prostory postupně zvětšuje střední škola živnostenská v Plané na Tachovsku. Tento týden se žákům otevřely nové učebny pro praktické vyučování. Na praxe můžou docházet do cvičného bytu, ale taky do modelově zařízeného nemocničního nebo hotelového pokoje. Podle vedení školy už začaly i další stavební práce za 66 milionů korun, z čehož 34 milionů pokryje evropská dotace. Vznikají nové učebny nad školní jídelnou v Bezdružické ulici. Rozšiřování školy tak vstoupilo do druhé etapy.
4: Přední škola vybuduje nové učebny a ergoterapeutické dílny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Hotovo bude do konce příštího roku. Z Plané Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: V Božím daru dnes v podvečer zahájí Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat z více než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
5: Uvidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
6: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
7: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor,
6: říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
7: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru, Loučné a Obrvizentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
6: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Plzně prohráli v předehrávaném utkání třetího extraligového kola na ledě Třince 2-3. Čeští tenisté prošli na finálový turnaj Davisova poháru. V kvalifikaci porazili Američany 3-2 na zápasy. Češi v závěrečných dvou hrách otočili vývoj utkání. Jakub Menšík nejdřív ve třech sadách zdolal Sheltona, Jiří Lehečka si pak ve dvou setech poradil s Tienem. Finále Davisova poháru se bude hrát v listopadu v Itálii.
0: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku oblačno, během dopoledne se zatáhne, později odpoledne a k večeru občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý, během dne postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o předpověď na jedničce. Mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni počítejte s uzavírkou ulice pod Vinicemi. Ulice je jednosměrná ve směru centrum Radčice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Šest hodin, pět minut, zprávy jsou za námi, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Plzeňským hokejistům utekl další slibný zápas. Na ledě Třince dlouho vedli, soupeři dokonce nedovolili jeho obvyklou hru. Ztráta v závěru hodně i mě osobně zamrzela. Domácí oceláři ve třetí třetině skóre otočili. Třinec nakonec přeci jenom zvítězil těsně 3-2. Záporočeši tak prohráli po druhé za sebou. Detaily z utkání rozebereme už po čtvrt na sedm.
0: Dobré ráno.

Přesně za 2 minuty bude 6:45, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Je neděle 20. září, svátek má Oleg. Je to ruské jméno skandinávského původu, které znamená svatý či spásu přinášející. Narozeniny dnes slaví třeba grafik a ilustrátor Bohumil Ceplecha, italská herečka Sofia Loren, hokejista Jan Hlaváč, herečka Petra Hřebíčková a také snowboardistka Zuzana Maďarová. Vám všem, kteří dnes máte jakýkoliv důvod k oslavám, hezký den.

0: Elton John a Kiki Dee v nedělním dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Plzeň 6:58. Vám všem hezké ráno, dobrý den. Hokejisté Třince jsou v extralize stále 100%. Vyhráli i třetí zápas v sezóně a opět po obratu ve třetí třetině. Plzeň porazili 3-2. Naopak Západočeši prohráli po druhé za sebou, když vítězství ztratili v závěrech utkání. Více si o tom povíme v našem vysílání už za chvíli.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude většinou oblačno, už během dopoledne se ale od severozápadu zatáhne a později odpoledne a k večeru se na řadě míst objeví občasný slabý déšť.

0: deště nebo přehánky. Později večer budou srážky od severozápadu ustávat a začne i částečně ubývat oblačnost. Odpolední teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut bude půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Stejně jako v pátek plzeňští hokejisté v extraligovém utkání prohráli, přestože měli duel dobře rozehraný. Na ledě Třince vedli dlouho 2-1, ale třinečtí hokejisté dokázali zápas otočit ve třetí třetině a zvítězit 3-2. Přitom Plzeň nenechala oceláře hrát jejich obvyklou hru.
1: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli prvních 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že KC nás podržel v tom zápase a že to bylo 2-1 po druhé třetině.
2: Říkal útočník Třince Andrej Nestrašil a 2-1 to bylo od konce první třetiny až do té třetí pro Plzeň a pochvalu od Nestrašila si vysloužil třinecký brankář Ondřej Kacetl. Ten vychytal ve druhé části hodně plzeňských šancí.
3: Jsme tam měli nasazení, bojovnost, ale bohužel v těch detailech ten Třinec nám ukázal, jak se hraje závěr zápasu, mají zkušený tým a my jsme tam jim umožnili nějakýma situacema ten zápas otočit, takže jedeme s prázdnou, co nás hodně teda mrzí, protože se nám to stalo po druhý za sebou v zápase.
2: Hodnotil kouč Plzně Jiří Weber, že páteční ztráta vedení v závěru utkání v Olomouci se v Třinci opakovala. Naopak Třinec navázal na páteční pozitivní otočku. V pátek otočil s Kometou z 2-5 na 6-5. Tentokrát druhý gól Andreje Nestrašila v utkání znamenal srovnání na 2-2 a následná asistence stejného hráče vítězný gól Romana. Třinečtí opět ukázali, čím dokáží zápasy otáčet.
1: No chtíč, víra, že ta síla v tom týmu je a trošku jsme to přemíchali. Samozřejmě musíme se z toho poučit, nemůžeme spolíhat na to, že budeme otáčet každý zápas, to nejde. Bylo by samozřejmě lepší jít do té třetiny s vedením, ale prostě jaký dny jsou, no, dva zápasy ve dvou dnech, náročný určitě pro nás i pro ně a asi hlava rozhodla pak v té třetí třetině, že jsme si pořád zatím šli a chtěli jsme.
2: Doplnil Andrej Nestrašil, Třinec je po třech zápasech v čele tabulky se všemi možnými 9 body. Z Třince David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Život je šat.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňská zoo slaví 100 let. Od 13 hodin se chystá program s hudebními a tanečními vystoupeními v Lochotínském amfiteátru. Připravená bude i soutěžní stezka, dále komentované prohlídky a krmení v areálu zoo. Na Plzeňsku začne po víkendu další velká rekonstrukce. Ředitelství silnic a dálnic zahájí rozsáhlou opravu téměř kilometrového úseku průtahu a mostu v Hořehledech na jižním Plzeňsku, což je část spáleného Poříčí. Vyjde na téměř 160 milionů korun. Hlavní tak zůstane až do léta příštího roku uzavřený a jezdit se bude přes okolní obce, uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek. V Hanově parku v Domažlicích se provádí odbahnění rybníků. Potrvá až do listopadu. Firma má odvést zhruba 700 kubíků sedimentu. Využitý bude jako hnojivo na polích. Město o tom informuje na svém webu. Práce zahrnují odbahnění horního i dolního rybníka. V těchto dnech se pracuje v úseku Zubřiny od plaveckého bazénu po most v ulici Na Ostrůvku. Karlovarský kraj hledá zhotovitele stavby základny letecké záchranné služby. Hlavním kritériem je nejnižší nabízená cena. Základnu poblíž karlovarského letiště bude tvořit hlavní budova s hangárem pro dva vrtulníky a garážovým stáním pro tři zásahová vozidla s administrativním zázemím. Uvedla to mluvčí kraje Jitka Čmoková. Hokejisté Plzně prohráli v předehrávaném utkání třetího extraligového kola na ledě Třince 2-3. Házenkářky DHC Plzeň prohráli v dopravsta v lize na své palubovce s pražskou Slávií vysoko 21-33. Čeští tenisté porazili v poslední části kvalifikace Davisova poháru Američany 3-2 na zápasy. Reprezentanti prošli na závěrečný turnaj pro 8 nejlepších týmů, který odehrají na konci listopadu v italské Boloni. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku oblačno, během dopoledne se zatáhne. Později odpoledne a k večeru občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 kolem 23. kilometru u Králova dvora ve směru na Plzeň počítejte se zúžením vozovky na jeden jízdní pruh z důvodu prací na silnici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy měla Petra Broučková, neděle 20. září je tady a Ondřej Kapic přeje dobrý den a pěkné ráno. Po skupině Olympik a Petru Mukovi se dětí v anketě Ahoj Rádio zeptáme, co dělá jogín.

0: co dělá jogín?
1: Blbiny. Cvičí jogu.
2: Baletí. Medituje. Bojuje. Je to panáček, který tancuje rap.
3: Je to jaký panáček s penězi?
1: Dělá ty legíny.
4: Dělá legíny.
5: Je to nějaký panáček, který vyrábí ty jogurty.
1: Je to rovnou jogurt?
6: Český rozhlas Plzeň

0: Už za chvíli pro vás budeme mít v dobrém ránu řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude většinou oblačno, už během dopoledne se ale od severozápadu zatáhne a později odpoledne a k večeru se na řadě míst objeví občasný slabý déšť nebo přehánky. Později večer budou srážky od severozápadu ustávat a začne i částečně ubývat oblačnost. Co teploty? Ty dnešní vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách 4,5 minuty po 7:15. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem konečně bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo dostává Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného? Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Za 5 minut bude 7 hodin. Města v našem kraji investovala za poslední 4 roky do dopravy rekordní sumy. Zatímco Plzni a Klatovům už výrazně ulevily nové obchvaty a třeba klatovská městská doprava jezdí úplně zdarma, Domažlice nebo Tachov na klíčové státní stavby dál čekají a bojují s tranzitem v centrech. Pozitivní zprávou pro peněženky obyvatel ale zůstává, že ceny za parkování a jízdné se na západě Čech zvedaly jen minimálně. Další zprávy přinese Petra Broučková už za 4,5 minuty.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Zoo Plzeň dnes slaví 100 let od založení. Domažlice odkoupí pozemky nutné pro dokončení cyklostezky na Chrastavice. Premiér Babiš se dnes sejde s předsedou motoristů Macinkou. Dnes bude většinou oblačno, později zataženo a přehánky, teploty do 23 stupňů. Pěkné nedělní ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Celodenním programem oslaví dnes Zoo Plzeň 100 let své existence. Zahradu založili v září 1926 plzeňští milovníci přírody ze spolku Iris. Už od rána nabízí zahrada mimořádná komentovaná krvení vybraných druhů zvířat. Další dnešní program oslav přibližuje mluvčí zoo Martin Vobruba.
6: Ve 13 hodin se potom těžiště přesune na Lochotínský amfiteátr. Prostřídají se různá taneční, hudební a bubenická vystoupení a show. Nebude chybět například vzpomínání pamětníků nebo křtiny knihy, která byla připravena k tomuto mimořádnému výročí. Navíc poprvé ve své historii má zoologická zahrada pamětní bankovku a pamětní minci.
5: Vstupné do zoo je dnes symbolických 100 korun. Do amfiteátru je vstup zadarmo. Domažlice dokončí cyklostezku na Chrastavice. Jak informuje město na svém webu, zastupitelé už schválili podání žádosti na odkup potřebných pozemků. S pokrytím nákladů by mohla pomoct i dotace Plzeňského kraje.
7: Od konce letošního dubna je otevřený úsek cyklostezky z lokality na Hvízdalce až na vrchol kopce nad Hřbitovem. Chybí tak dobudovat poslední část do Chrastavic. Dva potřebné pozemky ale městu nepatří. Jeden je před rozvodnou ČEZu a druhý v sousedství tamní stanice technické kontroly. Oběma majiteli se ale město dokázalo dohodnout. Z Domažlic Jan Markup, Český rozhlas.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl včera v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. S navýšením motoristé nesouhlasí. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Na ruském velvyslanectví v Praze dnes hlasují Rusové žijící v Česku ve volbách do státní dumy. Volební místnost je otevřená od 8 do 20 hodin. Bezpečnost u ambasády zajišťuje česká policie, která kvůli volbám posílila hlídky. Jde o první parlamentní volby v Rusku od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022.
0: Sport.
5: Házenkářky DHC Plzeň prohrály v doprav lize na své palubovce s pražskou Slávií vysoko 21-33 a ze 4 utkání mají na kontě pouhé 2 body. Velmi nespokojená s výkonem svých svěřenkyň byla po zápase domácí trenérka Jana Bureš-Galušková.
8: Co se stalo, to je otázka, to by mě taky zajímalo, protože celý týden jsme věnovali přípravě. Myslím si, že jsme věděli, co bude Slávie hrát, ale bohužel prostě naše bojovnost vůbec neodpovídala tomu, co jsme natrénovali.
5: Hokejisté Plzně prohráli v předehrávaném utkání třetího extraligového kola na ledě Třince 2-3.
0: Počasí.
5: Dnes bude zpočátku oblačno, během dopoledne se zatáhne, později odpoledne a k večeru občasný slabý déšť nebo přehánky, večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý, během dne postupně mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na jedničce mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: U obce Běšiny na Klatovsku na silnici 27 počítejte s omezením dopravy na jeden jízdní pruh. Provoz je řízen kyvadlově z důvodu opravy železničního viaduktu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, přejeme příjemné a klidné nedělní ráno. Žáky čtvrtých tříd základních škol čeká povinná dopravní výchova. Musí totiž získat průkaz cyklisty. Dopravních hřiště ale stále málo. Na Rokycansku teď mají skvělou novinku. Ve stupně dokončují zbrusu nový areál. My se tam vypravíme po 7:45. Ještě předtím nabídnu detailní pohled na dnešní počasí a také kalendárium s Petrem Jungmanem.
0: Dobré ráno

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
2: Já Tiberius Claudius Drusus z rodu vznešeného.
1: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72.

0: Novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
1: Bojčík, Hlaváč, backhand, go!
0: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Eros Ramazzotti v nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň, krátce po 7:45, přesně 2,5 minuty po 7:45. Dopravních hřišť je málo a žáci základních škol musí pro splnění povinné dopravní výuky často dojíždět i desítky kilometrů. Dobrou zprávou proto určitě je, že jedno úplně nové dopravní hřiště teď dokončují ve Stupni na Rokycansku. Vydáme se tam už za chvíli. Počasí. V jakém duchu se ponese dnešní neděle, to už je otázka na meteorologa Pavla Kopečka, kterému přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá prozatím teď venku za okny krátce po 7:45?
1: Nad celým regionem je většinou oblačno, když na jihu tam je té oblačnosti asi nejméně. Teploty se pohybují od 8 do 12, 13 stupňů Celsia.
0: Máme počítat dnes s nějakými přeháňkami nebo deštěm?
1: Tak určitě nelze vyloučit během, hlavně během odpoledne.

0: a večera očekáváme, že bude přes naše území přecházet studená fronta, ta sebou přinese ještě více oblačnosti a k večeru potom se objeví občasný slabý dešť, po případě přehánky, ale později večer zase budou srážky ustávat a oblačnost se bude částečně protrhávat. Teploty vystoupají nejvýše na 19, 22, případně 23 stupňů a vítr bude vás zpočátku slabý, proměnlivý, během nepostupně mírný od jeho západu až západu a večer se pak bude měnit na severozápadní.
1: Ta studená fronta, jak jste říkal, ona bude mít krátké trvání nebo přinese třeba už očekávanou vláhu v příštích dnech?
0: Tak vypadá to, že těch srážek moc nebude, ale přijde za ní opravdu poměrně citelné ochlazení. Teploty v příštím týdnu by se měly pohybovat určitě pod 20 stupni Celsia, měly by se pohybovat spíše tak v rozmezí 14 až 17, možná 18 stupňů Celsia.
1: Jak bude potom zítra, to rozebereme v našem povídání zhruba tak za hodinu a půl. Těším se na slyšenou, tolik meteorolog Pavel Kopeček. Mějte se hezky.
0: Naslyšenou, pěkný den přeju.
2: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin, téměř 23 minut, přejeme dobré ráno. Výuka na dopravním hřišti není pro žáky čtvrtých tříd základních škol jen zpestřením, ale zákonná povinnost, aby získali takzvaný průkaz cyklisty. Třeba na Rokycansku přitom funguje jediné certifikované dopravní hřiště právě v Rokycanech. Úplně nové dopravní hřiště teď dokončují vedle základní školy ve Stupně na Rokycansku. Vyšlo na 4,5 milionu korun a zhruba polovinou přispěl kraj.
1: Nové dopravní hřiště ve Stupně bude hotové do konce září. Je to vidět už teď, kde jsou tady stezky, cestičky, ostrůvky a patky pro budoucí dopravní značky. Šestiletý Dan, prvňák, budeš jezdit na kole, na koloběžce?
2: Na kole.
1: A značky už znáš?
2: Nějaký znám jenom, ale jenom nějaký.
3: Je tam se to určitě bude líbit, no.
1: Říká Jan ze Stupna.
3: Takže pro ty děti se tady toho dělá spoustu a je to super, jako.
1: Paní Marcela.
4: Přijde mi to dobrý nápad pro děti.
1: Od staveniště se přesouvám přímo do základní školy.
5: Jsme rádi, protože nám to určitě zpříjemní přípravu.
1: Štěpánka Častorálová, využijte druhý stupeň.
5: Je potřeba, aby znali ty předpisy, když už se sami někam vydají, aby teda ta cesta proběhla v pořádku a vrátili se ve zdraví domů.
1: Od roku 2013 mají školy povinnost učit děti, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Proč je systematická výuka přímo na hřišti důležitá, přibližuje krajská koordinátorka BESIPu ministerstva dopravy Václava Ircingová.
6: Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou bez pochyby dopravní hřiště. Na dopravních hřištích výuku zajišťují lektoři, kteří jsou proškoleni BESIPem ministerstva dopravy. Nové dopravní hřiště je pro Rokycansko obrovským přínosem.
1: Další dopravní hřiště plánují třeba v Nýřanech na severním Plzeňsku. Radnice teď jedná s pozemkovým fondem o převodu pozemků a žáci by ho mohli využívat do 2 let.
6: Školám odpadne náročné dojíždění do vzdálenějšího centra, jako jsou třeba Kralovice.
1: Na novém dopravním hřišti ve Stupně budou křižovatky, kruhový objezd, přechody pro chodce, celkem 9 semaforů a 32 dopravních značek. Svým žákům začne plně sloužit na konci září. Ze Stupna na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni začíná nový program pro seniory Cirkus bez věku se zaměřením na cirkusové disciplíny. Pořádá ho Centrum nového cirkusu Cirkulárium. Zástupkyně ředitelky mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem Petra Bláhová uvedla, že si lidé během lekcí můžou vyzkoušet žonglování, práci s obručí nebo třeba balanční cvičení. Aktivity jsou přizpůsobené možnostem seniorů. U Střížovic na jižním Plzeňsku vzniká soustava 7 průtočných tůní. Na pozemcích farnosti Blovice je buduje plzeňské biskupství, aby obnovilo vodní režim krajiny, uvedla mluvčí biskupství Nikola Vejskalová. Tůně zaberou plochu přes 2700 metrů čtverečních. Zimní stadion v Klatovech je připravený na zimní olympijské hry dětí a mládeže. Budou se konat na různých místech Plzeňského kraje příští rok v lednu. V Klatovech se budou odehrávat finálové zápasy. Město a kraj proto nechali stadion zmodernizovat. Místo prodejny vznikly 4 nové šatny se sociálním zázemím a upravily se i další části stadionu, uvedla mluvčí hejtmanství Natálie Vajnarová. Vláda bude zítra schvalovat nové statuty svých poradních a pracovních orgánů. Rady by podle návrhu měly nově zohledňovat závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu po červencovém přesunu úředníků z rad vlády na jednotlivá ministerstva. Plzeňští hokejisté ve třetím kole Tipsport Extraligy prohráli na ledě Třince 2-3. Čeští tenisté po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na listopadový finálový turnaj. A dnešní počasí. Zpočátku bude oblačno, během dopoledne se zatáhne, později odpoledne a k večeru občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S uzavírkou silnice počítejte mezi obcemi Předenice a Netunice na jižním Plzeňsku. Objížďka je v místě značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy s Petrou Broučkovou. 2,5 minuty po půl osmé vám pěkné nedělní ráno přeje Ondřej Kapic. V dalším díle našeho seriálu o významných osobnostech regionu vyrazíme do Sušice za zakladatelem tamního slavného sirkařství.

0: seriál o rodácích a osobnostech západních Čech.
1: Vojtěch Šejnost byl zakladatelem později slavného sušického sirkarství. Jak se tento vyučený truhlář k sirce vlastně dostal a co k tomu předcházelo? Roman Stupka zjišťoval podrobnosti před Šejnostovým rodným domem v Sušici u Jana Lhotáka z tamního muzea.
2: Vojtěch Šejnost se narodil v Sušici v poměrně skromných poměrech, byť v té jeho rodinné anamnéze zase máme i třeba sušické měšťany, takže nemůžeme říct, že by to byla vyloženě chudá rodina. Nicméně Šejnost začínal jako truhlářský tovaryš, který působil ve Vídni, což byla tehdy běžná praxe, posílal to s tím mladé frekventanty řemesla do většího města sbírat zkušenosti.
3: A právě tady začíná příběh později tak slavné sušické sirky. Vojtěch Šejnost se ve Vídni seznámil s Marií Urbancovou a zahořel k ní láskou. Marie dělala služebnou u lékárníka Romera, který vlastnil recept na výrobu sirkové hmoty.
2: Tu připravovala jeho manželka, ta už často trpěla migrénami, takže tu povinnost vyhotovat recept potom svěřila svojí služce, kterou tedy byla Marie Urbancová, no a pak už byl pouze kruček k tomu, aby se ten recept dostal do rukou Šejnostovi.
4: Čili taková malá průmyslová špionáž.
2: Je to tak, ano.
4: Takže když se vrátil zpět, tedy do Sušice, co se dělo dál?
2: No pak následovala dosti složitá anabáze, protože Sušice v květnu roku 1839 vyhořela a najednou Šejnost v říjnu 1839 přichází na radnici, že chce povolit výrobu sirek ve městě.
4: Paradox.
2: Což je celkem kontroverzní, nicméně magistrát se zachoval velkoryse, to povolení mu udělil, nicméně Šejnost, přestože byl pracovitý, tak nezvládal uspokojovat poptávku, takže nakonec se spojil s židovským obchodníkem, který mu zajistil kapitál a ta spolupráce dovedla až tak daleko, že tady byla na počátku 40. let založena vysloveně továrna na výrobu sirek.
4: Víte, kdo to byl Vojtěch Šejnost?
5: Ano.
4: Tahle má ten rodný dům, co
5: ano,
4: o něm víte?
5: Ano, co o něm vím, že je to vlastně zakladatel sirkařský továrny tady v Sušici. No a pak to bylo v Sole, no a pak bohužel po roce 89 vlastně to tak prodali, mám dojem, to Solo.
6: Myslím,
5: jo,
6: že...
5: Tak už se tady vůbec sirky bohužel nevyrábějí.
3: Ale abychom úspěch Vojtěcha Šejnosta neviděli jenom v loupeži receptury, po založení továrny například přemýšlel, jak sirku zbavit její jedovatosti.
2: On se snažil víceméně použít buď tady nějakou méně agresivní formu fosforu, anebo vyloženě vyvinout bezfosforové zápalky nebo roužátka, jak se říkalo místním žargonem. Takže ano, takové vynálezy on měl, stejně jako třeba různá vylepšení, pokud jde o výrobu. V muzeu Šumavy v Sušici jsou uloženy stroje, které připomínají na tu první výrobu, ale právě díky Šejnostovým zlepšovákům se v podstatě velmi rychle dařilo tu výrobu zkvalitňovat a zefektivňovat.
3: Pozdější firma Solo, vznikla ze Šejnostovy továrny, dosáhla vpravdě celosvětového úspěchu. Její výrobky se svého času vyvážely do 50 zemí. A připomeňme, co bylo na začátku. Vztah Vojtěcha Šejnosta s Marií Urbancovou, které se náhodou dostala do ruky ta základní směs.
4: Čili za kvalitní a velké české nebo sušické sirkařství může Urbancová.
2: Dá se to tak říct ovšem.
3: Ze Sušice Roman Stupka, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: 3:45, 2,5 minuty. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude většinou oblačno, už během dopoledne se od severozápadu zatáhne a později odpoledne a k večeru se na řadě míst objeví občasný slabý déšť nebo přehánky. Později večer pak budou srážky od severu ustávat. Teploty dnes se do 23 stupňů, na horách maximálně 18.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: O tom, co se naučil ve škole, teď něco málo poví Bolek Polívka.
2: Vizovice, já jsem studoval ještě střední školu ve Vizovicích.
3: Tam nebyli pomocníci.
2: Tam nebyli, to byla elitní střední škola, kde bylo skoro víc profesorů než žáků. To je jedna z nejlepších zrušených škol. No a tam jsem študoval, tam jsem maturoval. V 18 letech jsem opustil svoje rodné město a ještě donedávna jsem větší část svého života prožil ve Vizovicích, než kdekoliv jinde. Teď už to není pravda, páč, už mám těch 40, takže 22 a 18, jo. Teď už jsem prožil 22 let jinde než ve Vizovicích. Takže to bylo v Brně, potom to ještě víte o Bolkovi, že vystudoval Janáčkovou akademii muzických umění v Brně a že hrál potom v divadle Na provázku, kde hraje dosud.
4: Jak k tomu
2: došlo, že jsem se stal hercem? Ivan Vyskočil říká, že je snadné se stát hercem, že divák se stane vlastně hercem skokem. Že skočí na jeviště a je z něho herec. Se ocitne v tom prostoru magickém jeviště. Takže otec vlastně, no to je zase ten tatínek, který to podporoval, protože maminka opravdu o tom nechtěla ani slyšet, protože jsem se dobře učil na té zrušené škole. A teď ona chtěla, aby byl doktor. Dávala mě skalpel do ruky a říkala, jdi. A otec ale to podporoval velmi nenápadně, protože přece jenom byl. Maminka byla mladší, takže byla ve většině. A otec ale říkal, jak to zkusí, a ona ne, co by to zkoušel, komedia to nebude, takže vlastně se opakovala jaksi historie mýho otce, který ho prostě zničil vlastně jeho profesionální dráhu, potulný komedian. Měla zničit jistá moje přítelkyně a kolegyně z divadla Večerní Brno, která študovala Jamu, a Ranka Lapešová se jmenuje, a ta měla přijít k nám a měla mě vysvětlit, jak je to těžké být hercem. Pak mě taky napadalo, že herci musí být hezcí. To maminka tam prostě mezi ty lidi rostou se, aby mě jsem tam upozornil, že nejsem hezký jako třeba ten Delon nebo tak. A já jsem odolal, nakonec jsem udělal zkoušky. Připravoval mě pan Jeřábek, který byl z Gottwaldovského divadla pracujících, mě připravoval, vybral mě monology, já jsem se naučil poctivě. A ty zkoušky jsem jakýmsi zázrakem udělal. A pak jsem čtyři roky studoval na Jamu. Kde mě učili mluvit, to se jim nepovedlo. Kde mě učili chodit jako herci, prostě se musí pohybovat jistým způsobem po jevišti, co se jim taky nepovedlo. Kde mě učili, že dítě nepatří na jeviště a zvířata nepatří na jeviště, to se jim taky nepovedlo, protože používám zvířata dětí velmi často ve svých hrách. No, zkrátka mě učili, abych nevadil na jeviště. A mě baví vadit.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Případů nákazy lymskou boreliozou je oproti loňsku skoro dvojnásobek. Začala první etapa proměny sportovního areálu SK Petřín v Plzni na Slovanech. Dnes bude většinou oblačno, později zataženo a přehánky, teploty do 23 stupňů. Hezkou neděli. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Přibývá nakažených lymskou boreliozou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to bylo zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Héniga z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli i prodlužující se sezóna klíšťat.
3: Může za to jednak na brzký nástup jara, klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezony.
1: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejen v lese, ale taky v městských parcích, na zahradách nebo na hřbitovech. V Plzni na Slovanech začala rekonstrukce sportovního areálu SK Petřín. Výrazné proměny se dočká po skoro 70 letech. Město Plzeň přispěje klubu na opravy přes 17 milionů korun, potvrdila mluvčí magistrátu Eva Barborková.
4: Cílem toho projektu je zrekonstruovat sportovní areál. Ta rekonstrukce zahrnuje zejména renovaci fotbalového hřiště a opravu cyklistického velodromu. Ta realizace projektu je rozdělena do dvou etap, přičemž poskytnutá dotace řeší finanční podporu první etapy.
1: Dalších skoro 18 milionů korun pokryje dotace od Národní sportovní agentury. Plzeňský kraj zrušil výběrové řízení na stavbu nového pavilonu v nemocnici v Klatovech. Příprava projektu trvala zhruba 4 roky a stavba má podle něj stát 500 000 korun. Do soutěže se ale přihlásil jediný zájemce. Proto teď chce hejtmanství nechat ceny aktualizovat a vyhlásit výběrové řízení znovu, potvrzuje ředitel klatovské nemocnice Ondřej Provalil.
5: Mohlo se stát, že došlo ke změně cen stavebních materiálů, služeb doprovodných, minimální mzda se zvedla v mezičase, tak ten projekt necháme posoudit nějakým externím projektantem a potom vyhlásíme veřejnou zakázku znovu s tím, že nově byl návrh asi o cca 100 milionů víc.
1: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají taky

0: bilaterální jednání se státníky z dalších zemí. Sport. Hokejisté Plzně v předehrávce třetího kola Tip Sport Extraligy prohráli na ledě Třince 2-3. Čeští tenisté v kvalifikaci Davisova poháru porazili po roce Američany znovu 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj do italské Boloni. Počasí. Dnes bude zpočátku oblačno, během dopoledne se zatáhne, později odpoledne a k večeru občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Fouká slabý, během dne postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
3: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 27 u obce Vrhaveč na Klatovsku směrem na Neznašovi se pohybuje kráva na silnici. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je neděle 20. září, 8 hodin 5 minut. Dobrý den s Českým rozhlasem Plzeň. Celkem dva počiny z našeho kraje usilují o památkářského Oscara. Nominaci získal sborník Klatovského muzea i zachráněná historická cihelna v Boubíně. Hlasovat pro ně můžete i vy. Detaily se dozvíte před 8:30. Už po Iloně Čákové a kapele Rangers dorazí Martin Písařík s rubrikou Co v učebnicích nebylo. Dnešní hádanka zní, který brouk v Česku je vůbec nejvzácnější. Já to nevím. A vy?
5: Dobré ráno a Ondřej Kapic.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: přes 30 památek letos usiluje o takzvaného památkářského Oscara, tedy cenu Patrimoniumu pro Futuro. Jsou mezi nimi i dva zástupci z Plzeňského kraje. Více se dozvíte už za chvíli. Před půl minutou bylo 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Zpočátku má být většinou oblačno, už během dopoledne se ale od severozápadu zatáhne a později odpoledne a k večeru se na řadě míst v kraji objeví občasný slabý déšť nebo přehánky. Později večer budou srážky od severozápadu ustávat a začne i částečně obývat oblačnost. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Jak bude zítra, to s Pavlem Kopečkem probereme zhruba za půl hodiny.

0: Český rozhlas Plzeň, 8:45, 4 minuty. Památkáři hledají nejlepší projekty péče o památky a hlasovat pro ně může i laická veřejnost. Na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro Futuro, takzvaného památkářského Oscara, je letos nominovaných přes 36 památek a počinů v oblasti památkové péče, a to z celé republiky. Dvě z nich z Plzeňského kraje. Sborník Klatovského muzea a obnova strojní historické cihelny v Boubíně, které hrozila demolice. V roce 2021 ji ale koupil nový majitel a vrátil jí její původní podobu, i když prvotní záměr měl úplně jiný.
1: Celý ten areál je kulturní památka. A ty tři budovy jsou taky kulturní památka. Hmm.
2: A to už mi vysvětluje majitel tohoto areálu, soukromý zemědělec Miroslav Boček.
1: Je to vlastně strojní komorová cihelna. A je to jediná takhle dochovaná komorová cihelna v České republice.
2: Když se podíváme tady na tu první budovu, u ní je obrovský komín, je nádherně nabílená, zdi vidím, ty mají tak metr a půl.
1: Ano, to jsou. Ano, pojďte dovnitř, tam jsem první objekt, byla ta vlastní dvoukomorová pec.
2: Aha, takže jsme jako v peci.
1: A teď jsme přímo v té jedné peci, tady se naskládalo zhruba 10,5 tisíce cihel, které se potom vypálily.
2: Takže z té vede ten 17-metrový komín. A co ty další dvě budovy?
1: Ty kolny byly na sušení cihel. Celý ten výrobní proces byl takový, že od jara do podzimu, kdy to bylo možné, se lisovalo a dávali se sem do kolen, aby se sušily cihly. Na podzim se kopalo ta hlína, aby přes zimu přemrzla. V zimě se pálilo a na jaře se začalo zase lisovat cihly do forem.
2: No, vy jste soukromý zemědělec, toto je oprava historické památky.
1: Prvotním cílem vlastně nebylo vůbec záchrana památky. Jo, já jsem scháněl objekt na uskladní zemědělské techniky.
2: Kdy tedy padlo to rozhodnutí, že ne, že to prostě opravíte do toho původního stavu?
1: V průběhu té stavby. Já to rozhodnutí prostě vyšlo tak nějak jako postupně. No. Já měl štěstí na lidi.
2: Vy jste tady z Boubína, takže vlastně Boubína, vy tu stavbu znáte od malinka.
1: Jo, určitě. Vlastně ještě i pamatuju ten provoz. Ten se skončil v 85. roce, takže ještě i já pamatuju ten provoz jako malý dítě. Nejhorší bylo ale vyklízení. Tady to všechno, to bylo úplně totálně zarostlý. A tam v té kolně bylo tolik bordelů, že tam taky nebylo možné projít.
3: Hmm. A spoustu práce vlastně.
2: A kdy jste si při svojí práci ještě našel čas tady na to teda?
1: Taky takhle vyšťavený jsem tam v životě nebyl. Ty 4, vlastně 5 let, skoro 2025 vlastně, jsme končili 20. prosince, to si pamatuju, a já jsem nechtěl asi 2 měsíce, 3 měsíce cihelnu vůbec vidět.
2: Ale když se dneska podíváte jako na to, co jste dokázal, tak...
1: Jo, je to hezký, je to dobrý pocit, no. Ale říkám, něco mi to vzalo, něco mi to dalo.
2: A když teda říkáte, že to bude funkční, zkusíte někdy tady vypálit nějakou cihlu?
1: Vypálit nevím, ale zatopit určitě.
2: Opravená cihelna má dnes podobu z roku 1936, včetně strojního zařízení. A nominovaná je na cenu Patrimonium pro Futuro. Národní památkový ústav je vyhlašuje od roku 2014 a dosud ocenil přes 100 zachráněných památek, říká mluvčí památkářů Markéta Slabová.
4: Vznikla proto, abychom mohli ocenit nejen samotné památky a jejich obnovu, ale především konkrétní lidi, kteří se o jejich záchranu, restaurování, obnovu nebo prezentaci zasloužili.
2: A tuto odbornou cenu doplňuje i anketa Památky děkují. Lidé v ní můžou nominovaným projektům posílat své hlasy online. Z Boubína Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňská zoo slaví 100 let. Od 13 hodin se chystá program s hudebními a tanečními vystoupeními v Lochotínském amfiteátru. Připravená bude i soutěžní stezka, dále komentované prohlídky a krmení v areálu zoo. Na Plzeňsku začne po víkendu další velká rekonstrukce. Ředitelství silnic a dálnic zahájí už zítra rozsáhlou opravu téměř kilometrového úseku průtahu a mostu v Ořehledech na jižním Plzeňsku, což je část spáleného Poříčí. Vyjde na téměř 160 milionů korun. Hlavní tak zůstane až do léta příštího roku uzavřený a jezdit se bude přes okolní obce, uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Cestovní kancelář Čedok rozšíří lety z Karlových Varů. Kromě turecké Antálie nabídne příští léto přímé spojení do Albánie. Čártrové lety do Tirany budou fungovat každý čtvrtek od 22. července do 23. září. Obyvatelé západních Čech tak budou mít další možnost kam na dovolenou přímo z Karlových Varů, uvedla mluvčí Čedoku Klára Divíšková. Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek má být o jednotky miliard nižší než původně navržených 389 miliard korun. Koalice chce další peníze ušetřit změnami zákonů. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se to ale nedotkne výdajů na obranu. Fotbalisté Plzně dnes nastoupí do utkání 9. kola šance ligy v 18 hodin na stadionu Pražské Slávie. Motocyklista Filip Salač vyhrál ve třídě Moto2 kvalifikaci na velkou cenu Rakouska. Do Grand Prix, která na okruhu ve Špilbergu začne popolední, tak český reprezentant vystartuje z prvního místa. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku oblačno. Během dopoledne se zatáhne, později odpoledne a k večeru občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 u Chrášťan před Prahou počítejte se zúžením vozovky z důvodu prací na silnici.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po zprávách Petry Broučkové vás zdraví Ondřej Kapic a přeje příjemné ráno. Před námi je slovíčkaření s Romanem Stupkou. Tak dnes to bude hotové martýrium.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Martýrium. Zkráceně to znamená velké utrpení a v současném významu nejen fyzické. Základ je v řeckém slově martyr, což byl původně svědek u soudu. Platilo to ještě v Novém zákoně. Až při pronásledování křesťanů se význam posunul. Kdo vydá svědectví o víře i za cenu smrti, je martyr neboli mučedník. Jeho smrt je pak martýrium. Křesťané prohlašovali, my dosvědčujeme Krista celým svým životem i smrtí, jsme jeho svědkové. A Římané tento do té doby právní termín otočili proti nim. Když si svědčil pro Krista, popravili tě. Tak se ze svědka stal mučedník. Známá je ovšem ještě jedna teorie, která se odvolává na řeckou mýtickou postavu jménem Marsyas. Ten podle bájí vyzval na souboj v hudbě samotného Apolona. Prohrál a za trest byl stažen z kůže zaživa. Těžko si představit větší fyzické utrpení.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jennifer Rush dospívává v nedělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň půl minuty před 8:45.
1: Počasí.
0: Na to je čas přivítat ve vysílání opět meteorologa Pavla Kopečka. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Jaké nás dnes čeká počasí dle nejnovější předpovědi?
2: Tak očekáváme, že té oblačnosti bude přece jenom poměrně hodně a ještě ji bude od severozápadu přibývat. Odpoledne a k večeru potom bude se na té frontě, která bude přes naše území přecházet, vyskytovat občasný déšť, popřípadě přehánky, a později večer potom budou srážky ustávat a oblačnost by se měla částečně protrhat. Teploty vystoupají nejvýše na 19 až 22, případně 23 stupňů a vítr bude mát zpočátku jenom slabý, během dne pak postupně mírný od jeho západu až západu a večer se pak bude měnit jeho směr na severozápadní.
0: Takže ty dnešní přehánky budou opravdu lokální. Může se stát, že někde třeba vůbec nezaprší?
2: Je to tak, může se to opravdu stát, že někde vůbec nezaprší a někde těch srážek může být i poměrně hodně, až do 5 mm.
0: Zítřejší den přinese také nějaké přehánky?
2: Tak vypadá to, že by i během zítřejšího dne se mohla objevit nějaká slabá přehánka, ale už to bude spíše výjimečný jev. Na obloze očekáváme hlavně během večera a noci téměř jasnou, skoro jasnou oblohu. K ránu pak by se mohla vytvořit nějaká mlha. Během dne potom bude převažovat spíše proměnlivá oblačnost a může být teda i nějaká ta slabší lokální přehánka. Teploty po ráno se budou pohybovat poměrně nízko, a to od 9 do 6 stupňů, během dne pouze do 17-18 stupňů Celsia.
0: To znamená, to už je ten vliv té studené fronty.
2: Ano, je to tak. Během příštího týdne to vypadá, že teploty 20 stupňovou hranici by překročit neměly, snad až příští neděli.
0: Dodává meteorolog Pavel Kopeček. Děkuji za informace a přeji pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Typy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Typy pro volný čas.
3: Na náměstí u kostela v Tůškově probíhají od 10. hodiny slavnosti chleba a farmářské trhy. Na programu je od 15 hodin pěvecké vystoupení žáků základní školy a od 15.30 ukázka práce mladých hasičů. V památné aleji u minerálky v Tachově se od 11. do 16. hodiny koná tradiční akce Den českého lesa. Na programu je třeba soutěžní stezka pro děti, řezbářská dílna a divadlo. Mělská pouť v Bělé nad Radbůzou láká mimo jiné i do městské stodoly, kde od 17 hodin vystoupí kapela SP25. V obci Prádlo se koná pouť a Tylovo Prádlo. Akce připomíná 170 let od úmrtí Josefa Kajetána Tyla. Před místní farou od 14. do 16. hodiny proběhne třeba divadelní a folklorní vystoupení. Dále je také naplánován koncert v kostele a ochutnávka Tylovy polévky. Plzeňská zoo nabízí celodenní program v rámci svých oslav 100 let. Na zájemce čeká hudba, tvoření, dětská stezka nebo mimořádná komentovaná krmení. A Lobkovický zámek Křimice zve na koncert v rámci Haydnovo hudebních slavností. Od 19 hodin diváci uslyší čembalo a flétnu. Hezkou neděli.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Vláda by měla zítra finálně schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Novou přeshraniční linku mezi Tachovskem a Bavorským příhraničím lidé nejčastěji využívají pro cesty do Bernau, Tachova nebo Svědců. Dnes bude většinou oblačno, později zataženo a přehánky, teploty do 23 stupňů. Pěkné nedělní dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard korun klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dříve zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice rozhoduje o rozpočtu chaoticky.
2: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
0: Už čtvrt roku můžou cestující využívat přeshraniční autobusovou linku z Tachova do bavorských měst Bernau a Tirschenreuth. Jezdí několikrát denně v obou směrech a financují ji samosprávy na obou stranách hranice. Jaký je o linku a zastávky na trase zájem, shrnul Martin Fencel ze společnosti Poved, která v Plzeňském kraji organizuje veřejnou dopravu.
3: Cestující už si naštěstí tu cestu našli, sledujeme vytíženost těch spojů a je vidět tam ten postupný růst. Nejčastější cesty z Tachova tak jsou do Svědců, k jízdárně nebo do Bernau. Naopak z Německa ty lidé jezdí nejčastěji přímo do Tachova.
0: Odbahnění rybníků v Hanově parku v Domažlicích potrvá do listopadu. Firma, která v lokalitě pracuje, má odvést zhruba 700 kubíků sedimentu. Město o tom informuje na svém webu. Práce zahrnují odbahnění horního i dolního rybníka. V těchto dnech začala firma vybraná povodím Vltavy s přípravnými pracemi na téměř 1,5 km dlouhém úseku Zubřiny od plaveckého bazénu po most v ulici Na Ostrůvku. Sport. Házenkářky Plzně prohrály v československé interlize se Slaví Praha po špatném výkonu 21-33. Nejlepší střelkyní domácích byla z 8 góly Viktorie Vrbková. Kapitánka DHC Linda Galušková postrádala u výkonu svého týmu potřebné nasazení a emoce.
4: Nevím, čím to bylo, asi důraznosti v obraně. Nešli jsme do toho, tak jsme do toho měli jít a bohužel nám holky ze Slávy odskočily a pak už se to jenom vezlo s tím. Bohužel z naší strany to bylo strašně mrtvý a vůbec na něco bylo s holkama. Byl tam jeden náznak v prvním poločase, když jsme to stáli na 2 góly, bohužel pak jsme dostali 3 rychlí a už jsme byli zase tam, kde jsme začínali, takže tam už asi potom hlava zapracovala a nebyli jsme schopní. Počasí.
0: Dnes bude zpočátku oblačno, během dopoledne se zatáhne, později odpoledne a k večeru občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Fouká slabý, během dne postupně mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: U obce Běšiny na Klatovsku na silnici 27 počítejte s omezením dopravy na jeden jízdní pruh. Provoz je řízen kyvadlově z důvodu opravy železničního viaduktu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň uvádí neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka.

0: Ďakujeme.
1: Díky moc.
2: Posloucháte Neočekávaný dýchánek. Na jevišti divadla Alfa je skupina, která právě teď dohrála tuhle tklivou píseň pro manžele. Tady je Honza Čenský a Dana. Dana tady vystavuje své obrazy, které jsou ale opravdu půvabné, krásné, milé, plné poezie.
3: A lze si je koupit?
2: Řekla paní doktorka Marie Formáčková, ano, která se vnutila do našeho pořadu. Já jsem rád, že je tady. Jako přijde další host v tuto chvíli. Ti hosté, kteří tady byli v první části, tady zůstávají. A přijde další host, kterého taky nemusím. Jako toho Čenskýho, jo? Protože já když si s nima povídám, a to jsem si vzal boty aspoň na trochu větším jakoby podpadku, ne moc, ale tak já mám ústřel, že furt koukám takhle nahoru. A přitom jsem normálně rostlej. Oni jsou přerostlí, že jo? A teď přijde někdo, o kterém si myslím, že je ještě snad větší než ten Honza Čenský. Ale zase na druhou stranu, je to fajn chlap, je to zase takový ten typ toho jako čestného, rovného člověka. A hlavně je to autor těch milých 6 obrázků na druhé straně našeho jeviště, tedy po mé levici. Patří k legendám našeho diskotékového průmyslu, patří k legendám našeho fotbalu. Vy už jste ho tady viděli, tady už někdo řekl jeho jméno. Petr Salava!
1: Dobré ráno, přátelé. Já jsem jako dítě vstával s rytmickou skupinou Jana Kalába, takže
2: to já taky.
1: Mohu samozřejmě rád to dělám, zdravit. Dobré ráno, přátelé.
2: Ale to máš pravdu. Pamatujete si ještě na to, jak byla ta znělka vždycky? To bylo úplně, že mě to vybudilo, to já jsem tehdy stával.
1: Jako bylo teda to v 6.30
2: že jo, to
1: a
2: jsem
1: bylo to neskutečně nepříjemné, protože jsem muselo cvičit ráno.
2: No, hele, a nepamatuješ si ještě jenom motiv té znělky? To bylo
1: naštěstí ne.
2: Ale že by se to možná, kdyby to bylo hezký, že jo? Jak byste si zacvičili ráno?
4: Jo. Tak si zacvičíme teď.
2: Jo, teď si zacvičíme. Prosím tě, ty jsi ale taky takový jako člověk, který tomu sportu si věnoval vlastně celý život, že jo? Teď ty, to není jenom fotbal, ne? Ty máš za sebou úspěchy i v jiných, jako, nebo neúspěchy i v jiných.
1: Já mám neúspěchy v mnoha sportech, jo. Ale sporty jsem provozoval celý život, ten fotbal samozřejmě nejdéle, protože i Honza je členem Amfory. Máme letos 52 let, přátelé, je to neskutečné.
2: Hele, a počkej, 50, no jo, no tak hezký, no. A o co jako je ten Honza lepší než já, nebo tak? Ty tam máš z kamene, hlože, a proč ne, Janča, říct?
1: Podívej, jako dorostenci musí umět čekat.
2: Ty člověče, ty mě přijdeš na pohřeb a budeš říkat, tak jsi se nedočkal, viď?
1: No, někdy se to, Péťo, stává.
2: Jo, ale já jsem myslel, že už to balíte nějak, ne?
1: No, my jsme to zabalili, přátelé, 28. září roku 2024 velkým zápasem ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany. Vypadalo to, že se fakt loučíme, rozdali jsme drezy, míče, úplně všechno.
2: Ježíš, proč se mě nepozvali, já bych si taky vzal. No.
1: To nás teda nenapadlo, ale já ti nějaký dres seženu. No, v každém případě asi po měsíci mi začaly chodit zprávy od kamarádů z Amfory, jako hele, není to škoda, když ještě chodíme, když někteří i běháme, žijeme. No tak jsme to prodloužili a udělali jsme to tak, že v roce minulém i v tom roce letošním hrajeme jenom 3 výjimečné zápasy. Všechny mají charitativní podkres, protože my pomáháme, komu můžeme. A jedeme dál. Samozřejmě už to není sprint, že Honziku, je to už trošku poklusávání, u některých jenom chůze, ale jsme, přátelé, v pohybu.
2: To je hrozný, ale třeba Jirka Krampola si s váma nehrál nikdy, ne?
1: Ne. S Jirkou jsme se setkali na Antuce v rámci některých tenisových turnajů, ale jinak on nebyl tak dobrý fotbalista.
2: Ne, a on ani nebyl jako moc rychlej, já si pamatuju.
1: To my nejsme taky, ale On o to ani neprojevil zájem, Jirka.
2: Jo. No vidíš, já jsem ti dával 200 korun takhle, jako aby si nikdo nevšiml a ty jsi mě stejně nevzal.
1: Málo.
2: Jo, tak.
1: Já rozumíš, já jako malíř, to nepotřebuji 200 korun.
2: No to je pravda. K tomu se dostaneme. Krampol, to bylo, myslím, ty jsi určitě hrál Strýčka Jedličku, turnaj Strýčka Jedličky někdy, že jo?
1: Několikrát.
2: Že jo, no. A tam myslím, že tam byl nějaký rozlícený člověk, protože Jirka už tehdy jo, tak jako, už to tak jako dochodil vždycky ten míč a málo kdy už ho jako stačil a někdo mu říkal tam nějaký starší, běhej, Krampol. A on říkal, běhám. A on říkal, pane Krampol, já rychleji sedím, než vy běháte. No, prosím tě, tak já vlastně, abych na to nezapomněl, musím jít k těm 6 obrázkům, které si přinesl. Já nevím, jestli jsi to poslouchal, Dana. Ale
1: Péťo, u mě to jde na dálku, tam není taková emoce, protože my to máme rozdělené. My s Danou vystavujeme společně. Máme před sebou další 2 výstavy v letošním roce a máme to rozdělené tak, že ona má obrazy a já mám obrázky. Když mě bylo 60, tak moje manželka Adelka dala tip manželům štědrým, Evičce a Karlovi,

0: To udělám nerad, ale udělám to.
1: Musíš.
2: Vážení přátelé, nepovažuji se za pravého malíře a moje výtvory nenazývám obrazy, ale obrázky. Mám rád barvy a proto jsou moje plátna hodně veselá a barevná. Našel jsem si svůj osobitý styl a mám radost, že se moje naivní tvorba líbí. Při trošce fantazie spolu procestujeme kus světa. Petr Salava.
1: Je to tak?
2: No a Peťo, a co to znamená, že procestujeme kus světa? Mohl by si nám, vezmeme to od toho prvního dolního od nás, jo, obrazu, to je kus světa?
1: To
2: taky?
1: Je kus Prahy, to je kus Prahy, aha. Nad tím je město, které se jmenuje Bossa, to je na Sardinii.
2: Bossa na Sardinii?
1: Bossa, s jedním S. Aha. Pak vedle je Káhera, to je moje oblíbené téma, pod tím je Praha, pak je Tábor, kam se s Danou Čenskou chystáme 1. dubna otevřít další výstavu a potom je italské letovisko Caorle, město, které je opravdu takhle nádherně barevné. Takže já neobkresluji žádné pohlednice, je to vždycky můj pohled a samozřejmě mě to hrozně baví, takže pokud vás to neuráží, to mi úplně stačí, děkuju.
2: Já ti něco řeknu. Já nechci snižovat tvoji tvorbu. To už ani nejde, ale... trapnej vtip, já vím, ale... Hele...
1: Nikdo se nesmál.
2: Já když se dívám na tvoje obrázky, tak opravdu mám chuť vyrazit se na ta místa podílet. Fakt. Jako z těch obrázků čiší jako vztah k tomu místu, ale taky velká radost, že jsi tam byl, že jsi tu krásu viděl a že ji můžeš předat. A to fakt nechci být knižní nebo literární čítankový. Já z toho ten pocit prostě mám. Jako je mi dobře, když se na to dívám. A říkám si, Petře, až si jednou ušetříš, pojedeš do Prahy.
1: No a nebo, přátelé, druhá varianta, Petře, když si jednou ušetříš, tak ho můžeš mít doma.
2: Horší varianta.
1: Já vím, že s tím si nepočítal.
2: Prosím tě, jenom já vím, Petra už unavuje mluvit o amfoře, jo, protože kdykoliv, kamkoliv Petr přijde, tak všichni pominou snad 40 let diskoték. To je,
1: ty jsi byl... 46.
2: To tě ještě ani není, ne?
1: 46 let, letos.
2: 46. Čili ty jsi v podstatě základní kámen české diskotéky, jo?
1: Ne, já už jsem ta další generace. Přede mnou byli velikáni, jako byl Pavel Černocký, Honza Beneš, Šrámek Zeman, Jakubek Skalka, Mirek Tůma, tahle ta Jirka Počta samozřejmě. A já jsem šel až po nich.
2: Jo, takhle.
1: A zase 10 let po mně Martin Hrdinka, Pokorný a tak další.
2: Hele, a byly mezi váma taky takový týpky, já si pamatuju, protože jsem vždycky kamarádil s klukama, kteří to dělali tady v Plzni, Rožánek,
1: Raboch,
2: no jasně, no, kluci, jasně. Prostě legendy. A já vím, Jirka třeba Rožánek, výborný kluk, opravdu výborný, kostky jsme spolu hráli, vždycky mě tak voškupali strašně, to bylo hrozný. A já jim to neměl za zlý, protože brácha mi na to vždycky půjčil. Takže, a on, ale já si pamatuju, to se tehdy hrálo z desek. Hrál
1: no
2: jasně, desek.
1: Singly.
2: No, ano, single normálně. A on, jak už byl znavený, ta diskotéka trvala delší dobu, přeci no, a on už předtím se na ní připravoval v nějaké nálevně, a tak tam zapomněl dát tu desku. Dal tam jenom tu, jak se tomu říkalo, tu jehlu.
1: Přenosku, no.
2: Tu přenosku, ano. A jelo to tam na, takhle. A on si do toho prostě jedinej tančil.
1: No tak to je jako, když končil pásek na magnetofonu, to mělo dostatě stejný dozvuk.
2: A když se obloukem vrátím k té tvojí jako milované amfóře, oni tě taky musí nenávidět, protože ty jsi prý na ně strašně přísnej.
1: No, kdybych nebyl, tak bych to nepřežil a oni taky ne.
2: No ale ty prý jako řekneš, 5 minut nečekáme, prostě 2 minuty a jinak si najděte taxíka, jste na Sicílii, kupte si taxíka.
1: Hele. Udělali jsme to několika lidem, takový zářný příklad, což by asi Honza potvrdil, Pavel Poulíček, sporták z Novy, který, přátelé, nikdy, doteď nepřijde včas. A my jsme mu vyvedli takovou věc, protože nás to štvalo, byli jsme v Indonésii a v Jakartě si nedovedete představit, jaká tam je doprava, šílený provoz. A my jsme se domluvili, že když zase nepřijde včas, takže přesně uděláme tohle. Není tady, jedem. Takže my jsme ujeli u toho hotelu a viděli jsme potom vzadu, už jsme byli daleko, jak

0: tam gestikuluje před tím hotelem, že nevěděl, kam jedeme. To pořadí. On věděl, co máme navštívit, ale nevěděl, v jakém pořadí. Takže si bral taxika. A teprve asi na čtvrtém místě nás dohnal. Přátelé, v Indonésii pak už seděl v tom autobuse vždycky první. Ale tam jsme ho dostali, tak tam jsme řekli, takhle to musí být.
1: Pak tě mají mít rádi, člověče. Jo? To, jinak to nejde.
0: Představ si 50 lidí v autobuse, kdyby se každý choval jako poulíček. Kam bychom to dotáhli?
1: Hele, a kdo byl nejpoulíčkovatější, jako že nedodržoval termíny nebo zlobil?
0: No, zlobil.
1: Holky nebo kluci?
0: Zdeněk Merta trošku zlobil. No, a jednou ho zpracovala Jiřina Bohdalová, takže taky už nepřišel pozdě.
1: Co mu řekla?
0: No, to nechtějí vědět. Bylo to v Brazílii přímo pod informační tabulí, kde bylo 42 stupňů Celsia. Naštěstí autobus byl takový otevřený, takže to jsme přežili. No a potom Jitka Zelenková, ta taky má problém s dochvilností, respektive měla, tak ta byla také převychována.
1: Jo. To jsi mi připomnělo, no to sem teda nepatří, ale já se tak stydím. Jitka měla teď zase na Vinohradech ještě jeden koncert.
0: Měla ke svým představení.
1: No, já jsem si ho napsal na příští neděli.
0: A to já... tam nechoď, to ti rovnou řeknu, to tam nebude nic.
1: No, mě je to tak teda, já neměl ještě sílu jí zavolat a říct, nezlob se, já jsem opravdu debil. Ale...
0: Já jí to jí řeknu, tuhle větu, to jí určitě potěší, bude to opravdu velmi aktuální.
1: No, děkuju. No jo. Formáčková, vy se smějete, koukám, ano, bavíte se dobře.
2: Ne, ale mě by zajímalo, jak to dneska vůbec je s těma diskotékama. Jsou ještě vůbec takový, jako bývávali dřív. Já tam strávila mládí a teď vůbec nechodím.
0: Teď, Maruško, jste mi nahrála a nejsme domluveni. My jsme udělali v listopadu setkání těch nejstarších disc jockeyů, včetně Pavla Černockýho, který to tady v roce 1967 rozjížděl jako první. A přišli tam DJové, kterým některým už je 80 let. Bylo to hrozně dojemné setkání a vzešel takový nápad, že čtyřikrát za rok letos, v březnu, červnu, září a v prosinci, uspořádáme Oldies Disco Show. Ta první se bude konat 28. března. Vždycky vystoupí 5 DJů, kteří budou normálně pouštět, budou mluvit, budou bavit, protože dneska DJové při vší úctě sestaví si doma své sety, navazují beaty, navazují rychlosti a je to vlastně technická záležitost a skoro nikdo nemluví. Kdežto v době, o které jsem mluvil, promiň Peťo, že jsem zády.
1: No já jsem usnul mezi tím, to je dobrý.
0: Kdy hráli právě velikáni jako Jakubek Skalka a další, tak vlastně to mluvení bylo někdy u nich podstatnější než ta muzika. Tu jsme sem různě pašovali, vozili, kde kdo mě jí vozil, Franta Veselý, fotbalista, každý týden. Byl to docela náročný koníček, ale byla to zábava. Každý ten disc jockey měl jiný projev. Jeden byl spíš publicista, druhý byl bavič, někdo dělal soutěže, jako Pepík Šrámek. To už dneska není, ale my se k tomu čtyřikrát za rok letos vrátíme a v klubu Mandragora, to krásně zní, budeme tančit. Možná, že přijdou i některé divačky, které chodily na moje diskotéky
2: 100%,
0: do Jalty na Kladně. Paní Čenská, to ještě nebyla Čenská.
1: Jo, takhle, jo, vy už se znáte tak dlouho, jo.
3: Já vám řeknu další tajemství, teď mě nahrál zase Petr, přátelé.
1: Sedni si, Peťo, si dlouhej,
3: není často. Já jsem dávno hrál za tým snů a dostal jsem od Petra Salavy několikrát pozvání do Amfory. Já jsem dlouho odával, protože moje žena chodila na diskotéky Petra Salavy, skvělého disc jockeye s takovýmhle hárem a mohla se z něj zbláznit. Pak jsme se poznali s Petrem blíže a takhle vzniklo už několik.
1: A je to hezká zátost. Trojka, takže je to mnoho pěkný.
3: Přátelé, všechno je to o komunikaci.
2: A já mám taky z diskotéku takový zážitek za mnou jednou, když jsem ještě byla ve Vlastě, tak za mnou přišel Miloš Skalka a říkal, Maria, mám tak výborný nápad, ty budeš se mnou jezdit na ty diskotéky, já ti půjčím ve fundusu Národního divadla kroj Mařenky z Prodaný nevěsty a dám ti kufřík s dechovkou a ty tam vždycky po půlnoci pustíš nějakou dechovku, jako za Vlastu, jo. A to mám třeba ještě před sebou, to by možná ještě jsem mohla dneska udělat.
0: Mě teď napadá jeden zážitek, který jsem si nevymyslel. Bylo to v Praze v klubu u Bílého koníčka někdy v 80. letech a tam občas přišli taky trošku už veselejší návštěvníci a jeden takovej chlapec, který by se dal nazvat Vexlák, co jistě víte, kdo to byl.
1: Jako takový menší? Ne.
0: Ne, počkej, přišel a především tam na mě zavolal. Ty vole, jestli tam pustíš 3 bílý břízy, tak máš u mě tágo, 1000 korun. Teď si představte, že v té době byl průměrný plat třeba 1200-1300 měsíčně a já jsem měl sebou jenom jeden single. Ale měl jsem vždycky rarity. Měl jsem jeden single. Na jedné straně byla Škoda lásky. A co myslíte, že bylo na té druhé straně? 3 bílé břízy. Vydělal jsem si.
1: Člověče, to je opravdu z pekla štěstí tohleto. Jo. To mě se nikdy, já bych zaspíval 3 bílé břízy rád za 1000, jo. Nikdo nic.
2: Mě... Tak příště, budeme začínat, tak zaspíjí 3 bílé břízy a my se složíme.
0: A jestli ještě můžu přidat teda, když už si tak hezky povídáme, kapela se nebude zlobit, že ještě jeden příběh.
1: No oni už si nezahrajou, to je jedno.
0: Já jsem jezdil před časem takové turné Miss Aerobic Tour, a to bylo prezentační turné soutěže Miss Aerobic, která ve finále byla na obrazovkách televize Nova a jezdili jsme krajská kola a jednou jsme zajeli do Františkových lázní, my jsme tam měli tu akci dopoledne a druhý den zase dopoledne, myslím v Chebu nebo dokonce v Plzni. No a teď
1: čili
0: už jsme byli.
1: Ne,
0: to bylo dopoledne. Den, a měli jsme pak volno. Byli jsme na hotelu a přiběhla uplakaná paní majitelka kavárny a říkala, chlapi, zachraňte mě. Mě teď zavolala kapela, my tu máme odpolední taneční od 15 hodin a my nemáme kapelu, sál je narvaný. Já vám to zaplatím. Přátelé, kdybych za normálních okolností řekl mojí technice, že to volno, který může trávit, jí zničím, že pojedeme do sálu hrát, oni okamžitě pochopili, že jde o recesi, vyskočili, nanosili aparaturu, postavili, za chviličku jsem hrál a protože já jsem měl vždycky ty rarity, tak fakt už na první kousek byl plný parket. Na Boniem, Rivers of Babylon a teď tam tančili všichni věkový průměr, 75-80. A teď si představte, že jsem to rozjel, dělali jsme tanec malýho ptáčka, kankan, všechno, až jsem měl trošku strach, bo ty, to byli všechno vlastně pacienti, že jo, z těch lázní. A v finále někdo z těch pánů starších na mě zavolal, že by chtěl nějakou dechovku. A já jsem měl takovou směs, která končila úryvkem hitu Až já půjdu do nebe, vzpomenu si na tebe. A teď si představte, přátelé, 300 lidí na tanečním parketu s věkovým průměrem skoro 80, otočeno na mě ruce nad hlavou a zpívali Až já půjdu do nebe, vzpomenu si na tebe. A já jsem si říkal, v pondělí ráno na lékařské kontrole se budou asi divit. Ale dopadlo to.
1: Já jsem si myslel, že to končí pointou, jak to dopadlo. No, 3 infarkty, 1 mrtvice, ale jo, dobrý. Peťo, byl to bujarý život, krásný život a je stále. Ty obrázky jsou, opravdu se mi moc líbí, skutečně jsou úžasné. A teď jako by tě měla potěšit kapela, já nevím, ty jsi docela jako vybíravý. Jo, ty máš to přeci jenom diskotékové cítění a za mnou je výborná kapela, ale je to přeci jenom takový jako country spíš. Jo.
0: Hrají krásně, já jsem
1: jo, můžou tady zůstat?
0: No, naopak, jako, musí.
1: Musí. Kluci, máte, nebo i dámy vlastně, dámy, že byste nějak pana Salavu potěšili, už taky má svůj věk.
0: Myslím, jo. Písní teda.
1: Jestli máte 3 bílé břízy, jo. 3 bílé břízy prej ani neznají, jo, tak je to na vás. Děkuju ještě jednou. Petr Salava, díky moc. A teď už naši milí heroldi.

0: Heroldi, jak to končilo? Já jsem zbourán, nebo jak to? Já se zbourám, jo? Čili já se jako opiju, nebo jestli to mám dobře. Já tuhle ty pojmy neznám vůbec, takže to se nesměj. To je jasný. Prosím mě, Marie, ty jsi byla někdy na diskotéce?
1: No, já na to snad nevypadám. Půl života jsem prožila na diskotéce, já chodila na všechny. Já je všechny znám, ty DJ, a opravdu jako to byly idolové. Jako to jsme z nich byli zamilovaní a i podpisy jich jsme sbírali.
2: No, jak kdo, jak kdo?
1: No já jo.
0: Že bychom se zbláznili.
1: Zeptejte se doma, třeba to tam taky jako
0: to rezonuje. No to bylo, to už se Sezou Fokus vzpomíná.
1: To byly opravdu jako velký idolové, ty jsi nechodil na diskotéku. Co jsi teda dělal v životě?
0: Já jsem se učil doma normálně.
1: No a měl jsi ty pětky, viď? No, a já chodila na diskotéku a měl jsem jedničky, jestli to není tím. No,
0: čili děti, choďte na diskotéky, jako Ježíš, to je v tom láska.
1: Ale to bylo fakt, to bylo opravdu krásný, ty diskotéky, jo. Jako ty pražské diskotéky byly úžasné, jako to opravdu, já jsem se na to vždycky těšila celý týden, vždycky, když byla diskotéka.
2: Bylo nabito většinou, tam se nedalo to,
1: co
2: bylo.
0: Nabito,
1: tam se
0: bylo,
1: takřka
0: no.
1: Netančilo, ale opravdu to bylo super. Já to fakt milovala.
0: Já tě vidím na diskotéce.
1: No, Marie. Ale ne, oni fakt ty DJ, to byli sami, jako opravdu, třeba i ten zmiňovaný Pavel Černocký, tak on i zpíval, že měl kapelu Donald a takový, to
0: ano,
1: byly
0: ano,
1: prostě opravdu jako, já o nich vím všechno.
0: Hele, prosím tě, to byly takový ty holky, které opravdu byly na každý
1: disku. A Salava, jak byl hezký za mladá, jo? On je pořád,
2: Ježíš,
1: jo?
2: Ježíš, pardon, ten minulej čas to nechápu.
1: Ne, on je pořád, ale jinak.
2: Ako já tu už teda tady nelítaj, ty
0: tohle vlastně. To si nespravila, že je pořád hezký, ale jinak. No to znamená všeredný, jak
1: oni hodné. Oba, i pan Čenský, fakt to byl taky vždycky krasavec a je
0: taky
1: pořád.
0: Taky byl, jako no.
1: A je pořád, teď jsem
0: tady je hezký,
1: domluvit.
0: Tady je hezký jedině já, ty vláho, to asi nebo.
1: Ty jsi pořád stejnej.
0: Ježíš, já jsem si vzpomněl, jak ty děti z vás šílely, jo, oni to byli děti, ne, že jo, to prostě, no tak chodili tam starší taky samozřejmě, ale no Beatles začínali s tím, že hráli pro 12-letý holky, že jo, prostě a takže proč by ne, ale v tom krásném filmu Láska nebeská, který mám strašně rád, tak tam je přece ten starnoucí rocker, který naspívá tu jako novou vánoční píseň, že by se měla stát hitem a jak on tam mluví v jednu chvíli v televizním záběru k dětem, což se mi líbí, a říká, děti, nekupujte si drogy, staňte se hvězdou, budou vám je dávat zadarmo. A tehdy nebyl ještě sex, drogy, rock'n'roll.
2: No tak to, kdybychom řekli za minulý režimu tuhle tu větu, tak už jsme dohráli. No, jo, no. Já si myslím, že v té době vlastně drogy u nás fakt. Nechci teda to zlehčovat, ale myslím, že Maruško, drogy tehdy
1: ne,
2: nebyly.
1: Fakt, ale fakt nebyly.
2: Samozřejmě na těch diskotékách se pil alkohol docela i ve velkým a kouřilo se tam taky docela ve velkým. Někdy to bylo zakázané, tak se to skrývalo. Třeba u Bílýho koníčka měli vodku nalitou v lahvích. Tehdy byl takový nápoj, který se jmenoval Lift, jestli pamatujete, citronový.
0: To bylo nějaký bohatý, to jsem nevím.
2: Já jsem to jednou hrozně odnes, protože jsem po koníčku, který končil v 11:30, jel ještě od jedné hodiny dělat do fučíkárny na Karneval Slávie, dělat tu noční diskotéku. A já jsem celý večer nepil, abych mohl odjet. A teď jsem to skončil, šel jsem na bar si zaplatit tu tratu a tam stála ta lahev toho liftu a já říkám, hele, můžu se napít. A oni mysleli, jako, že si chci cvaknout a já jsem, přátelé, to do sebe obrátil. A to byla vodka. Takže samozřejmě rychle scháně taxíka, motaly se mi nohy, protože jsem prostě na lačnej žaludek vypil půl lahve šílenost. Takže to se různě skrývalo, ale myslím si, že drogy jako takový, možná, že někdo k něčemu čichal, že jo, někomu se říkal, čikulík se říkalo, že jo, nebo čikuli, je to tak? No, no, tak vy jste to asi
0: znalec,
2: poznal,
0: no.
2: Takže.
0: To na něm vidíš, ne?
2: Jako drogy, jako takový, myslím, že ty hlavní drogy, že téměř nebyly.
0: Jo, a Honzo, ty jsi někdy zažil třeba herce v indispozici, jakože trošičku jako přebral, nebo něco takového?
3: To je nepříjemná záležitost. Já to teda nemám rád. Ani když se hraje opilý muž nebo žena, tak by ten člověk neměl požít. Jo. To se nedá.
0: A jak říká Polívka, co pak hrát opilýho, když jsi střízlivý, umí každej. Ale hrát střízlivého, když jsi ožrali, to je těžká věc.
3: To je problém, to nejde. Znám, když činoherní klub vyjel do Británie a byli samozřejmě, na Moravě jsou sklípky, ale tady jsou palírny, takže byli ochutnávat skotskou whisky, tak když potom hráli Shakespeara, tak to bylo strašné. Dokonce jedna dáma říkala, po jak je ožrali. A on říkal, milostivá, to počkejte, až přijde voda z Buckinghamu. To jsou strašné situace, ale zažil jsem při jednom představení v Řeznické jednu mojí kolegyni, lehce tak jako přiovíněnou, slušně řečeno, a měli jsme nás, to byl Rucante, mělo se to Koketka, těžké slovo, Koketka, krásná komedie, italská renesance, a měli jsme na jevišti obrovského koně a hráli jsme na tom koni. A já jsem trnul jenom prostě, aby nežuchla dolů, a to bylo opravdu nepříjemné, abych ji udržel v sedle.
0: No a takové ty běžné věci, co se stávají, jako jsou výpadky textu a tak, ale ty jsi takovej ten, který jako dbá na to, že musí přijít připravený, a já nevím, no to by se to třeba nestalo nikdy, nevím.
3: Stává se to samozřejmě, ale pak jsou na jevišti kolegové a většinou ty by to měli zachránit, ale tady s tím tématem je krásný fór, jak dva takhle opilí jdou z diskotéky Petra Salavy v půl druhé ráno a jeden takhle vyjde a říká, co to tamhle svítí? A ten druhý říká, ty už jsi úplně vylitej, když to je měsíc. Já vím, ale kerej, leden, únor, březen. Se stane, no. Ale stane se to samozřejmě, že vypadne text, ale od toho, aby pomohl kamarád. Ale my hrajeme s Daruškou Morávkovou, dvě takové hezké představení, takové konverzačky. A jednou jí vypad text nebo co, ale řekla jiné slovo. A to normálně, když třeba hrajete rock a řekne tam jedno slovíčko a najednou vám řekne něco jiného, tak najednou, to byste nevěřili, co se stane, my jsme nemohli asi 5 minut hrát, protože tam ona, já jsem jako žádlit a ona tam jako má říkat, no tak jsem s ním byla, jak a kde jste byli? Říká, je to důležité, ve skladu. Děda vždycky řekla ve skladu, kde jsi s ním byla? Je to důležité, ve skladu. Rok takhle hrála ve skladu a jednou se stalo, říkala, tak kde jste byli, kde jste to spolu dělali? Je to důležité? Je to důležité. To se píš. V kamrdliku. Najednou řekla místo sklad kamrdlik, ještě s tím D. Já jsem fakt nemohl půl hodiny hrát, já jsem říkal, cože v kamrdliku? A on ještě tak se omlouval. Jako. A já říkám, mezi košťatama, kýblema, hadrama. No to je romantika teda. Říkám, no bylo to originální. Zvláštní, takže já mám u slůvka kamrdlik vždycky bohatou fantazii. Stane se.
0: Ve skladu Neruda říkal jednu hezkou větu. Říkal, žena, jaký to divný sklad. Tolik krásy a tolik vat. Ale tak, Dano, jak se ti tady u nás líbí, prosím tě, vůbec? No, ty říkáš, já už bych to ráda měla za sebou, že jo, no. No, ale
4: je to tak trošku pravda, jo, no, jo. To je pravda.
0: A proč?
4: Ale jinak je to bezvadný. Jo. Jinak je to bezvadný, moje premiéra se, myslím si, že vydařila.
0: No, ještě nejsme na konci.
4: On se říkal, s tím budeme jezdit, takže tak to hned při zpáteční cestě domů vysvětlím, že nebudeme.
0: No, hele, počkej, máš krásný oči, krásný úsměv, krásné obrázky, fajnovýho manžela, co by si dělala doma?
4: No, takovou tu základnu, aby se tam rád vracel.
0: Ale no to je dobře, no. To my všichni oceníme, ale taky tě chceme vidět naživo. Co pak, Honzíku, ty se natahuješ?
3: Já mám takové pravidlo, takové krásné perské přísloví, které moje žena pořád nemůže pochopit. Je velmi moudré. V Perzii říkají, musím se vzdálit, abych ti byl blíž. To je moudré, co? Moje žena to nechápe, dokonce Petr Nárožný byl bezvadný v tom, já mám takový diář, pořád papírový, stará škola, že jo, tak jsem si psal nějaká data, představení, takhle se naklonil a říkal, hlavně nebejt doma, co?
0: No, ale je to radost, když se Honza vrátí. Ne?
5: No právě.
0: A je to zase čerstvý člověk, jo? Nebo přijde a jde si lehnout, nebo co?
4: Ne, není to čerstvý člověk.
0: Není?
4: Ne. Když
0: já ho znám jenom jako čerstvýho.
4: Tak ty ho víš jindy než já ho vidím většinou v noci. A nebo ho nevidím vůbec až ráno.
0: No, ono je to lepší. No, to je jedno.
1: A vy jako chcete, aby byl doma?
4: Ježíš, vůbec ne.
0: Marie, ta má takovou teorii, viď? Marie, to jenom řekni na ně, aby věděla, zkušená žena, že jako...
1: Ne, jako já nemám vlastní zkušenost. Já měla jenom 5 let šťastného manželství z těch 20, co jsem byla vdaná. A to bylo v době, kdy jsem studovala v zahraničí a viděli jsme se jenom jednou za rok. A to bylo opravdu šťastných 5 let. A pak už to nestálo za nic.
0: Ale teď vážně, jako ono to bylo způsobeno tím, že vy jste se 5 let neviděli a pak už to nešlo jako najednou, že jste se viděli furt, to je potom rána.
1: Pak to bylo peklo. Ale těch 5 let fakt bylo asi hezký. Tuhle formáček našel ve sklepě kufr s dopisama, který jsme si psali, jako za těch 5 let. A říkal, Marie, to není možný, že my dva jsme si něco takového psali. Já říkám, vůbec mi to nečti, já si to nechci ani připomínat. Ale fakt to bylo nejhezčích 5 let našeho života. To jako ta vzdálenost prospívá. Já si myslím. Ale já to fakt radím každému. A dokonce, ale to je bohužel, my máme bytovou krizi, ale kdyby jsme neměli bytovou krizi, tak je nejlepší, když bydlejí ty manžele každý zvlášť.
0: Jo.
1: Ale to prý fakt funguje dobře. To opravdu jako lidi, kteří s tímhle mají zkušenost, tak říkají, že to je opravdu skvělý.
0: Člověče, a ještě je dobrý, když se nevezmou, ne? Taky, co?
1: To už je jedno. To už je jedno, ale když bydlí každý zvlášť, to prý funguje taky dobře.
0: A ty jsi byla...
1: Ale ne, já vím, že když jste harmonický, to je super, jo, jako to...
0: A Dana se tak na Honzu dívá, prý, harmonický,
1: když jste harmonický, to je skvělý, jo.
2: No ne, my jsme, vy, Dano.
0: Musíte brát ohledy na stárnoucího herce, jako taky, no... Je nějaká role, kterou by si ještě rychle na závěr, ne na závěr, ale jako tak, jako...
3: kterou bych se rozloučil. nemám asi, já jsem vděčný za každou příležitost, ale já, když jsem začínal hrát, vlastně moje první role na divadle, když jsme hostovali, když jsem studoval státní konzervatoř, tak bylo v představení Till Eulenspiegel a tam jsem alternoval s Markem Ebenem. A Marek Eben, to je vlastně takový můj anděl strážný, a tam hrál hlavní roli toho Tilla Eulenspiegela Honza Hartl. Režíroval to pan režisér Pistorius a to představení se mi strašně líbilo, tak to bylo jedno z prvních, kde jsem vystupoval, tak na to nemůžu zapomenout. A to inscenace, která už se dlouho nikde neuváděla a mně se hrozně ta postava toho Tilla Eulenspiegela líbila. Tak kdyby někdy na závěr Till Eulenspiegel...
0: To je čas ještě minimálně rok, dva...
3: No, děkuju. Tak to je moc hezká role.
0: Tak to věřím. A úplně jenom poslední v tomhletom odstavečku. Ty jsi vlastně, jednak já jsem se dočetl, že jsi se dokonce učil nějak knih tiskařem nebo něco takového.
3: Knih vazačem.
0: Nebo vazačem, mně to je jedno, jestli vazačem.
3: Ne, to je velký rozdíl.
0: No jde, jo, tiskař, tak jsi chytrej najednou zase.
3: Tiskař ale... je dřív, pak je knih vazač.
0: Jo, no nemůže vázat, když tam nic není, že jo, no, tak to
3: chápu. To nasází že... a my to zvážeme.
0: Jo, a fakt jsi se jako tím doučil nějak, nebo ne, pak jsi šel na konzervatoř, nebo...
3: Nedoučil, protože já jsem se dostal...
0: Jsem,
3: protože jsem z 3letého oboru učebního vystudoval pouze rok, ale naučil jsem se vázat i kožené vazby, ale já jsem dělal u obchodních tiskáren Kolín a my jsme vždycky 14 dní byli v provozu a 14 dní jsme se učili. A obchodní tiskárny Kolín do dneška vyrábí kalendáře. A jestli se podíváte na kalendáře z roku 1978 a 9, tak ty mají ze 3 stran takzvané ořízky žlutou barvu. Tak tu žlutou barvu jsem barvil všechny kalendáře já. Měl jsem žlutý koutek je... a...
0: Ty jsi zanechal stopu,
3: ano,
0: v knih tisku.
3: Celoroční
0: jak
3: stopu.
0: Ten Gutenberg úplně, to je úplně stejný vlastně.
1: Ne knih tisku, knih vazačství.
0: Ježíš, zase...
1: Pleteš.
0: No tak...
3: Kniař, knih vazač.
0: Knih vazač, no.
3: Ruční
0: no, no.
3: Vazby knih.
0: Dobře.
3: Knih.
0: Prosím vás, Dano, opravuje vás doma Honza, jako když... Mě pořád, Marie, ne, že bychom spolu měli nějaký jako vnitřní vztah, jo, ale já už jí mám plný zuby, teda to je jedno, ale... Jako má taky nějakou, my totiž máme o něm představu, že to je, a já se to fakt myslím, je to noblesní, příjemný, milý.
1: Dokonalý.
0: No ještě dokonalý, to mě chybělo, na to jsem si nemohl vzpomenout zrovna při pohledu na něm, ale tak jako nějakou vadičku, kdyby tak měl nějakou. No tak to stačí. Tohle.
4: Nemá.
0: To, takhle dlouhou pauzu po takovýhle otázce by moje žena neměla. Teda.
4: Já jsem si to musela všechno zopakovat, ty chvalospěvy. A vlastně jsem nepřišla na žádnou velkou vadičku. Má malinký, ale to máme všichni, ale velkou nemá.
0: Malinký, no jo, no, tak jako malinký vadičky nevadí. A já se jenom úplně vrátím. Maria, ty jsi vlastně vždycky říkala, že ty manžele, a o tom jsme mluvili, že by neměli být příliš často moc. Jako...
1: Ale mě by fakt zajímalo, byste nikdy neměla jako třeba myšlenky o tom, který rostliny jsou jedovatý, nebo který houby a který... To jste nikdy neměla?
4: Ne, my to probíráme na každém kafe s holkama. Takže měla po každý, když jsme sami s holkama všechno probíráme a měla jsem ty myšlenky.
1: Že jo, to má každý.
4: Ale bavíme se o manželích jako jiných jako kolegyň a kamarádek, ne o mé manželovi.
1: Já znám všechny jedovatý rostliny a tak to jako opravdu tohle to já mám zmáklý.
3: Maruško, jste mě připomněla můj oblíbený vtip. Je dáma na vlázních a tak si jí ptala, na co manžel? Já bohužel jsem trojnásobná vdova. Jožiš, co se stalo? Dva manželé zemřeli na otravu houbami. No a co ten třetí? Ten zemřel na frakturu lebky. Proboha, co se stalo? Proboha, nějaká tragédie? Ne, nechtěl jíst houby.
1: Taky jeden takový manželí smaženic a říká, ta je výborná. Kde jsi vzala ten recept? Mám říká, v jedný detektivce.
0: Já se nechci opakovat, ale když si pozvete takový fajn kamarády, tak ten čas letí tak neuvěřitelně rychle. Já jsem se zase podíval na hodinky teď, ale mě je líto se s vámi rozloučit, jo. Nebude asi, možná, že, no tak to zůstane, jo. Možná, že Marie, no, ty už máš na kahanku, jak jsi říkala, teda, no, že by si se rozloučila jako první.
1: Tak já to umím optimisticky. Těším se na příští měsíc.
0: My taky. Držíme tě palce, Marie. Peťo?
2: Já vám řeknu zážitek velmi čerstvý. U nás v Rudné u Prahy je takový stánek, kde prodávají dobroty, masa, uzený a takový. A my jsme měli doma čočku a došlo nám uzený maso a já jsem tam šel a tam byl pán, který obsluhoval, který jsem viděl poprvý, protože jsem tam nebyl předtím a říkám, abych poprosil, jestli mi uříznete dva plátky uzeného masa. On to uříz. A já říkám, co jsem dlužen? A on říká, pane Salavo, vy nic, já vyrost na vašich diskotékách.
0: Člověče, to je dojemný příběh. Já jsem o tom nechtěl mluvit. Já jenom, abych tě naštval, aby tě trumfnul, jo. Co jsi to dostal? Salát nebo co jsi to dostal?
2: Je, uzený.
0: No, uzený, dobře, no. Hele, před Vánocema přesně asi to bylo na Štědrý den, nebo den před Štědrým dnem, jsme zjistili nějak, že nemáme majonézu, jo, a chtěli jsme si užít, jako bez majonézy nejsou Vánoce, že jo, to je jasný. A tak jsem jako scháněl majonézu, obvolával jsem nějaké výrobce majonézy a tak, strefil jsem se, šel jsem tady do jedné majonéz z Niny, nebo jak se tomu říká, výrobny lahůdek, výborně, lahůdek. Salava, děkuji, a tam chlapík říkal, máme, přijeďte. Jsem přijel, tam takový sympaťák, celkem jako mladý kluk, nevím, kolik 40 nebo kolik mu bylo, a dal mi tam, a já říkal, už dost, já už to nepotřebuju tolik, se na mě podívejte, já jsem šlank, jo, krásná postava, atlet a tohle. A on říkal, jen si dejte, já jsem říkal, co jsem dlužnej. A on říkal, pane Jančařík, vy jste moje dětství, magion, děkuju.
3: No. No ne, já jsem to ještě nedokončil. Říkal, vy jste moje dětství a dáte mi 180 korun. Takže...
0: Ne, bylo to tak. No, tak Dano, kdy se uvidíme zase?
4: No, toť otázka. No. Já vlastně, když Honza přijel, oznámil mi, že budou obrázky tady v Plzni, tak jsem byla nadšená, ale neřekl mi, že to bude s rozhovorem. A to jsem se dozvěděla až od Petra, který mi říkal, ale počkej, my tam budeme blogit. A já jsem řekla, doma, já tam nejedu.
0: My jsme, ano, moje žena se se mnou vsadila a říkala, Dana nepřijede. A já jsem říkal, ne. Já jsem mluvil s Petrem a já jsem mluvil teda s Honzou a pak jsem mluvil s Petrem, ten má větší slovo v jejich manželství, takže přijedou.
4: Takže já jsem nakonec přijela díky Petrovi i Honzovi, abych jim to nepokazila. Takže moje premiéra, doufám, že dopadla dobře a chci vám všem poděkovat, protože jste byli úplně úžasný.
0: Děkuju.
1: A já jenom podotknu, vy jste hrozně hezká, tak se ukazujte.
3: V rádiu.
0: A zase máš utrum, kamaráde. Jeničku, je na tobě závěr, závěr.
3: Já mám taky optimistický zážitek z ordinace, zůstávám u lékařů. Přijde pan doktorovi a pane doktore, není mi dobře. Co vás trápí? Tak takový vnitřní třas, slabost, jdeš na vomlení. Říká, to jste tady správně, uděláme sedimentaci, tlak vyšetříme, uděláme krevní testy, sono, všechno, EKG. Jenom vás, pane, musím upozornit, jste v soukromé klinice. Máte na zaplacení? No to nemám. Tak buďte zdrav. Buďte zdraví.
0: Ale ono, jako lidi se smějou, ale není to tak k smíchu zase. Není nějaký k smíchu, jako.
3: Já řeknu jeden slyštější takový příběh z Amfory, pozdrav pambu, ale ten je roztomilý, když Amfora slavila, Petr mě jdu opravovat, ale já už to znám zprostředkovaně, ale mně se to moc líbí. Amfora oslavovala 40. výročí, tradičně v Hyberny v Praze a Petr to chtěl mít slavnostní a přemluvil Marka Ebena, už jsem říkal, že to je můj velký takový vzor a takový guru, tak aby ozdobil ten večer tím, že do Síně slávy bude uvádět nějakého sportovce, olympionika. A Marek Eben to sám velmi hezky vyprávěl, říkal, ten Petr mě velmi pečlivě, slušně přemlouval, tak jsem řekl, dobře, jednou na podzim to bylo v listopadu večer, teda jsem přišel do toho paláce Hibernia, začalo to v 19 hodin, už jsem tam byl v 6, dole spousta známých tváří a byl tam taky ten sportovec, ten voštěpař, ten Jan Železný. Tak jsem se s ním tak jako povídal a on najednou začal říkat, že hraje golf. A já říkal, no tak přijďte k nám do Varu si zahrát golf, tam je krásné hřiště a tam hrajou taky, to je jediný sport, který dělám. A on najednou říkal, no já hraju hodně, já už hraju i ty turnaje, já mám handicap 0. A on se díval, že vy máte handicap 0, to jste dobrý, to už máte handicap jako ten Roman Čebrle. A on se na něj zadíval a říkal, Marku, já jsem Roman Čebrle. Voště měli oba. Já jsem říkal, Marku, co jsi mu na to řekl? Na to už nešlo říct nic.
0: Se zapomněš, pane Čenský, zaspívejte písničku Dělání. No jenom takhle dva tóny, nebo...
3: Příště, přátelé, to je taková skladba, která...
0: Myslíš, zaspíváme s tebou?
3: Letos už oslavila přes 45 let. A má docela jako historii, protože ta pohádka Princové Zóna Draka vstoupila do dějin tím, že pan režisér Adamec ji natočil pouze za 3 frekvence. Ta pohádka, zhruba skoro 60-minutová, se natočila pondělí, úterý, středa od 14 do 18 hodin, což je něco nevídaného. A hlavně se proslavila písničkama, které napsal pan Svěrák s panem Uhlířem. A oni právě tuhle písničku, oni tomu říkají píseň práce, dělání, dělání. Tak říkali, jak tohle může uspět. A paradoxně změnili po letech názor a řekli si, ono to mělo úspěch, protože ta písnička je pravdivá. Protože opravdu, když člověk má nějaké trable, srdce zjihlé nebo potíže, tak jediné, co vám pomůže, je něco dělat.
0: Paní Dano, krásné obrazy. Pane Jančaříku, díky za pořad, moc se bavím. A poslední věta zní Kapela Boží a srdíčko. Tak Heroldi, děkujeme. Heroldi, díky. No a moji milí, budeme se loučit. Marie, Honzo, Dano, Petře a Heroldi, moc vám děkuju.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Deset hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Města v Plzeňském kraji dala podle radnice za 4 roky do silnic a MHD rekordní sumy. Zoo Plzeň dnes slaví 100 let od založení. Ministři budou schvalovat nové statuty rad vlády. Dnes bude většinou oblačno, později zataženo a přehánky, teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Plzeň a okolní města v Plzeňském kraji investovala za poslední 4 roky do silnic a veřejné dopravy rekordní sumy, uvedla Česká tisková agentura. Společná investice kraje a města Plzně za 2 miliardy 200 milionů korun do západního okruhu před 3,5 lety odvedla tranzitní dopravu mimo centrum a uvolnila kapacitu pro vnitroměstskou dopravu, uvedl dopravní inženýr správy veřejného statku města Ondřej Vohradský. V MHD byl největším přínosem města nákup 22 nízkopodlažních tramvají. Tím se Plzeň stala prvním městem v Česku s plně nízkopodlažními tramvajemi. Celodenním programem slaví dnes Zoo Plzeň 100 let své existence. Zahradu založili v září 1926 plzeňští milovníci přírody ze spolku Iris. Už od rána nabízí zahrada mimořádná komentovaná krmení vybraných druhů zvířat. Další dnešní program oslav přibližuje mluvčí zoo Martin Vobruba.
6: Ve 13 hodin se potom těžiště přesune na Lochotínský amfiteátr. Prostřídají se různá taneční, hudební a bubenická vystoupení a show. Nebude chybět například vzpomínání pamětníků nebo křtiny knihy, která byla připravena k tomuto mimořádnému výročí. Navíc poprvé ve své historii má zoologická zahrada pamětní bankovku a pamětní minci.
5: Vstupné do zoo je dnes symbolických 100 korun. Do amfiteátru je vstup zadarmo. Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty. Pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programové prohlášení. To kritizuje například Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení její činnosti.
7: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí. Vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
5: Příštím předsedou vojenského výboru NATO bude dosavadní nejvýše postavený vojenský činitel německé armády Carsten Breuer. Předseda vojenského výboru je důležitým spojovacím článkem mezi politickou a vojenskou úrovní NATO. V letech 2015 až 2018 post zastával český prezident Petr Pavel.
3: Sport.
5: Motocyklista Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na trati ve Špilbergu čeká Salače popoledni.
3: Počasí.
5: Dnes bude zpočátku oblačno, během dopoledne se zatáhne, později odpoledne a k večeru občasný slabý déšť nebo přehánky, večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Fouká slabý, během dne postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Na silnici mezi Přešticemi a Žerovicemi na jižním Plzeňsku leží padlý strom. Probíhají odklízecí práce, projíždějte se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
8: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás. Co by vám udělalo radost a pomohlo? A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan?
1: Ahoj, Ivane, ahoj.
2: Zdravím, že jsem brzk, čověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na to jsem teď velký machr na fideua.
0: Fakt, já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladké blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teď velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého a myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No. No, tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo? Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo? A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak kdyby se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, které já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: javířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: Tohle bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíru.

0: Jenom tak to zatlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, my já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
0: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
0: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
0: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
0: Ano.
1: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
0: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
0: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Že se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
0: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
0: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
0: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
0: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
0: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
0: fakt,
1: den.
0: Mm-hmm. Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat, najde recept na stránce pochutkovýrok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
0: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší, my jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
0: No.
1: A to se bude smát.
0: Co bude
1: dělat? Ivan, chodské koláče.
0: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělitu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
0: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře. Na to jsou jiné, například školy odborné nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takových kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem, teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuje. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji se prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Ať tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať je lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být voňavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak je to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, se říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem ji znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí, nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě, nebo posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. To je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, jsi připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní. Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček má?
1: Já Já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněn vojnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo je vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Vodu u Střížovic na Plzeňsku bude zadržovat 7 průtočných tůní, vyboduje je plzeňské biskupství. Z karlovarského letiště začne létat nový spoj do Albánie. Silný vítr opět zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Dnes bude oblačno, později zataženo a přehánky, teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. U Střížovic na jižním Plzeňsku vzniká soustava 7 průtočných tůní. Na pozemcích farnosti Blovice je buduje plzeňské biskupství, aby obnovilo vodní režim krajiny. Jak popisuje mluvčí biskupství Nikola Vejskalová, tůně zaberou plochu přes 2700 metrů čtverečních.
2: Nahradí napřímené odvodňovací koryto, zpomalí odtok vody a pomohou ji zadržet v krajině. Zároveň vytvoří vhodné prostředí pro obojživelníky, mokřadní rostliny a další živočichy. Projekt je financován z operačního programu životního prostředí.
1: Cestovní kancelář ČEDOK rozšíří lety z Karlových Varů. Kromě turecké Antálie nabídne příští léto přímé spojení do Albánie. Čartrové lety do Tirany budou fungovat každý čtvrtek od 22. července do 23. září. Obyvatelé západních Čech tak budou mít další možnost, kam na dovolenou přímo z Karlových Varů, říká mluvčí ČEDOKu Klára Divíšková.
3: Klienti si budou moci vybrat ubytování od 3hvězdičkových hotelů až po luxusní 5hvězdičkové rezorty, především na oblíbené Dražské riviéře a v oblasti Vlory. Nabídku navíc doplní poznávací zájezdy s odletem přímo z Karlových Varů.
1: Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes znovu zastavil silný vítr. Dolní část z pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Informoval o tom vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Podle něj by mohl být horní úsek mimo provoz celý den. Vítr na Sněžce měl ráno v nárazech rychlost přes 90 km za hodinu. Teplota se pohybovala kolem 8 stupňů Celsia, pocitově ale jenom kolem 3 stupňů. V Berlíně a ve východoněmecké spolkové zemi Mecklenbursku předním Pomořansku začaly volby. Lidé si v nich vybírají nové poslance zemských sněmů. Rozhodnout můžou taky o dalším osudu kancléře Friedricha Merce. Jeho vláda je rekordně neoblíbená a neúspěch Mercovy CDU by mohl jeho pozici ještě víc oslabit. Sport. Fotbalisté Plzně dnes nastoupí do utkání 9. kola šance ligy v 18 hodin na stadionu Pražské Slávie. V dalších zápasech nastoupí hodinu popolední Hradec Králové proti Teplicím, v 15 hodin pak Jablonec přivítá Zlín a Olomouc Spartu. Počasí. Dnes bude oblačno, postupně se zatáhne a místy se objeví občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o předpověď na jedničce. Mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzni Bolevci v Plaské ulici za křižovatkou s ulicí Okounova směrem do centra bourala dvě osobní auta. Na silnici u Kolince směrem na Velhartice na Klatovsku je na vozovce vylitý olej. Probíhají odklízecí práce, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je 11:05 a to mimo jiné znamená, že před námi je ještě víc jak polovina poslední letní neděle, protože ten příští víkend už bude podle kalendáře podzimní. A Český rozhlas vám k tomu období rád bude dál dělat příjemnou kulisu. Navíc se můžete spoustu věcí dozvědět. V té následující hodince třeba, jak je to s neplatiči na záchytce. Většina z nich totiž za služby takto poskytnuté odmítá zaplatit. Ale můžete se i pobavit s vyprávěním Zdeňka Trošky, anebo se zamyslet nad dalším fejetonem Josefa Fouska. Ten bude na řadě už za pár minut. Tak hezkou neděli.
5: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: Kouskův svět.
1: Tvrdá ruka. Můj táta mne nikdy neuhodil. Vždy volil omluvu. Mlátí se sláma a nikoli člověk, říkal. Výprask jsem okusil až později, když jsem začal boxovat. Inspirován dílem Jacka Londona, chtěl jsem být tvrdým mužem, který ubrání svou ženu, svou rodinu. Zpočátku jsem měl malé úspěchy a trochu jsem spichl. A jak říkají naše babičky, pýcha předchází pád. V Děčíně jsem okusil K.O. a přestal jsem nosit nos nahoru. Své děti jsem nikdy neuhodil, vždy se mi zdálo potupné být slabší. Přineslo to dobré ovoce. Já jako pán rodiny jsem se občas zatoulal, kamarádi, kytara, toulky, bylo mi vždy odpuštěno. Osud domova je hlavně v rukách moudrých žen. Poznal jsem několik lidiček, kteří byli vychováni tvrdou rukou. Po každé z nich vanul stín strachu, přetvářka a také zloba. Jakoby se stále bránili a káli. Jsem na straně vlídného slova. Říkat si pravdu a nezneužívat odpuštění je těžké. Je těžké autoritě naslouchat a ještě jí ctít. Nemám rád věty škoda rány, která padne vedle. Potřeboval by ohnout přes koleno. Tvrdá ruka bývá výsledkem nastřádaného vzteku, který si rodinný diktátor vylévá na slabších. Vzpomínám s úsměvem na své omluvy. Promiň, táto, měl jsi pravdu, byl jsem vůl. Nezapomněl jsem okamžik, kdy se mě táta omlouval. Promiň, synu, byl jsi v právu, řekl a podal mi ruku jako chlap chlapovi. Neústupnost a hrubost je zárodkem odcizení. Omluvit se není

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
2: Já Tiberius Claudius Drusus z rodu vznešeného.
1: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72. místo.
3: Vítáme vás, Frank Lampert. My jsme se už neviděli.
1: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
4: Mami, ten hňup mi dal do skřínky krysu.
5: Když jsem mi tam dával, tak byla živá.
6: Výborně, tak vy dva už se znáte.
1: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
7: Bojčík, Hlaváč, backhand, go!
1: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď už má slovo režisér Zdeněk Troška.
2: Koupaliště bylo v té době na pár dní zavřený z technických důvodů, ale my jsme měli protekci. Paní ředitelka nás tam pustila. To bylo v Písku na koupališti. První, kdo vyšel z kabiny, byla Valérie Kaplanová v plavkách. Valérie Kaplanovou v plavkách vidět, to je zážitek na dosmrti. Valérie měla na sobě plavky z roku 1927, které dostala buď k přijímání, nebo já nevím, k maturitě. Ty měli ještě takový jako nohavičky se zbytkama takových nějakých tady těch kanýrků. Tady ten páseček prošla i snutej, takhle milostivá paní, víte, tu sukínku, pouchlátka. Tady to měla zapošitý, tady to měla zdrátovaný. Ona si v životě už nemusela koupit jiný plavky, protože ona v životě do nich nestloustla. A měla je z takového hnědošedýho vám hedvábí, takový ty žabičky, jenom jak se tomu říká, takový jo, takhle to bylo natahovací. Kdyby náhodou přece jenom nějaký to kilo někde nabrala. A teďko ona v těch plavkách těch vyšla a na hlavě měla ten igelitovej klobrc, aby si nenamočila ty vlasy. Jaká Valérie, vy jste antikoncepce na pochodu. A ona říkala, jen počkej, až tě bude sto jako mě, budeš koukat, jaká ty budeš antikoncepce. Sundala brejle, položila si na stůl a šla takhle těm schůdkům do toho koupaliště, do bazénu, to bylo plný vody, přetýkalo, tak to tohle. A teďkon ta Valérie tam pomalonku vlezla a plavala, těsně podél ty hrany toho, plavala, posouvala na vodě, takhle, hezky pomalonku. Tu a tam nějaká vlnka, když ona v tou čepici vážila 13 kilo, prosím vás. Z druhé kabiny vyšla Helena Růžičková. O váze tenkrát asi, já nevím, 200 kilo, kolik měla. A Jirka Růžička, který byl asi ještě o 30 kilo těžší. Helena ve dvoudílnejch plavkách. Vždycky říkala, to vám přeju, ten pohled na mě, vždycky říkala. A teď si povídali, oni totiž v té vodě byli velice mrští, to byste se divili. Oni byli jak dva delfíni. No, delfíni, ano. Tak. Tuleni, no, nebo tuleň s mrožem třeba možná. A teď mám takhle šli k tomu bazénu a najednou ta Helena se takhle podívá a takhle tam vidí vlevo. Něco se tam tak jako čeřilo a to ta Valérie se posouvala pomalonku kupředu. Ta Helena se podívala na Jirku, Jirka se podívala na Helenu, kejvli na sebe a hop a skok a oba dva naráz skočili těsně za tu Kaplanovou. To si nedovedete představit. To byla vlna z amerického katastrofického filmu. Ta Kaplanová vyletěla na ty dlaždičky. Vyletěla. Ona neměla čím brzdit, rozumíte, jo? Teď se tam takhle třásla, třepotala. Mě pa, ježiš, a mám po herečce zlámaný žebra, klíční kosti, zuby. Tak ten tam honem letěl, teď jí pomáhám, ona se klepala jak souls. Mě pa, Valérie, nestalo se vám nic? Ne, Zdenečku, co se to stalo? Co to bylo? Mě pa, ale nic, Valérie, to jenom Helenka skočila do bazénu. Valérie říká, to jo, já už jsem si myslela, že se mnou převrátilo koupaliště. Já jsem, se podívala tu Helenu, říkala jsem, Helena, ty tak Helena vylezla, však tej Valérii, oblouvala se jí, říkala, holka, já jsem netušila, že také vylečíš. No, takže pak tam stáli spolu a kouřili, ale to byl pohled. Růžičková v plavkách a Kaplanová. Šel fotograf, vyfotografoval je, zvětšil fotku, byla celou dobu produkci na zdi a Jirka Růžička vzal tlustej fix a napsal pod to před přestavbou, po přestavbě.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Víte, že přibližně 8 lidí z 10 po sobě zanechá dluh na protialkoholní záchytné stanici? Aspoň to vyplývá z dat těchto zařízení v Česku, která většinou končí ve ztrátách. Náklady na provoz i podíl nezodpovědných klientů podle nich roste. Bude o tom řeč tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, jen co dospívá Petr Novák.

0: Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun. 8 lidí z 10 přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nezaplatí. Ukazují to údaje těchto zařízení v Česku. Klientů navíc v posledních letech Bůh ví proč přibývá, a tak roste i dluh. Záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace krajů.
1: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
2: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali 3 lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
3: Je detoxikovaný, že už spolupracuje.
2: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brániš, je to čím dál tím víc.
4: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
2: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
5: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
2: Říká mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní.
6: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
2: Vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident exekutorské komory, na kterou se provozovatelé obracejí. Úspěšnost bývá zhruba třetinová, a tak už se například v Ostravě přestali o vymáhání dluhů snažit. Záchytky místo toho hledají jiná řešení. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zimní stadion v Klatovech má za sebou rozsáhlou modernizaci. Plzeň zahájila rekonstrukci historické budovy Filtrace. Mistrovství Evropy řidičů tramvají vyhráli Češi. A dnes bude oblačno, později zataženo, přehánky teploty do 22 stupňů. Dobré poledne. Jsou tady zprávy a Helena Kapicová. Zimní stadion v Klatovech je připravený na zimní olympijské hry dětí a mládeže. Budou se konat na různých místech Plzeňského kraje příští rok v lednu. V Klatovech se budou odehrávat finálové zápasy. Město a kraj proto nechali stadion zmodernizovat. Místo prodejny vznikl 4 nové šatny se sociálním zázemím a upravily se i další části stadionu. Říká to mluvčí hejtmanství Natálie Vajnarová.
2: Nové jsou chodby, recepce, ozvučení nebo osvětlení. Železná konstrukce dostala 2 nové nátěry, které vydrží minimálně dalších 20 let. Nově je tu také rolba na úpravu ledu. Část prací probíhala za běžného provozu, protože stadion dál sloužil sportovcům a veřejnosti. Ještě se budou postupně měnit například lavice v šatnách a další vybavení.
0: Dodejme, že kvůli zimní olympiádě dětí a mládeže se upravují i zimní stadiony v Sušici a Domažlicích. Zhruba 2 roky potrvá rekonstrukce historické budovy Pušabalovy filtrace v areálu městské vodárny v Plzni na Homolce. Město ji zahájilo tento týden. Budova je stará 100 let a je v havarijním stavu. Na obnovu technické i architektonické památky dá město 164 milionů korun z DPH. V objektu v současnosti fungují rybí sádky. Co tam bude po rekonstrukci, tak to doplní provozovatel sádek Jan Mikač.
3: To, co jsme dělali doteď, takže chov ryb a u toho exkurze zaměřený na seznámení vlastně lidí s provozem téhle budovy. Jak to stavěli, jaký to mělo parametry, jak to vlastně fungovalo všechno, protože když si vezmete, že je to 100 let starý a ono to drží, že se to nemuselo jako rekonstruovat, je to naprosto úžasný.
0: Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro 2x víc.
4: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
5: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
4: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na a právě teď na podzim.
6: Klíště to jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostita.
4: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Mistrovství Evropy řidičů tramvají vyhrál český tým. Soutěž ve Varšavě ovládli Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář z pražského dopravního podniku. Řidiče soutěžili v přesnosti zastavení, plynulosti jízdy nebo obřím tramvajovém bowlingu. Na druhém místě skončil tým z Rumunska. Bronzy odváží bulharská Sofie. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje z prvního místa do velké ceny Rakouska. 24-letý český jezdec vyhrál včera v rekordu okruhu kvalifikaci třídy Moto 2 a po třetí v kariéře vybojoval v seriálu Mistrovství světa Pole Position. Závod odstartuje už za necelých 15 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, postupně se zatáhne, místy se objeví i občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách o něco méně 15 až 18. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Plzni, konkrétně v Plaské ulici. Bourají tady 2 osobní auta. Ať jedete kamkoliv, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
7: Ano, zase začíná ten pořad, jehož scénář a dramaturgii si určujete prakticky vy, když voláte na číslo 221 554 222 a pro někoho máte nějaký vzkaz či blahopřání, no a i písničku můžete sami vybrat. Jinak pro inspiraci uvádím, že je 20. září a svátek má Oleg, no a to je v zemích českých docela nedostatkové zboží, protože Olegů je tady jen něco přes 400, ale jak říkám, to jen pro inspiraci. Volat můžete samozřejmě každému. Telefonní linka už je volná a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

No a první dnešní písnička bude pro maminku, babičku a prababičku Marie Bystřickou k 80. narozeninám s přáním pevného zdraví, neutuchajícího elánu a spousty radostných chvil s těmi, co jí mají rádi.

Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň, kam pořád můžete volat na číslo 221 554 222 svoje vzkazy nebo blahopřání, ale píše nám také Sylvie z Prahy, ta by si dnes přála zahrát takový zářijový evergreen z konce 70. let, který se přímo jmenuje September. Je to prý všem Olegům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům k nám do rádia, no a všem posluchačům.

0: 12 hodin a 19 minut a to je přesně doba, kdy se do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň takhle těsně před jeho obědem dovolal pan Standa z Dolců. Stando, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, Romane. Já vás taky zdravím. Děkuju za hezký přivítání. A dneska bych poslal písničku všem, kterým jim vždycky posílám, do Týniště Pepíkovi, do Skašova Slávovi Třískovi, Dolckýmu Štyrlístku, do Plzně Zděnkovi a Jarce, do Černotína Štangastom, do Honezovic Iloně a Tomášovi, do Červeného Pořičí ještě Jardovi a Doborov, Pepíkovi Simetovi. A ještě tu písničku pošlu paní Mirce, která volá dost často do Českého rozhlasu Plzeň. Paní Mirka z Plzně a tuhle jsem jí slyšeli v Umoriádě. Hezky mluví a písnička bude i pro ní, i pro vás, Romane. Myslím si, že jsem toho řekl dost. Přeju všem dobrou chuť a mějte se krásně.
0: Tak ať vám ty výpečky chutnají.
1: Romane, děkuju, určitě budou. Naslyšenou.
0: Jako bych to tam cítil. Tady je Petr spálený, ať to nespálíte.

0: a teď máme v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň zahraniční návštěvu, protože až z Prešova volá Jonáš. Jonáš je na Slovensko, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, prajem Českému rozhlasu Plzeň, který fakt mám rád, počúvám ho už roky asi. Já idem se satelit, tak trochu se mnou pozdňuje to, ale jinak moje priateľka do Svojkovic, Janě Benešovej, a susedom Hančukovým, a všetky, co ma poznají vo Svojkovicích, tak.
0: Dobře.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán Stupka, a zase, jak budem v Čechách, tak niekedy zavolám.
0: Tak doufám, že ve Svojkovicích poslouchají, dal jste jim echo.
1: Ano, poslouchají. Volal jsem z druhého telefonu.
0: Dobrá, tak zdravíme Svojkovice a zvláště pak paní Janu a posíláme ano, pěknou písničku. Jonáši, mějte se hezky.
1: Majte se, vy pekný den vám prajem. Dovidenia zase někdy na budoucí.

0: A do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň se momentálně hlásí Polžice. Paní Olga kvůli tomu šla ven, aby měla lepší signál a nikdo ji neobtěžoval. Takže do Polžic, Olgo, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla poslat písničku naší vnučce, která dneska slaví 33. narozeniny. Jmenuje se Káťa Borníková a přejeme jí hodně štěstí, pohody a k přání se připojí manžel, rodiče, babi a děda z Polžic a babi z Plzně. Připojují si všichni, co jí mají rádi, a synkové Kubíček a Toníček jí posílají velkou pusu a babi, maminko, mají tě moc rádi. Moc děkuju.
0: Olgo, a máte tam Káťu někde po ruce?
1: Káťu ne, Káťa je pryč, ale mám tady malýho vnoučka.
0: A jak se jmenuje?
1: Pravnoučka vlastně už je jich.
0: Pravnouček, jak se jmenuje?
1: Toníček.
0: Toničkovi a Kátě. Zahraje teď Kabát, jak jste si přála, ano?
1: Dobře, děkuju moc, jste moc hodnej.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: 221 554 222, tak tohle číslo sem do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň velice dobře zná také paní Anna z Domažlic. Před chvílí ho vytočila a tak je na lince. Aničko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Romane, já vás teda moc neslyším, ale vy mě asi, jo. Jsem ráda, že jste mi to zase umožnil, že se mi to povedlo. Pozdravuji posluchače, všechny u vás v rozhlase. A chci vás zase poprosit o písničku. 18. měl můj vnouček svátek, takže všechno nejlepší, hodně zdravíčka ještě dodatečně. A my s dědou máme v pondělí 58 roků, co tahneme tu káru. No, tak si taky asi tu písničku zasloužíme, já si myslím, ne.
0: No to určitě, Aničko, je tam děda někde u vás?
1: No, pozdravuje vás. Teď přišel a volá zrovna, má, pozdravuj Romana, takže pozdrav od táty pro vás.
0: Takže samozřejmě všechno nejlepší, ať vám to ještě hodně dlouho vydrží.
1: A, no, snad.
0: A posíláme vaše oblíbené smoky.
1: Jste moc hodnej, děkuju, Románku, děkuju.

0: Tak tohle byly Smoky na přání paní Anny z Domažlic, ale teď už mám u telefonu paní Libuši z Lučic. Taky zdravím, má také něco na srdci. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych vás moc prosila popřát panu Oldovi Tůmovi k zítřejším 90. narozeninám. Milý Oldo, přeji ti k tvému životnímu jubileu hodně zdraví, mnoho houbařských úlovků, ať stále chutná pivo, tak jako doposud, buď stále vitální a vzpomínej na Šumavu. To všecko ti přeje Líba. Měj se moc hezky a hodně zdraví a zítra to oslavíme. Nasle. Děkuju vám moc.
0: Olda je Šumavák, tak mu dáme šumavskou písničku.
1: Ano, ano, rád jezdí na Šumavu. Tak jo, děkuju moc krát. Mějte se, nashledanou.
0: Nashledanou. Radim Flender a Nad Šumavou svítá.

No a teď tady mám jeden zajímavý vzkaz. Chceme zahrát našemu dědovi Antonínu Strejčkovi, ze kterého už brzy bude praděda. Doufám, dědo Toníku, že už se těšíš. Zdraví tě vnuk Luboš s manželkou Lindou a je tady PS. Dědo, to dítě bude určitě showman.

0: září. Mediálním partnerem je Český rozhlas Plzeň.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

A už se nám zase pomalu blíží 13. hodina a s ní další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň s Helenou Kapicovou. No a potom výlety pro změnu s Pavlem Kudrnou, které vás zase zavedou na zajímavá místa zemí českých a budete si moci dokonce i zasoutěžit. Ovšem v písničkách pro vás tady přeci jen mám ještě jeden vzkaz. Milá redakce, chtěli bychom naším, teda vaším prostřednictvím zahrát paní Marii Beníčkové k 75. narozeninám. Babi, toto letí, zbývá už jen čtvrtstoletí, ty neumíš zahálet, budeš tady do 100 let. A my tě máme moc, moc rádi, přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho radosti. Podepsáni jsou synové Renda a Alois, vnuci Radek, Tomáš a Vilda a pravnučka Sofinka.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Cestující postupně objevují novou linku z Tachova do Bavorska. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil Čech. Hokejisté Dubřan vedou tabulku. A dnes bude oblačno, později zataženo, přehánky, teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne. Jsou tady zprávy a Helena Kapicová. Už čtvrt roku jezdí přeshraniční autobusová linka z Tachova do bavorských měst Bernau a Tischenreuth. Linku financují samosprávy na obou stranách hranice. Podle Martina Fensla ze společnosti Poved, která v plzeňském kraji organizuje veřejnou dopravu, lidé přeshraniční autobusy nejčastěji využívají pro cesty do Tachova. Svědců nebo také Bernau popsal také, jak se prozatím linka osvědčila.
3: Zatím je na nějaké závěry brzy, přece jen byla letní sezóna, kdy panovaly poměrně velká vedra. Budeme to sledovat, předpokládáme, že nějaké finální vyhodnocení ohledně budoucnosti té linky by přišlo někdy v první polovině příštího roku.
2: Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech, další tři se pohřešují. Oznámilo to české ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averie na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se čtyřmi zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říci podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdříve čekal na reakci okolních zemí. Sport. Hokejbalisté Dubřan porazili v extralize Třinec 6-2 a po čtyřech kolech vedou bez ztráty bodů tabulku. Skvělý vstup do sezóny těší také obránci Šneků a české reprezentace Václava Šlehofra.
4: Máme za sebou zatím 4 kola, takže nechceme to nějak přeceňovat. Jsem rád, že dokážeme sbírat body v zápasech jak venku, tak doma. Myslím si, že máme tu skladbu toho týmu dobře poskládanou. Ostatní týmy hodně omladili. Takže si myslím, že letos bychom mohli se držet tady z těch horních patrech, ale nesmíme nic podcenit a šlapat furt dál.
2: Celek HBC Plzeň prohrál na hřišti Svítkova Stars 4-5 po samostatných stříleních a v tabulce mu patří 8. příčka.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, postupně se zatáhne a místy se objeví i občasný slabý déšť nebo přehánky. Večer srážky ustanou, oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18, fouká mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Bio předpověď, tak ta je na jedničce, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V tuto chvíli jezdíme po regionu bez dopravních nehod a výrazných komplikací, ale pozor, v Kyšicích nedaleko Plzně kvůli pracím na silnici přes obec se můžete zdržet na semaforech. Jezdí se tam pouze jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Je tady 3. zářijová neděle a pokud k výletům nepotřebujete vyloženě letní počasí, pak vás srdečně zveme na další rozhlasové putování, na které se můžete vydat spolu s námi, tedy s námi výlety. Zdraví vás Pavel Kudrna a přeji dobrý den. My vám dnes představíme jedno hodně nevšední muzeum. Objevili jsme ho v Hodoníně na jižní Moravě a zatím prozradím jenom tolik, že se v něm dozvíme všechno o dobývání černého zlata. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, kde stojí sice nenápadný, ale o to zajímavější špitální kostelík. Jde o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Čeká nás také návštěva unikátního mlýna v jihočeských Oslovicích, který je považovaný za nejstarší dochovaný vodní mlýn u nás. A nakonec se projdeme nedávno vybudovanou planetární stezkou ve Vraclavi v Pardubickém kraji, na které budeme objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Já myslím, že ta nabídka je docela pestrá. Pokud přijmete naše pozvání k poslechu, tak si ho užijte.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Když se řekne ropa, většinou si představíme velká naleziště někde na Blízkém východě, anebo teď také komplikace kolem Hormuzského průlivu, také nedostatek ropy a tak dále, zdražování, ale o tom nechci vůbec mluvit. Černé zlato se těží i na jižní Moravě. Historii a současnost dobývání této suroviny můžete poznat v Muzeu ropy v Hodoníně, kam se vydal náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Čerpací kozlík, čerpadlo nebo také těžební trojnožka, to vše dává vědět, že stojíme před Muzeem naftového dobývání a geologie i společně s manažerkou Pavlou Nečas-Benadovou.
2: Čerpací kozlík slouží k tomu, aby vlastně v té druhé fázi, když už nám ta ropa neteče sama až na povrch, aby nám vlastně pomáhala z té hloubky toho vrtu vytáhnout ty zbytky té ropy a dočerpávat ropu, která tam nám by jinak nedotekla nahoru.
1: Už před muzeem se tedy o ropě dozvídáme spoustu zajímavostí, ale vcházíme také dovnitř, kde toho bude určitě ještě mnohem více. A hned první místnosti dominuje velký model, co je na něm všechno k vidění.
2: Před námi tady se tyčí veliký model soupravy nárazového typu vrtání, který se používal vlastně u nás až do druhé světové války. Ten princip byl takový, že vlastně na takovou věž se vytáhlo velmi těžké dláto. Nechalo se spustit, ono to bouchlo do té země, ulomilo se kus horniny, vytáhlo se to nahoru a vlastně kamenickým způsobem se čekalo, než se prorazila těsnící hornina, pod tím byla natakovaná vrstva ropy a začalo to stříkat a stříkalo to, na to se všichni těšili, zaradovali se, vykopali tam koryta, v podstatě to zbírali, dokud tam nějaká ropa byla. Potom se tam postavila vrtná trojnožka, kterou právě můžete vidět před muzeem, a tam se takovou speciálně lžicovou metodou těžila vlastně ta ropa už potom z toho nestříkajícího vrtu.
1: Pod modelem těžební věže je také plastická mapa jižní Moravy.
2: Ta vlastně ukazuje, kde se nachází ropa, zemní plyn tady u nás, a vidíme, že je to opravdu jenom tady na tém cípku jižní Moravy, je to vlastně část, říká se jí Vídeňská pánev.
1: V muzeu si můžeme projít celou historii naftařského průmyslu. Dostáváme se do další místnosti, kde už jsou i nějaké přístroje.
2: V tomto sále, technickém sále, seznamujeme návštěvníky s tím, jak se dneska ropa hledá, jak se těží. Ono to zase není takové jednoduché najít třeba ložisko ve 3 kilometrech, takže tady se seznámí s tím, jak se vytipuje to místo a potom jak se do té hloubky dostat pomocí vlastně vrtné soupravy.
1: Vcházíme do třetí místnosti, tady už jsou různé nádoby, předpokládám, že to jsou různé produkty ropy, ale co mě zaujalo nejvíc, je velká skleněná baňka, ve které je tekutina dole čirá a nahoře úplně černá.
2: Tímto jednoduchým způsobem ukazujeme, jak vlastně funguje ropná skvrna, jak interaguje vlastně ropa se vzduchem a s vodou. Pomocí malého balónku vpouštíme do této nádoby bublinky, ty neprochází touto černou ropnou skvrnou a v podstatě se drží na spodní hladině. Tak si můžeme představit, jaký dopad má případná ropná skvrna na život, třeba v oceánech, kdy i ryby se udusí.
1: Většina nádobek je tu uzavřených, ale přece jenom na stolku tady vidíme jednu nádobku otevřenou a se štětečkem.
2: Ano, my jsme totiž jediné muzeum, kde si můžete na ropu sáhnout. Je to surová ropa z ložiska Nesit, což je nejstarší ložisko na našem území z roku 1919. My vás tady tím malým štětečkem pomažeme, dáváme vám kapku surové ropy na prst, na kterou vám potom zasvítíme UV lampu, abyste viděli jednu z vlastností ropy, a to je luminiscence.
0: Říká manažerka Muzea ropy v Hodoníně Pavla Nečas-Benadová, která nevšední expozicí provedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A to byla jenom malá ukázka toho, co se můžete o ropě a zemním plynu dovědět. Muzeum ropy můžete navštívit ve všedních dnech od 9. do 15. hodiny. O víkendech pak mezi 13. a 15. hodinou.

My jsme minulou sobotu, a o tom jsem mluvil včera, vysílali živě z veletrhu Zahradaček v Litoměřicích. Taky už jsem prozradil, že se velmi povedlo, že tam byla neuvěřitelná spousta veškerých zahradnických sazenic, květin, keřů, stromů, krásné výstavy. Jiří Pačinek tam vystavoval své skleněné květiny, taky byl hostem u našeho mikrofonu. Monika Absolonová byla hostem u našeho mikrofonu. Řeč byla o historii i o novinkách, které provázely veletrh nejenom v areálu, ale také v celých Litoměřicích. Další přenos pochopitelně naplánujeme. Otázka zněla, kolikáté výročí se slavilo, za A50. Nebo za B60. Tak správně Ačko, byla to jubilejní kulatá 50. Losovali jsme ze správných odpovědí, hráli jsme o powerbanku, no a štěstí se usmálo na naše posluchače a posluchačky. Jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František

0: světě dokola.
1: Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova v Karlovarském kraji. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Prohlídku jediné celohrázděné sakrální stavby v českém i saském Krušnohoří si nenechala ujít ani naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
2: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
3: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
2: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
3: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
2: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
3: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
2: po kterém jdeme právě teď my.
3: Ano.
2: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
3: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochrannou ruku.
1: Říká Markéta Šikýřová z Jáchymovského informačního a kulturního centra, která špitálním kostelem Všech svatých provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Rybník, maštal, stodola, mlýn s mlýnici i obytnými prostory. To vše tvoří komplex unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích v podhůří Šumavy. Unikátní je proto, že žádný jiný mlýn se v Česku nedochoval v tak autentické podobě. O mlýn se dnes stará Strakonické muzeum. V doprovodu správce Jaroslava Janouta si celý areál prošel náš jihočeský redaktor Filip Černý.
1: My jsme stanuli před Hoslovickým mlýnem a to je partie, kterou tady asi znám z několika filmových pohádek.
2: Je to tak. Natáčelo se tady Kouzla králů, pak se natočila druhá pohádka Vodníka Karolínka, no a pak třetí pohádka, to byly vlastně Tři bratři, to je vlastně ta nejznámější.
1: Tak ale mlýn to není jenom tedy kulisa, to je skutečná stavba, která tady stojí vlastně od kdy?
2: Tak já nemám rád, když přijdou jako turisti a říkají, tady je ten skanzen. Tohle to není skanzen. První zmínka tady o mlejně je z roku 1352. Je to jenom teda strohý zápis, víc potom se dozvídám i z Berní Ruly, kde už víme, že je tady mlýn o jednom kole a ke mlýnu patřilo 16 střichů pole. Rod Harantů, což byli vlastně poslední majitelé tohohle mlýna, tak ty sem přišli v roce 1829.
1: A díky právě těm posledním majitelům se ten mlýn zachoval v té podobě, v jaké je.
2: Tak, po válce nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly ty 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice, no a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což to odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně. Když se potom ty chlapi vrátili, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi tady zůstali úplně bez prostředků, takže vlastně byli živi jenom z toho, co se vlastně sami vyprodukovali. Za jejich života tady nebyla zavedena ani elektrická energie, ani vodovod. No a když se tohle stalo, tak ty bratři se tady vlastně zakonzervovali na dalších 50 let, ale zase bylo dobrý, že nic, co se rozbilo, nevyhodili. Tady je vlastně všechno originál, co tady na tom mlýně bylo.
1: To tak půjdeme se podívat dovnitř.
2: Tady se můžeme podívat hned světnice. Tady vidíte, že ten nábytek, co je tady, tak vlastně sem pasuje. Takže lavice jsou na míru, postele, všechno, jak to vidíte. Největší prostor v té sednici zabírá vlastně pec na pečení chleba, kde ještě i my při těch našich akcích, když máme, tak ještě ten chleba taky pečeme.
1: Tady je
2: vlastně ta mlýnice, to je vlastně to nejcennější, co je tady vlastně ve mlýně. Je tady obyčejný český složení, je to jediný nejstarší mlýn dochovaný vlastně v České republice. My máme tu přednost, že my ho máme jakoby funkční, takže v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka, ale bylo to vyhlášený takhle pozdě kvůli tomu, protože ty majitele, co tady byl ten poslední majitel, tak ten sem nikoho nepustil. Takže vlastně i ani památkáři neměli šanci se podívat dovnitř.
0: Říká správce mlýna Jaroslav Janout. Teď už je mlýn v Hoslovicích na Strakonicku přístupný všem zájemcům. Do konce října ho můžete navštívit denně kromě pondělí a i během zimy se v něm budou konat různé akce, takže možností je spousta. Nás do něj vzal náš jihočeský kolega Filip Černý. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. Týká se oblíbené postavičky dřevěného kluka Hurvínka, často prostořekého. A teď si představte, že letos slaví 100 let. My jsme si těch 100 let včera v reportáži připomněli. I to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou, později i s kamarády a se psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. To České loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou už v roce 1930. A my jsme se ptali, kde dnes najde toto už legendární divadlo a stejná otázka platí i pro dnešní vysílání. Kde ho najdeme? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Budeme tradičně losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kterým tentokrát pošleme cestovní alulahev. Co pro ně musíte udělat? Kromě toho pověstného štěstí při losování, ale proto neuděláte nic, to už je v rukách náhody, řekněme. Jak se píše textová zpráva, tak tu musíte poslat ve správném tvaru. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak následuje vaše křestní jméno, příjmení, směrovací číslo a adresa. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Stát vás bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. Hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak my jsme ve druhé polovině měsíce září, máte ještě čas odeslat, jak jsem říkal, minimálně tu jednu správnou odpověď. Takže se snažte, no a my budeme opět rozdávat radost v podobě hlavní ceny.

0: Ve Vratslavi v Pardubickém kraji můžete nově objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Vznikla tam totiž planetární stezka, která navazuje na téměř 50-letou historii místního astronomického klubu. Měří 6 kilometrů a jednotlivé planety na ní najdete v takových vzdálenostech, které odpovídají skutečným poměrům. Vratslavské meziplanetární putování si zajela vyzkoušet naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: Iniciátorkou a hlavní autorkou planetární stezky ve Vratslavi je Kristýna Maturová, která je teď se mnou u prvního stanoviště, to je Slunce.
2: Ano, nacházíme se u Slunce na stezce, která má název Planetární putování, a je to vlastně takový dárek všem návštěvníkům, kteří chtějí zažít něco pěkného, vidět něco krásného a hlavně se i vzdělat, protože na trase nejenom kromě té krásné krajiny uvidíte vlastně celou sluneční soustavu, která je zmenšená 1:1 miliardě.
1: Začínáme u Slunce a kromě naučného panelu je tady i to Slunce jako takové, v podstatě kovové.
2: Náš model Slunce je z kovových plíšků, které nám posvářel zde místní umělec, pan Jakub Vlček. Takže i to je vlastně moc fajn záležitost, že ten model vytvořil někdo zdejší. A náš model vlastně v tomto poměru zmenšené má 1,4 metru.
1: A teď mi řekněte, kolik těch stanovišť je. Počítáte Pluto jako planetu nebo ne?
2: Ne, bohužel Pluto už se nepočítá mezi planety, ale je zařazen jako trpasličí planeta, takže na naší trase ho nenajdete, pouze jako zmínku na 6. panelu. A co se týče počtu panelů, tak těch je 15, to znamená, co panel, to nějaká planeta. A aby ta trasa byla zajímavá a nebyly tam velké vzdálenosti, kde návštěvník nic neobjeví, tak tam máme ještě panely se zajímavostmi o sluneční soustavě. Třeba komety nebo vznik sluneční soustavy. Jeden z panelů je věnovaný teleskopům. Na jednom z panelů se dozvíte o zatměních. Zkrátka to, co v té sluneční soustavě je.
1: Máte nějakou zajímavost, kterou se tam dozvíme, kterou já bych nevěděla, jakožto laik a nepříliš vzdělaný člověk v tomto oboru?
2: Takovou zajímavost, kterou možná málo kdo ví, je, že náš měsíc se od nás vzdaluje. To vzdálení odpovídá asi 4 cm ročně.
1: Jak dlouho nám to bude trvat, pokud to budeme chtít projít od začátku skutečně až do konce?
2: Záleží na tom, jestli budete pečliví návštěvníci a budete si pročítat panely, pak vám to zabere delší čas, zhruba asi 2,5 hodiny, ale zkoušeli jsme si to různě procházet, nebo máme i zpětnou vazbu, že za 2 hodiny nebo kolem 2 hodin se to dá projít. Je to trasa 6 km dlouhá.
1: A co je velká výhoda planetárního putování, takže je přístupné celoročně a zdarma.
2: Ano, naše stezka je otevřená 24/7 a je zde pro návštěvníky po všechny roční období, ve dne i v noci. Dokonce, když sem návštěvník přijde v noci, tak tady máme takovou raritu, takovou zajímavost, kterou určitě nemá žádná jiná planetární stezka. A to je ta, že když správně zodpovíte otázku, která se týká Slunce, je to hnedka u panelu číslo 1, tak si ověříte svoji správnost tím, že se vám rozsvítí celé Slunce, když zmáčknete tlačítko u příslušné odpovědi. Takže lákám návštěvníky, aby se sem dostavili i večer, protože si to můžou vyzkoušet.
0: Zve do Vratslavy v Pardubickém kraji autorka tamní planetární stezky Kristýna Maturová, se kterou si o zajímavém projektu povídala naše kolegyně Milena Vápeníková.

Tak si představte, že už řadu let dodržujeme tradici, kdy v závěru připomínáme soutěžní otázku. Kdybyste ji přeslechli nebo neslyšeli přímo zadání, tak ji najdete vždycky na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tentokrát se týká 100 let našeho dřevěného kluka Hurvínka, který později s Taťuldou, kamarády s Žerikem rozdávají radost dětem i dospělým. To divadlo bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930 a my se ptáme, kde toto divadlo dnes najdeme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Tak nám pošlete správnou odpověď, hrajeme o cestovní alulahve. Jsou to takové praktické cestovní lahve, které se vám na těch vašich výletech mohou hodit. Já doufám, že se vám hodí i ty naše klasické rozhlasové výlety, které Český rozhlas vysílá v celé republice. Občas je s příjemným přímým přenosem, další už plánujeme. Dovíte se, kam pojedeme, ale zatím se všechno chystá, takže nebudu více prozrazovat. Teď prozradím to, že další výlety uslyšíte opět příští sobotu. Těším se na vás ve 13 hodin a 4 minuty. Těší se na vás nejenom Pavel Kudrna, ale také Václav Lenard, technik, Šárka Formánková, dramaturgyně, no a celá řada reportérů, kteří navštěvují nejzajímavější a nejtajemnější i ty zcela známé kouty České republiky, aby pro vás nejenom natočili reportáž, ale také pořídili řadu fotografií. O jejich výsledku se můžete přesvědčit na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. Hezký zbytek neděle.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Začala první etapa proměny sportovního areálu SK Petřín v Plzni. Senioři si v Plzni mohou vyzkoušet cirkusové disciplíny. Česko má zásobníky plynu naplněné ze 74%. Je to o pětinu méně než před rokem. A zítra bude jasno, během dne proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky. Naměříme až 18 stupňů. Dobré odpoledne přeje Helena Kapicová a jsou tady zprávy. Plzni na Slovanech začala rekonstrukce sportovního areálu SK Petřín. Výrazné proměny se dočká po skoro 70 letech. Město Plzeň přispěje klubu na opravy přes 17 milionů korun. Potvrdila to mluvčí magistrátu Eva Barborková.
2: Cílem toho projektu je zrekonstruovat sportovní areál. Ta rekonstrukce zahrnuje zejména renovaci fotbalového hřiště a opravu cyklistického velodromu. Ta realizace projektu je rozdělena do dvou etap, přičemž poskytnutá dotace řeší finanční podporu první etapy.
1: Další skoro 18 milionů korun pokryje dotace od Národní sportovní agentury. Celkem bude první etapa rekonstrukce stát skoro 35 milionů korun. V Plzni začíná nový program pro seniory Cirkus bez věku se zaměřením na cirkusové disciplíny. Pořádá ho Centrum nového cirkusu Cirkulárium. Lidé si během lekcí mohou vyzkoušet žonglování, práci s obručí nebo třeba balanční cvičení. Aktivity jsou přizpůsobené možnostem seniorů. Pokračuje zástupkyně ředitelky mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem Petra Bláhová.
3: Je to takové hezké spojení pohybu, společnosti lidí a vlastně zkoušet nové věci, což je dobré i pro náš mozek. A to v jakémkoliv věku a samozřejmě i v tom pozdějším, protože jakmile zkusíte jiné věci, zkusíte dělat věci jinak, tak se vám vytváří v mozku nové nervové spoje a ty vám pak pomohou překlenout období, kdy začne člověk zapomínat na některé věci.
1: Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem, stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíce za poslední 3 roky. Rusové žijící v Česku dnes hlasují v parlamentních volbách do ruské státní dumy. Volební místnost je až do 20. hodiny otevřená na ruském velvyslanectví v Praze. Kvůli volbám tam česká policie posílila hlídky. O jejich navýšení požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí už v srpnu kvůli obavám z případných protestů. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač dojel po startu z pole position 2. ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto 2 seriálu mistrovství světa. Po dvou výsledcích mimo bodované pozice se dostal na stupně vítězů poprvé od srpnového vítězství v britském Silverstonu. Počasí. V noci bude jasno až polojasno. Na jihu kraje oblačnost s nívajícím deštěm nebo přehánkami a nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, na horách 7 až 4. Zítra čekejte ráno skoro jasno, během dne pak proměnlivou oblačnost, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, při déle trvajícím slunečním svitu až 18 stupňů, na horách 10 až 13. Povane mírný severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré a velmi dobré, biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Krátce po 14. hodině jezdíme po regionu bez dopravních nehod a výrazných komplikací. Tak šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ve 14 hodin a 5 minut pokračuje odpolední vysílání rádia vašeho kraje a ta následující hodina bude z převážné části věnována přímému přenosu z plzeňské zoologické zahrady, která slaví 100 let od svého založení. Ale ještě předtím na vás čekají tipy pro volný čas, taky nadále příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech. Sudovi Šrot, republice ocel. Tipy pro volný čas.
1: Tak například na náměstí u kostela v Touškově probíhají slavnosti chleba a farmářské trhy. Na programu je od 15 hodin pěvecké vystoupení žáků základní školy a od 15:30 ukázka práce mladých hasičů. V památné aleji u minerálky v Tachově se až do 16 hodin koná tradiční akce Den českého lesa. Na programu je třeba soutěžní stezka pro děti, řezbářská dílna a divadlo. Na náměstí Míru v Domažlicích se koná akce Námko žije. Do 17 hodin je tam na programu kreativní tvoření, piknik a hudba. Bělská pouť v Běle nad Radbuzou láká mimo jiné i do městské stodoly, kde od 17 hodin vystoupí kapela SP25. No a Lobkovický zámek Křimice zve na koncert v rámci Haydnových hudebních slavností. Od 19 hodin diváci uslyší čembalo a flétnu. Tolik naše nedělní tipy a už za okamžik bude Lucie Vondráčková opěvovat jednu květinu.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech. Sudovi Šrot, republice ocel.

0: No a teď už přepojujeme do plzeňské zoo, kde slaví sté výročí založení a kde už také čeká kolega Richard Jandovský.
1: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi speciál.
2: Pěkné sobotní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň, který se právě teď hlásí z plzeňské zoo. Tady je dneska opravdu hodně rušno, protože druhá nejstarší zoo v České republice slaví století. Toto letí. Rovných 100 let je plzeňské zoo a my jsme rádi, že Český rozhlas Plzeň může být u toho. Už ve 13 hodin začaly tady v plzeňské zoo velké oslavy, ve 14 hodin byla pokřtěna kniha 100 let zoo Plzeň a spoustu další zábavy na vás, kdo jste tady nebo ještě dorazíte, určitě čeká.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Dnes odpoledne mezi 14. a 15. jsme přímo v plzeňské zoo. Máme tady přenosový vůz, který si můžete prohlédnout, a taky náš zelený stánek, tak se na nás určitě přijďte podívat. Proč jsme tady? Plzeňská zoo slaví 100 let a to je opravdu velký důvod k oslavě. Určitě přijďte, dneska je zvýhodněné a hlavně jednotné vstupné 100 korun za zoo i za dinopark. No a teď už v našem vysílání vítám dva hosty. Mám tady, když to tak řeknu, emeritního chovatele Tomáše Webra a chovatelku primátů Moniku Novákovou. Pěkné odpoledne vám oběma.
1: Dobrý den, zdravíme.
2: Dobrý den.
0: Vy jste pracoval v plzeňské zoo jako chovatel přes 43 let. O jaká zvířata jste se staral?
1: Já jsem od samého začátku se staral vlastně v podstatě jenom o kopytníky, antilopy, zebry, velbloudy a skončil jsem vlastně na žirafách, tam jsem byl až do důchodu.
0: Když se zeptám vás obou, když jste přijati do zoo jako chovatelé, tak byste si prostě řekli, já se chci starat o opice, já se chci starat o velbloudy a tak to je, nebo prostě dostanete přidělený ten druh zvířete?
2: Přesně tak to asi je. Ve většině případech vlastně do zoo nastupují lidi, kteří chtějí dělat se zvířatama a v tu chvíli jim je asi jedno, na jakém tom rajoně skončí, ale samozřejmě, že i nastupují vlastně studenti, kteří už se specializují na nějaký zvířata a ty vlastně chtějí na ten svůj rajon.
0: A vy konkrétně máte teda primáty a šimpanzi.
2: Ano.
0: Děláte na šimpanzech. No. Jaké to je starat se o vysoké zvíře, jako je žirafa?
1: No, vzhledem k tomu, že sám mám 190 cm, no, tak mi to nepřišlo tak strašný.
0: Já jsem přesně kolegyním říkal, když jste přicházel, jsem říkal, no tak pán se staral o žirafy, tak určitě byl vybraný, protože je vysoký sám, tak se bude starat o žirafy a o velbloudy. Jak dlouho jste se staral o velbloudy?
1: Je, to už vám nepovím, to ta všechno splývá za těch 43 let. Začínal jsem na zebrach, antilopách, pak se to přesunulo na ty velbloudy, pak se otevřela v horní části zahrady, kde je dneska vlastně ta Sonora, tak byl horní africký výběh takzvaný, takže jsem leta dělal tam. Pak se otevřel moderní dolní africký výběh, takže zase jsem přišel tam, takže celý ty leta jsem pendloval opravdu jenom mezi těma

0: pitníkama.
1: Jak vypadá, když se budete doplňovat takový obyčejný den chovatele žiraf a v plzeňské zoo a primátů?
0: To bude asi všude stejný.
1: Bude to stejný?
0: Ranní kontrola stavu zvířat, ranní krmení.
1: Takže spočítáte kusy?
0: No, hlavně zdravotní stav.
1: Ano.
0: U těch opic asi určitě musí, u těch drobných opiček to kontrolovat, jestli opravdu žádná nechybí, jestli všichni žijou.
1: Kolik jich máte na starosti těch opic?
2: Jako počtově, tak máme 6 šimpanzů, o ty se staráme, a pak máme například makaky, gibony, guarezy, malý drápka té opice, takže teď bych plácla třeba kolem 20 zvířat.
1: Vybuduje si chovatel se zvířetem nějaký vztah?
0: Určitě, určitě.
2: On i musí, jako jinak ta práce opravdu jako dělat nejde, takže ten chovatel opravdu si musí to zvíře mu musí důvěřovat, to je asi první jako věc, která je důležitá, a vlastně my jako chovatelé s těma zvířatama pracujeme, zvlášť u těch šimpanzů je to velmi důležitý, a takže musíme znát řeč jejich těla, musíme opravdu respektovat jejich hierarchie například, protože tam oni opravdu jsou sociálně vyspělí a je třeba tato všechno uctívat vlastně.
1: Tak a vy můžete k ním, když jsou v tom výběhu, vy k ním můžete jít?
2: Nemůžete.
1: Jsou někde zavřený v separaci?
2: Jo, ta práce s těma šimpanzema je bezkontaktní. To znamená, že vlastně my k ním nechodíme, návštěvníci často říkají, jestli je chováme, jestli je hladíme. Ne, nechováme, po případě je pohladíme, ale v rámci nějakého veterinárního tréninku. A vlastně všechna tahle ta práce s těma šimpanzema tak probíhá přes mříže. To znamená, že vlastně my si je zavoláme, oni vlastně jdou do té základní pozice, kdy se drží těch mříží, a my s nima potom vlastně nadále pracujeme, takže nám například ukazují ruce, nohy, dokáže že my vlastně udělat sonografické vyšetření břicha třeba, aniž bychom je uspávali nebo oddělovali. Takže ta důvěra je opravdu velmi důležitá.
1: Předpokládám, že ta separace platí i u těch žiraf.
0: Určitě.
1: Že tam by to bylo určitě o život.
0: No určitě, tam taky není kontakt s těma zvířatama, musí člověk dávat pozor, i když do toho výběhu vstupuje, tak aby nedošlo k nějakému úrazu, kopnutí a nebo něco takového podobného.
1: Co tedy vlastně takový obyčejný návštěvník nevidí v tom zákulisí, co vy tam děláte? Co tam máte?
0: No konkrétně na těch kopitnicích nevidí tu těžkou práci. Byla to opravdu dřina, protože to není jenom to jim dát krmení a uklidit, ale to je mnoho věcí okolo, navážet krmení, tahat 50-kilové pytle s granulem a manipulace s balíkama ze senem. Je to opravdu fyzicky náročný.
1: Tady bude dnes ukládána schránka časová pro budoucí generace a ptáme se, jak bude vypadat plzeňská zoo za 100 let, kdybyste mohli postupně každý říct váš názor, jak bude vypadat plzeňská zoo za 100 let?
2: Tak to je velmi těžká otázka tohle, ale určitě bude mnohem, mnohem krásnější, než je teď, a že teď je taky krásná. A my třeba už jsme přece takový ty historici tady v té zoo, takže já jsem nastupovala v roce 2002 a vlastně ta zoo už se ubírala tím směrem, že končily ty klecový výběhy, právě dělaly se ty různý domečky pro ty zvířata, nebo například ostrovy volný, jenom ohraničený vodou, takže tam si myslím, že půjdeme ještě pořád dopředu a že opravdu těm zvířatům bude nadále poskytováno větší a větší vlastně ta péče, jak chovatelská, tak vlastně i ta technická v podstatě.
1: A pan Weber?
0: No a já můžu říct, že za těch více než 40 let, co jsem tu dělal, tak udělala zoologická velký pokrok. Držíme krok s ostatníma zahradama, jak v republice, tak ve světě. A myslím si, že když bude ještě krásnější, ještě dokonalejší a bude mít ještě více druhů zvířat, které tu zoologická nechovala, tak jedině dobře, a to bych jí i přál.
1: Pan ředitel se snaží o slony. Našimi dalšími hosty byli chovatel Tomáš Weber a chovatelka šimpanzů o primátu Monika Nováková. Moc vám oběma děkuji a přeji, ať se vám daří.
0: Děkujeme.
1: My si zahrajeme další písničku a po ní budeme pokračovat v živém vysílání z plzeňské zoo.
3: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Plzeň.

0: V neděli odpoledne vám dělá společnost Český rozhlas Plzeň a dneska je ta společnost dvojitá, protože pokračujeme v našem vysílání z plzeňské zoo. Tahle zahrada plná úžasných zvířat a kytek slaví 100 let. Český rozhlas Plzeň přeje plzeňské zoo, ať se jí samozřejmě daří minimálně dalších 100 let a hodně spokojených zákazníků. A právě vy, co jste tady dneska přišli do plzeňské zoo oslavit 100 let, budete mít možnost natočit jednak přání a pak taky naši představu o tom, jak bude taková plzeňská zoo vypadat za dalších 100 let. Tyhle naše vaše představy budou na SD kartě v krabičce a krabička bude uložena do časové kapsle. Nejenom o tom, teď budu mluvit s dalším hostem, kterou je Kateřina Misíková z marketingu a fotografie zoo a botanické zahrady Plzeň. Vítejte.
1: Děkuji moc za pozvání, krásný dobrý den.
0: Ve 13 hodin začaly velké oslavy z tého výročí plzeňské zoo. Řekněte nám prosím, co se tady dneska všechno bude dít a děje.
1: Já mám pocit, že ono je toho tak jako trošku moc a ono se to vlastně jako děje najednou, což je zážitek asi teda nejenom pro mě, ale pro všechny okolo, protože zorganizovat takovou akci opravdu není jednoduché, ale já musím poděkovat kompletně celému týmu propagačního oddělení Zoo Plzeň, protože jsou kruce a jsou báječní. A co se tady bude dít úplně jmenovitě, já si myslím, že asi úplně tím nejzásadnějším prvkem celého toho odpoledne byly křtiny knížky 100 let, kterou napsal Martin Vobruba, tiskový mluvčí naší zoologické zahrady. A ta knížka, musím říct, že je báječná, že se povedla, je tam spousty historických informací, ale zároveň je tam taky spousty těch informací o tom, proč vlastně jsou tu ty zoologické zahrady.
0: Zmínila jste teda tu knížku, tak co se v knížce všechno dozvíme?
1: Já si myslím, že tohle je otázka přímo pro toho Martina, který sem přijde za chviličku a vystřídá mě.
0: A vy tam máte teda nějakou fotku, když fotíte?
1: Ano, já tam mám fotek několik. I ta úvodní je moje a já musím říct, že focení je v současné době pro mě něco jako relaxační záležitost, vždycky byla, i když člověk se má vždycky co učit a já se teda učím, co se týká focení celý život, ale já si myslím, že ty fotky vyjadřují přesně ten postoj toho člověka, který ten objekt fotí, takže na ty fotky ať si udělají názor ti, co tu knížku otevřou.
0: Vy chodíte fotit normálně po zoo, nebo dostáváte od chovatelů tipy, že teď se třeba něco bude dít, nebo něco se narodí nějaký mládě. Tak jak to probíhá, takové focení v zoo?
1: To je dobrá otázka, protože někdy ani já nevím, jak to bude probíhat.
0: A protože to může být třeba večer nebo brzy ráno.
1: Ono se to tak vyvine. Přesně tak. Někdy dostávám tipy, když třeba víme plánovaně, že odjíždí některá zvířata do jiných zoologických zahrad, nebo naopak přijíždí z jiných zoologických zahrad, tak je třeba ten transport nějakým způsobem dokumentovat. A pak jsou záležitosti, kdy třeba potřebujeme fotografii, která má nějakým způsobem reprezentovat tu zoologickou zahradu. No a to je třeba tak jako zvaně si to vysedět.
0: No právě to jsem si myslel, že potom si to vysedíte a čekáte na to správné světlo a když vlastně není i to světlo, tak musíte vyfotit.
1: Takhle jako když není světlo, tak já s těma zvířatama mluvím jako jo, já si tam s nima jako posedím i třeba několik hodin a my
0: mluvíte
1: se prostě domluvíme.
0: Mluvíte sama nebo i oni?
1: Jo, i oni. Jo, a to jsou pak vidět zuby a takový věci.
0: Na začátku rozhovoru jsem tady prozradil, že se bude ukládat ta časová schránka pro budoucí generace, že tam mimo jiné bude i paměťová karta s nahranými představami návštěvníků zoo, jak bude plzeňská zoo vypadat za 100 let. Co všechno ještě ve schránce bude? Víte to?
1: Já myslím, že se tam složím nějak osobně, že mě pak vykopou za těch 100 let. Ne, ta časová schránka je vlastně taková, ono to mělo být vlastně vyvrcholení celého toho programu, který je mimořádně pěkný a je našlapaný a všechno nám opravdu jde z minuty na minutu, tak jak by to mělo být. A my jsme se rozhodli, že dáme prostor ještě našim návštěvníkům pro to, aby mohli říci nějaký poselství pro tu budoucí generaci ohledně zoologické zahrady, co by jí přáli, nebo naopak, co by si představovali, jak by ta zahrada měla za 100 let vypadat. A my bychom byli rádi, kdyby nám ty vzkazy nosili. Můžou je dát na vrátnici, můžu je tady po zoologické zahradě dát našim zaměstnancům, my si je nějak poschraňujeme.
0: No tak napsaný vzkaz ještě možná někdo za 100 let přečte, ale dokážete si představit, jak někdo najde paměťovou kartu za 100 let a řekne, co to je, to už jsme neviděli třeba 50 let.
1: Já si myslím, že to bude fungovat trošku na bázi čipu a že si to rovnou strčí už do ucha nebo do nosu a
0: jo,
1: ono
0: takhle.
1: Se to nějak přečte.
0: Vy už vidíte hrozně moc dopředu. Dobře. Hostem Českého rozhlasu Plzeň byla Kateřina Misíková z marketingu a fotografie zoo a botanické zahrady Plzeň. Moc děkuji za váš čas, ať se oslava vydaří. Přejeme plzeňské zoo všechno nejlepší.
1: Krásný den a nashledanou.
0: Za chvilku pokračujeme v živém vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň z oslavstého výročí Plzeňské zoo. Určitě dneska do Plzeňské zoo přičtem, připravený je skvělý program, koupit si můžete novou knížku 100 let zoo Plzeň, která byla slavnostně pokřtěna ve 14 hodin. Vstupné je dneska zvýhodněné a jednotné za 100 korun. Najdete tu přenosový vůz Českého rozhlasu Plzeň a taky náš propagační stánek. Za 100 let existence chovala Plzeňská zoo několik set druhů a mnoho tisíc jedinců zvířat. Šlo o zástupce tříd savců, ptáků, plazů, živelníků ryb a paryb, no a také četné bezobratlé. Dneska má Plzeňská zoo téměř 7 000 zvířat a 1100 druhů a mým dalším vzácným hostem je mluvčí zoo Martin Vobruba. Pěkné odpoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Pane Vobrubo, váš hlas je určitě tedy aspoň pro nás rozhlasáky neodmyslitelnou součástí Plzeňské zoo. Jak dlouho už tuhle práci děláte?
1: Tak jsem v Plzeňské zoo od 1. září 1998, čili 28 let, a od 1. ledna 2000 jsem teda ve funkci tiskového mluvčího.
0: A co vás přivedlo do Plzeňské zoo?
1: Koníček, táta. Tatínek.
0: Takže jsem každého rodiče vlastně.
1: Já jsem kluk ze Slován a mám nejstarší vzpomínky od svých 5-6 let, od toho roku 79, 80-81, kdy jsem tak 12krát do roka jednou měsíčně jezdíval se podívat, co je tady nového, a chytilo mě to za srdíčko.
0: Plzeňská zoo slaví 100 let a když bych se měl podívat úplně na samý začátek, tak dalo by se říct, že za všechno můžou rybičky. Je to tak? Vracím se tedy na ten začátek existence. Řekněte nám, kde tenkrát zoo začala působit.
1: Tak zoo byla spolková. První čtvrtinu své existence jí vlastně spravoval spolek a spolek si ji dal už sám k narozeninám. Spolek si ji dal k 25. výročí. V září roku 1926 akvaristé ve spolku Iris řekli a uděláme zoologickou. V prosinci ji otevřeli a v podstatě jednalo se o skleník, v jeho sousedství pár voliér, protože ty prvotní představy, co bude tehdy zoologická zahrada, bylo co? Káně, sova, liška. Jedno z prvních zvířat bylo hodně zajímavé, byl to šakal z Etiopie, z Habeše tenkrát, ale už druhý rok přibyly opičky. Každopádně sečteno a potrženo, první lokace plzeňský zoo byla malá. Bylo to do 2-3 hektarů vedle řeky Radbůzy u vojenské plovárny v blízkosti Doudlevec, Doudlevecké třídy, Dukelské třídy, kousek od dnešního hokejového stadionu.
0: V roce 1939 mělo dojít k stěhování do Borského parku. To nakonec se neuskutečnilo. Začaly se zároveň objevovat velké šelmy, jako třeba lvi a medvědi. Ví se odkud a kdo je vozil do plzeňské zoo?
1: No, byla veliká kuriozita. Na 3 měsíce ta zoo přešla do soukromých rukou. Spolek Irisí pronajal studentovi práv z Prahy, Bauerovi, který potom se inspiroval a vlastně provozoval vivárium Grébovka v Havlíčkově. Sadech. No a tehdy to bylo v České republice zoo v Praze v Troji a Němci zřízená Liberecká zahrada a on s tou Trojou začal velice intenzivně vyměňovat, obchodovat a ty lvice, medvědy první přivezl na své triko. Vlastně i tam byl takový majetkoprávní problém, co je čí, kdo si co půjčil, koupil, ale opravdu on tu zahrádku měl jenom 3 měsíce a pak ji znova převzal spolek Iris.
0: Musíme taky říct, že vlastně první česká zoo byla Liberecká a druhá byla naše plzeňská, až potom byla pražská.
1: Ono je to složitější, ono taky některé zoologické zahrady zanikly, třeba vydržely existovat 10, 20, 30 let. Třeba v Mariánských Lázních vznikla hned v roce 1931, takže bylo toho mnohem víc. A ta plzeňská má spoustu fenoménů, jednou z nich je to stěhování. A pak tady slavíme 100 let a takový paradox je, že ona celých těch 100 let nebyla ve veřejném provozu, protože ta tragédie, která vlastně uspíšila zavření bran, ten podzim 1961, ta infekce sněti slezinné, toho antraxu, potom vlastně zapříčinila, že tady se rychle brigádnicky dodělávalo a 2 roky nemohli lidi nikam chodit. Ono to taky není úplně pravda, protože zase akvaristi, jak jste říkal, aby mohli někam chodit, rychle se otevřela akvatera.
0: S jakými zoologickými zahradami ta naše plzeňská spolupracuje?
1: No, v podstatě se všemi. Jsme členy Unie českých a slovenských zahrad, takže všechny zažité starší veřejnoprávní československé zoo, ale i soukromé, jsou naši partneři a jsou tu i dnes hosté třeba z Berlína. Máme partnerství s velkým množstvím zahrad v rámci vlastně EASI, Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, a To je ta nová doba, ty zoologické zahrady si navzájem neprodávají a nekupují ta zvířata, ale půjčují, vyměňují, teď už i darují. Tam takové zvláštní slovo deponují, deponace. Si znáte ten automatický vlastně opravník textu, tak to člověk napíše a pak si přečte, že došlo k detonaci.
0: Tak budeme doufat, že bude pořád jenom ta deponace, deponie. Když se vrátíme ke knížce, už o které jsme mluvili, nebo o které jsem se zmiňoval, tak vy jste ji napsal, vy jste jím autorem. Co v ní najdeme ve zkratce? To bychom mohli povídat dlouho určitě.
1: Ne úplně všechno. Snažil jsem se tam dát co nejvíc fenoménů, událostí a aktivit, které zoologická zahrada buď vykonávala nebo vykonává. V podstatě těch 100 let si taky můžeme vlastně rozdělit na 70 let snů, plánů, tužeb, ale nebyly to ty peníze, nebyla to ta podpora. A 30 let toho krásného, bouřlivého dobrodružství, kdy vlastně ta startovní čára v roce 1996, dřevěné salaše, trubkové železné mříže, modré kachlíky, zelené kachlíky, sterilní expozice, takže je to tam tak trošku také vidět, těch 70 ku 30. Jsou tam kapitoly o právě jednotlivých historických obdobích, ale i o jednotlivých aktivitách.
0: Byla v historii v plzeňské zoo nějaká zvířata, která už tady nenajdeme?
1: No samozřejmě
0: střídá
1: se to. Jsou tu druhy, které tu jsou mnohogeneračně, jsou tu druhy, které třeba nenápadný je pštros emu hnědý. Ten tu je prakticky od 40. 50. let. Medvěd hnědý, jo, hnědá zvířata emu hnědý, medvěd hnědý. Jsou tu samozřejmě některá zvířata kontinuálně, jsou to takový bumerangové, kteří se vrací, to je příklad jaka domácího, ten se několikrát vrátil, nebo antilopy nilgau. Je to nenápadné zvířátko, antilopa jelení. Mm-hmm. Ta je tady kontinuálně od roku 1979. Je to prostě různé.
0: Pane Vobrubo, tady se bude dnes ukládat časová schránka pro budoucí generace, tak se zeptám i vás, jak si myslíte vy, že bude plzeňská zoo vypadat za 100 let?
1: To je velice lehká otázka a je na ní strašně těžká odpověď. Těch scénářů může být mnoho. Já doufám, že se bude pokračovat v tom, co se těch 30 let dělá a jestli tady už předřečníci řekli, čím dál tím více ty zoologické zahrady propojují s projekty ochrany přírody, takže my jsme strašně rádi, že v podstatě můžeme podporovat s našimi návštěvníky a příznivci přírodu na Madagaskaru, na Filipínách, ale i chřástala polního, jsou tady dneska ornitologové, kolegové. Doufejme, že tenhle přesah bude moct pokračovat a růst. Je tu možnost v podstatě 5 koruny ze vstupného, kterou vlastně návštěvníci tím pomáhají chránit přírodu. Doufám, že teda bude tak pokračovat, že ty trendy budeme dodržovat. Teď se posledních 30-40 let se strašně naslouchá zvířatům. Dostávají své stáda, hejna, výběhy vybavené enrichmentem, takže že to pojede takhle dál.
0: Tolik rozhovor s Martinem Vobrubou, vedoucím propagace a vzdělávání, kterého všichni moc dobře známe jako tiskového mluvčího plzeňské zoologické a botanické zahrady. Moc děkuji za váš čas, ať se oslavy vydaří a všechno nejlepší plzeňské zoo.
1: Děkujeme za přání a naslyšenou.
0: A my pokračujeme s dalším rozhovorem. Máme tady dalšího vzácného hosta, pana ředitele Jiřího Trávnička. Posloucháte živé vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Dneska jsme s přenosovým vozem v plzeňské zoo, která slaví 100 let. Oslavy jsou až do večera, tak určitě přičte do naší krásné zoo plné zvířat. V čele zoo je ředitel Jiří Trávníček. A když bych měl popsat v rychlosti jeho profesní život, tak všechno začalo džungarským křečíkem, kterého dostal ve 4 letech. Vášeň pro přírodu a zvířata, zejména pro plazy, v něm probudili jeho rodiče a hned po promoci se stal vedoucím tehdy ještě samostatné botanické zahrady a před 30 lety začal šéfovat zoologické a botanické zahradě. Pane řediteli, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dobrý den.
0: Zapomněl jsem na něco? No, nebo to bylo ve zkratce všechno?
2: Já si myslím, že tam jako ve zkratce je úplně všechno.
0: Dalo by se to tak vyjádřit. Byl v plzeňské zoo někdy křečík džungarský?
2: Určitě, myslím si, že ještě nedávno jsme chovali, ale tu divokou formu křečku džungarských, protože my nechováme nějaký jakoby formy ze zverimexů, my se snažíme chovat divoký zvířata tak, jak jsou v přírodě a to je hlavní náš smysl práce, zachraňovat vzácný druhy a jinak křečík džungarský i křeček syrský jsou velmi vzácný zvířata v přírodě, takže chováme občas i tyto křečky, křečíky jako divoké formy, ne ty domácí z těch zverimexů, křížený.
0: Měl jste ho tenkrát pojmenovaného, pamatujete si na to?
2: Určitě, a byl to Ferda. Já jsem měl skvělý rodiče, který to podporovali a prostě měl jsem nádherný mládí a tím to všechno začalo.
0: Vy jste vlastně druhým nejdéle působícím ředitelem ZOO. Od roku 1932 do roku 1953 to byl pan Adolf Pavlík, ten působil 21 let. Vy jste jako ředitel nastoupil v roce 1996. Napadlo vás někdy, že byste zoologickou dovedl ke stému výročí?
2: To já jsem ani tuto práci nikdy dělat nechtěl. Já jsem tady zažil 5 ředitelů, protože jsem tu celý život zaměstnaný. Po Gimplu rok jako ošetřovatel, potom 13 let botanická zahrada a teď 30 let jako ředitel. Já jsem to nikdy nechtěl dělat. Nikdy jsem nechtěl
0: řídit lidi. A proč jste to teda šel dělat?
2: Protože kolegové mi přemluvili, jdi do toho. Byl jsem nějak věkem tak akorát. Měl jsem obrovský zájem o tu práci, o přírodu, ale nikdy jsem nechtěl řídit lidi. Já jsem byl vedoucí botanický zahrady, kde jsem měl 4 podřízený zahradnice krásný a byl jsem jako v ráji. Takže prostě mě přemluvili, šel jsem do toho, no a vidíte, jak to ZOO vzkvétá, ale já chřadnu.
0: To neříkejte, vypadáte dobře.
2: Děkuju.
0: Pamatujete si, co tenkrát bylo tedy největší prioritou při vašem nástupu na ředitelské místo? No to jste něco vytýčeného?
2: To si pamatuju docela přesně. Tenkrát byl primátorem pan Prosek, Zdeněk Prosek, který okamžitě si mi zavolal, řekl, chci vidět do roka generál, dostanete na něj peníze, ale musím mít fair plán, nechci nějaký chaos, aby lítali peníze na nějaký nesmysly. Takže první náš velký úkol bylo udělat generál. Skutečně za rok jsme ho stihli udělat s architektama a s projektantama. A s tím jsem potom běhal do rady města Plzně za primátorem a radníma pro ty peníze. A to fakt fungovalo, protože když máte vizi, jste vizionář, víte, co chcete, daleko líp ty peníze seženete. Ať už to byly dotace z Bruselu, dotace z ministerstev nebo ze města, kdy z město Plzeň je docela bohatý město, takže 90% všeho platí město, takže si myslím, to velmi dobře fungovalo, to byl úplně první úkol. A jestli se mi třeba zeptáte na druhý, tak ten byl stejně důležitý, udělat tým lidí, protože tady bylo tenkrát 150 tisíc návštěvníků ročně a 45 zaměstnanců přibližně a já jsem musel udělat tým lidí, nadšenců, profesionálů, botaniků, zoologů, ošetřovatelů, aby jsme mohli to, co budeme budovat, důstojně, prostě profesionálně osadit těma lidma, že o tom to všechno je,
0: aby
2: ne
0: to
2: o řediteli, ale o zaměstnancích, těch kováříčcích, který to všechno dělají.
0: No a co teda, když byste měl vypíchnout, co se teda změnilo za toho vašeho působení v plzeňské ZOO?
2: No asi nejvíc se změnilo vlastně všechno. Postavili jsme záchody, tady nebyly, postavili jsme šatny zaměstnancům, kuchyně, zaměstnaneckou jídelnu, všechny možný pavilony, zázemí, karantény, mrazáky, chlaďáky. Tady prakticky téměř nic nebylo, nebo nebylo to moderní. A pak jsme řešili tu zoogeografii, protože jsme s botanickou zahradou spojený. Hmm. A co je nejhezčí? Ukázat ty zvířata z toho biotopu s těma rostlinama. Čili začali jsme s týmem kolegů, botaniků, zoologů tvořit zoogeografické oblasti, prakticky kromě Antarktidy všechny. A to člověka baví. Když vidíte tu Austrálii, 9 druhů klokanů, 1000 druhů rostlin, který musíte vždycky na zimu někam schovat, aby to nezmrzlo. Taxony úžasný, takže prostě to byl velký rozjezd a je to běh na dlouhou trať. Vlastně do dneška to tvoříme, tu ZOO nebo biogeografii, to spojení, aby člověk viděl, jak to v té přírodě vypadá, aby to zvíře žilo v prostředí, v kterým žije v přírodě a ne v nějakém teráriu jenom. Takže to je asi to nejhezčí, co můžeme vlastně dělat a předvádět návštěvníkům.
0: A když teda s někým mluvíte a lákáte ho do vaší ZOO, co mu řeknete? Přijď, máme tady tohle, je to opravdu to nejlepší, co jsme vybudovali.
2: Já jako milovník plazů samozřejmě, tak jsme měli kdysi komocký varany, jako v celém východním bloku první ZOO, tenkrát jako dar prezidenta Suharta, prezidentu Havlovi, takže to byl absolutní top pro mě zvíře, který jsme sem dostali před 25 lety a dneska jsou to další desítky druhů plazů, hadů, želv, prostě ta moje vášeň, který jsou super vzácný nebo vymírající druhy nebo nechovaný a to je prostě, takže co bych úplně vypích jako top zvíře pro mě, jsou teďko ty zmije pavoučí. že z iránsko-irácký hranice, malinký území, endemic malého území, získali jsme je a první zoo na světě jsme je měli, první zoo na světě jsme je rozmnožili a už máme letos druhý odchov. To je pro mě srdcovka. Sám jsem byl v Iránu 4x a na jejich lokalitě 2x a neviděl jsem je v přírodě. Můj syn, jo, ten je našel s kolegou. Mm-hmm. Takže to jsou takový lahůdky, který mi vábí do té přírody poznat, jak to zvíře žije. Samozřejmě hlavně ty plazy, jinak mám rád všechny zvířata i rostliny, ale pro mě top jsou ty plazy a zvlášť hadi nebo krokodýly třeba.
0: Dobře, takže se podívat na plazy.
2: Nejen na plazy, máme 450 druhů ptáků, 200 druhů savců, je z toho 100 druhů malých savců, nádherných druhů, a takže je tady všechno možný, jsou to indický nosorožci, máme tam mládě a půl, který po 8 měsících už váží přes půl tuny, 2 až 3 kila denně přibejdá, úžasný.
0: 2 až 3 kila denně?
2: Denně, ano, skoro jako já, takže jsou tady opravdu, nemáme slony, gorily a nějaký, já nevím, bůh ví, jaký zvířata, máme většinu druhů menších, drobných zvířat, ale o to je to vzácnější a jsou to hodně zvířata, který jiný zoo nechovají. Mám tady tým specialistů, jeden dělá suchozemský želvy, druhý jedovatý hady a já jim cíleně vlastně stavím ty expozice. Mm-hmm. Že vy můžete udělat království jedu s 50 druhama jedovatých hadů, když nebudete mít toho šílence, který to umí, tak to nemůžete dát normálnímu ošetřovateli. Takže já si vytipuju a hledám ty lidi a jim na míru šiju ty expozice, aby je to bavilo, aby to byli profesionály a pak to dobře funguje. Hmm.
0: Pane řediteli, kdybyste měl teď naplánovat plzeňskou zoo na dalších 100 let, jak by se měla rozvíjet? Co by mělo být tím největším lákadlem ještě dál? A kam to posunout? Jestli prostě teda ještě jde?
2: Určitě jde. My máme teď připravený v rukávu projekt Sloni na mži. Mm-hmm. Na dalších 13 hektarech už máme pozemky, prostě stavební povolení, projekty, všechno hotové, ale je to 1,3 miliardy, takže to samozřejmě teďko město nemá. Takže
0: peněz.
2: To je náš velký sen, jsme na to připravení, pokud se objeví někde dotace, tak bychom se ještě do toho pustili, ale je to strašná práce ze vším. Takže to je velká naše vize a jinak máme připraveno dalších asi 20 menších projektů v rámci zoo stávající, rekonstrukcí nebo novostaveb, ať už je to třeba expozice Pantanal, nebo za měsíc začneme budovat veliký pavilon na sejšelský želvy, madagaskarský želvy a motýly, další motýlí dům, tropický pavilon, docela velký. Takže prostě těch projektů je asi 20. Nemůžu to tady všechno jmenovat, abych nedráždil pana primátora, že zase přijdu pro další stovky milionů. Takže když se nepodaří projekt Sloni nám, že máme v rukávu další a další projekty v rámci zoo, anebo v rámci těch nově získaných pozemků, které jsme získali, takže je to dobrý.
0: Dneska v 18 hodin se bude ukládat časová schránka pro budoucí generace. Bude tam i paměťová karta, kde bude od vašich návštěvníků nahráno, jak bude plzeňská zoo vypadat za 100 let. My tam dáme i vás. Jak si myslíte, že bude vypadat plzeňská zoo za 100 let?
2: Doufám, že se lidi úplně nezblázní, že tady nebudou lítat roboti, že se vrátí ke svým kořenům ty lidi, protože to, co se děje ve světě, já hodně cestuju, je až neuvěřitelný, co se děje s přírodou, takže já bych přál člověku jako takovýmu, aby se sklidnil, aby přestal honit peníze, aby si víc vážil té přírody, protože bez přírody ten člověk zanikne a je to pořád je to rychlejší a rychlejší, takže já doufám, že za 100 let ty lidi dostanou rozum, já jsem životní zarytý optimista, ačkoliv za svůj život co jsem procestoval, tak 60% odhadem přírody úplně zmizelo, ale příroda se velmi rychle umí zregenerovat. Takže přál bych za 100 let plzeňský zoo, aby zůstala zoo biogeografická, aby to bylo o zvířatech a ne o mobilech a tabletech a nebo nějakých čipech v mozku, co ty lidi vymyslí. A aby prostě se vychovávala další a další generace lidí se skutečným vztahem ke skutečný přírodě, protože jinak ji nemůžou chránit. Tak to doufám, že tak dopadne, že lidi ten rozum dostanou, no.
0: A co byste popřál plzeňské zoo ke svým narozeninám? Vlastně to přejete i sobě.
2: Přeju to i sobě. Peněz máme dost, hodně super zaměstnanců, aby jsme byli jako doteď parta nadšenců. a hodně návštěvníků, který nebudou kritizovat, ale budou spokojení s tím, co tu je, a super politiky, který nám budou jako doteďka přát a podporovat nás a prostě hlavně tu dobrou náladu, hlavně zdraví naše i zvířat, a jinak všechno máme, takže spokojenost.
0: Pane řediteli, my vám přejeme, aby plzeňské zoo se dařilo, aby dál byla místem, kam se budou lidi rádi vracet, aby se dneska oslava vydařila, no a aby se dařilo samozřejmě i vám. Moc vám děkuji za rozhovor a to byl ředitel plzeňské zoo Jiří Trávníček.
2: Já také děkuji a naschranou.
0: Naslyšenou. Končí živé vysílání z plzeňské zoo, která dnes slaví 100 let a je tady připravený program pro celou rodinu až do večera. A taky si můžete koupit novou knížku 100 let zoo Plzeň, která tu dneska měla křest. Z přenosového vozu se loučí zvukař Roman Kropáček a od mikrofonu Richard Jendovský. Pěknou neděli.
3: Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciál.

jasný a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pás, do nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňské divadlo J.K. Tyla otevřelo nové vzdělávací centrum Tylec. V Norsku po nehodě rybářské lodi zemřel jeden Čech. Dominik Stříteský ovládl rally Pačejov a stal se podruhé českým mistrem. Zítra bude jasno, během dne pak proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky a naměříme až 18 stupňů. Jsou tady další zprávy a Helena Kapicová. U Střížovic na jižním Plzeňsku vzniká soustava 7 průtočných tůní. Na pozemcích farnosti Blovice je buduje plzeňské biskupství, aby obnovilo vodní režim krajiny. Jak popisuje mluvčí biskupství Nikola Vejskalová, tůně zaberou plochu přes 2700 metrů čtverečních.
2: Nahradí napřímené odvodňovací koryto, zpomalí odtok vody a pomohou ji zadržet v krajině. Zároveň vytvoří vhodné prostředí pro obojživelníky, mokřadní rostliny a další živočichy. Projekt je financován z operačního programu životního prostředí.
0: Při plzeňském divadle J.K. Tyla začalo s novou divadelní sezónou fungovat lektorsko-edukační centrum Tylec. Nabízí dramaturgické a lektorské úvody k inscenacím, workshopy, besedy s tvůrci nebo prohlídky zákulisí. Pořádat bude také divadelní procházky. Centrum se zaměří na školy a pedagogy, rodiny s dětmi i seniory. Jak uvedl ředitel divadla Martin Otava, cílem je propojit uměleckou činnost divadla se vzděláváním a prohloubit vztah mezi divadlem a publikem. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averøy na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
3: Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
0: Ukrajina zaútočila na Moskvu a moskevskou oblast drony i raketami. Zasáhly mimo jiné klíčovou ropnou rafinérii, logistický areál a tepelnou elektrárnu. Ukrajina zřejmě poprvé nasadila také balistickou střelu vlastní výroby.
4: Mohutný raketový a dronový úder natočili obyvatelé Moskvy a zveřejnili na sociálních sítích. Na záběrech je vidět několik přímých dopadů ukrajinských střel a nepilotovaných letounů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina letělo na Moskvu 450 ukrajinských dronů z celkového počtu 1600. Útok na ruskou metropoli potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který napsal, že k úderu byly použity i rakety FP-1, Flamingo, Pelikan a další. Zelenský dodal, že Moskva má ukončit krutou válku a zvolit si mír. Načasování kombinovaného ukrajinského útoku zřejmě nebylo náhodné. V Rusku dnes končí volby do státní dumy. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Dominik Stříteský ovládl rally Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky v automobilových soutěžích získal podruhé v kariéře titul. Druhý skončil Filip Mareš, který je i druhý celkově. Třetí místo obsadil Jan Kopecký, který letos nerozšířil rekordní počet 11 mistrovských titulů.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, na jihu kraje oblačnost doznívajícím dešťem nebo přehánkami a nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, na horách 7 až 4. Zítra čekejte ráno skoro jasno a během dne pak proměnlivou oblačnost, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, při déle trvajícím slunečném svitu až 18. Na horách 10 až 13 stupňů Celsia a povane mírný severozápadní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: I nadále jezdíme bez dopravních nehod a výrazných komplikací. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Co když člověk vedle vás nezažívá jen špatný den, ale psychickou krizi a vy nevíte, co říct? Stejně jako existuje první pomoc při fyzickém zranění, nově se v Česku už učí i první pomoc pro duševní zdraví. Více o tom vám řekneme už za malou chvíli. No a co dalšího na vás čeká v následující hodince vysílání Českého rozhlasu Plzeň, tak můžu nabídnout třeba Hvězdy i ty legendy, kde připomeneme jednu fiktivní hudební skupinu, která si říkala Archies. Bude se i soutěžit. Opět tady mám pro výherce dvě volné vstupenky na nadcházející filmový festival finále v Plzni. No a samozřejmě příjemná muzika, tak tomu patří rovněž. Taky nadále hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: První pomoc už dávno neznamená jenom obvaz, resuscitaci nebo zlomenou nohu. Nově se lidé v Česku učí také, jak reagovat, když někdo v jejich okolí prochází psychickou krizí. Národní ústav duševního zdraví totiž přišel s kurzem první psychické pomoci. Lidé se v něm učí rozpoznat duševní obtíže, citlivě o nich mluvit a včas nasměrovat člověka k odborné pomoci. Program vychází z australského Mental Health First Aid, který funguje už víc než 50 zemích světa.
1: Tak, už jste zjistili, že ten člověk si chce vzít život. Co je tím prvním krokem, co uděláte?
2: No, asi bych se ho ptala, proč to chce udělat?
1: Ne, proč se neptáme? Musíme se ptát přímo po tom činu. Chceš si vzít život?
2: To znamená, že to slovo nebo ten čin vyslovíme.
1: Přesně tak. Tady ty otázky typu proč, vždyť to není potřeba, nebo vždyť koukej, jaký má život, jsou vlastně pro toho člověka naprosto zbytečný. Musíme mu ukázat, že jsme připraveni se bavit o konci života a pokud zjistíme, že plánuje, tak teprve pak nastanou ty další kroky.
3: I takhle vypadá část kurzu první pomoci pro duševní zdraví. Monika Dvořáková, výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví, prochází modelové situace a účastníky programu učí, jak v konkrétní chvíli reagovat. Kurz ale není jen o těch nejzávažnějších situacích. Účastníci se během něj seznamují třeba s depresemi, úzkostmi, psychózami nebo problémy spojenými s užíváním psychoaktivních látek. Učí se také, jak reagovat při panické atace nebo po traumatické události.
4: Fyzická první pomoc je celkem rozšířená a běžně se vyučuje, ale přitom statisticky víme, že ta psychická první pomoc bude spíše potřeba v České republice, ale i jinde ve světě. Jeden z pěti lidí zažívá nějaké obtíže v oblasti duševního zdraví.
3: A velký význam může mít taková pomoc podle výzkumnice Lucie Derumo-Steinerové z Národního ústavu duševního zdraví na pracovišti. Lidé tam spolu tráví podstatnou část dne a můžou si tak všimnout, že se s kolegou něco děje, často dřív než jeho blízké okolí.
4: Čím dříve se problém podchytí, tím dřívější je uzdravení, což v kontextu pracovního prostředí znamená, že člověk nechybí, bude vykazovat stejnou míru produktivity.
3: Zatím je kurz tedy určený hlavně firmám a organizacím, které chtějí proškolit své zaměstnance. Do budoucna ale Národní ústav duševního zdraví plánuje program otevřít i veřejnosti. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 26 minut a to je čas pro dnešní nedělní odpolední soutěž Českého rozhlasu Plzeň. Volejte na číslo 221 554 222, pokud chcete vyhrát dvě volné vstupenky na libovolné představení v nadcházejícím ročníku filmového festivalu Finále Plzeň. Tak 221 554 222, to je číslo pro případného výherce. Doufejme, že to bude třeba hned ten první a třeba to budete zrovna vy. Hezké odpoledne, kdo je tam?
1: Dobrý den, Petr.
0: Petře, odkud voláte?
1: Z Lochotína.
0: Takže vlastně z Plzně. Tam byste si možná mohl stlumit to rádio, ať si líp slyšíme. Nebo zavřít úplně. Hotovo?
1: Ano.
0: Výborně. Tak už se můžeme pustit do soutěžení, nebo co jste doteď dělal?
1: Teď jsem trošku uklízel.
0: Uklízel, no dobře. Tak tohle bude, doufejme, lepší práce. Soutěžní otázka zní následovně. Dnes je to 32 let od úmrtí herce Petra Čepka. Vybavíte si ho?
1: Určitě.
0: Zvláště pak ty uhrančivé oči, vidíte. Tak kvůli ním dostával spoustu rolí v televizi, v seriálech, v inscenacích a tak dále. Ale stvárnil také roli žárlivého manžela ve filmu Vesničková středisková. A když mi teď řeknete, jak se tam celým jménem jmenoval, tak ta cena je vaše. Co vy na to, Petře?
1: Jmenoval se Turek, ale křestním.
0: No, křestní jméno. To je problém.
1: Zaznělo tam,
0: nejsou, zaznělo tam několikrát. Můžu vám poradit, že je to takové běžné české jméno. Jestli vám to pomůže.
1: Josef.
0: Josef Turek. Josef Turek je správně. Byl to Pepík. Přesně tak. No a vám to přineslo dvě vstupenky na festival Finále. Už jste tam někdy byl, Petře?
1: Byl jsem v létě v Černicích na filmu 6 gramů.
0: No tak to ještě nebylo to finále. Finále začíná 25. To znamená, pokud se nemýlím, v pátek a potrvá až do 30. Je tam spousta filmů, určitě si vyberete. Já vám gratuluji, zůstaňte mi chvíli u telefonu.
1: Děkuji.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 20. září a přesně tento den v roce 1969 se hit skupiny Archies s názvem Sugar Sugar dostal na první místo hit parády. Skupina Archies byla vlastně neexistující kapela. Ve skutečnosti tahle parta nikdy reálně nekoncertovala ani neexistovala. Šlo o kreslené postavičky z komiksu a animovaného seriálu The Archie Show. Píseň ve studiu nahráli najatí studioví hudebníci a zpěváci. Hlavní vokál obstaral zpěvák Ron Dante, doprovázeli ho zpěvačka Tony Vine a zpěvák Andy Kim. Skladbu původně nabídli producenti slavné skupině The Monkees, ale ti odmítli. Později možná litovali. Single se totiž vyhoupl na vrchol hitparády v roce 1969 a časopis Billboard ho vyhlásil nejúspěšnější písní roku. Samotná skladba v americkém žebříčku vydržela na jedničce celý měsíc, v Británii dokonce dva. V hitparádě se držela déle než kterákoliv jiná píseň v daném roce. Porazila tak hity Beatles, Rolling Stones, Jackson 5, Elvisa Presleyho, Davida Bowieho nebo Stevieho Wondera. V roce 2006 byla písnička Sugar Sugar uvedena do kanadské síně slávy skladatelů, protože spoluautor písní Andy Kim pochází z Montrealu v Quebecu. Píseň byla také mezi skladbami, které si astronaut Alan Bean vybral, když si v listopadu 1969 během mise Apollo 12 mohl sebou na palubu vzít audiokazetu s hudbou k poslechu. Autor Jeff Berry skládal song s tím, že jeho hlavním publikem mají být předškoláci, sledující televizní pořad. Záměr se mu ale asi úplně nepovedl. Dnes totiž tuhle písničku znají lidé napříč generacemi.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: Tak schválně, víte, jaký je rozdíl mezi rackem a rakem? No asi ano, ale z přírodopisu vás rozhodně zkoušet nehodláme. Spíš vám teď ukážeme, jak vám právě racek a rak můžou nechtěně splynout v jedno. S jazykovědkyní se bude povídat Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz věnovaný náležité podobě prvního pádu množného čísla slov rak a racek. Tedy raci a radci. Je to s námi Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jde o zápis a výslovnost takzvaných zdvojených souhlásek. Daná dvojice slov je poměrně frekventovaná, především v přírodopisně zaměřených textech a liší se v pravopise i ve výslovnosti výrazně právě ve tvaru prvního pádu množného čísla. U podstatného jména racek je náležitý tvar radci se zdvojenou souhláskou, která vzniká respektováním hláskového skladu slova. Ve tvaru jednotného čísla je skupina ck, například racka, rackovi, v níž se ve tvaru prvního pádu množného čísla změkčí k na c a vzniká tak tvar radci. Se stejným zdvojením souhlásek se setkáme ještě ve tvarech pátého a šestého pádu množného čísla. Radci o radcích. Naopak ve slově rak se vyskytuje pouze jedno k, které se ve tvaru prvního pádu množného čísla měkčí také na c. Proto zapisujeme i vyslovujeme raci.
2: Mohou mít obě podstatná jména v daném pádě i jinou koncovku?
3: Pouze slovo racek může mít i koncovku ové, která se vyskytuje často právě u zvířecích jmen zakončených na ek nebo k. Rovnoceně užíváme racci i rackové.
2: A možná ještě na závěr, můžeme uvést ještě podobný příklad zdvojeného C, nebo jsou radci se zdvojenou souhláskou při skloňování osamocení?
3: Napadá mě ještě skloňování slova pecka, kde v šestém pádě jednotného čísla je tvar v pecce, nebo tvar zájmena lecos, ve kterém se dvě C vyskytují ve shodě se vznikem slova.
2: Tak to byla pecka s Helenou Chýlovou, děkujeme a mějte se pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No já k tomu ještě doplním, že tuhle chvilku s češtinou jsme připravili na základě vašeho e-mailu a rádi to uděláme i příště. Své náměty nám můžete posílat na adresu info@pl.rozhlas.cz. No a teď bych tady měl pár pozvánek. Tchán, který rodině vládne železnou rukou, nebo dědeček, se kterým si vaše děti užili nejkrásnější chvíle tu a chvil, milionová tchýně, která vás přijala za svého, nebo tchýně, na kterou přesně sedí ty drsné vtipy, které známe. O povedených i o těch méně povedených tchýních a tchánech se dnes budeme bavit v noční lince, a to s Borkem Kapitančíkem, kam můžete volat jako obvykle po 23. hodině. Jan Hostnedl je nejen ředitelem gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni, ale také velkým znalcem a propagátorem díla Bohumila Konečného zvaného Bimba. Bimbovy ilustrace spojené s tvorbou Jaroslava Foglara ožívají i v nové knize. Nejen o ní bude řeč v našem zítřejším dopoledním vysílání. Povídání s Janem Hostnedlem začíná 50. hodině. A co bude už za chvíli? Asi víte, že zítra oslaví své kulatiny herečka Daniela Kolářová, a tak vám její herecký život přiblížíme v dnešním pořadu Hvězdné návraty. Dozvíte se například, kde Daniela Kolářová vyrůstala, kdo ji vlastně přivedl k divadlu, no a s jakým mužem tvořila slavnou hereckou dvojici. A také, kterého scénáristy si považuje. Takže o Daniele Kolářové to bude už za chvíli v Hvězdných návratech. Roman Stupka přeje příjemný poslech.
4: Není čas.

krev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria 15.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň a města v kraji rekordně investovala do dopravy. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům, oznámí je zítra. Fotbalisté Plzně se dnes střetnou se Slavií. A zítra bude jasno, během dne pak proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky. Naměříme až 18 stupňů. Dobré odpoledne přeje Helena Kapicová. Plzeň a okresní města v kraji rekordně investovala za poslední 4 roky do dopravy. Plzni pomohl hlavně západní okruh, který odvedl část tranzitu mimo centrum. Společná investice kraje a města Plzně vyšla na 2 miliardy 200 milionů korun. Například Klatovy dali na silnice a stavby přes 500 milionů. Nejvýznamnější byl obchvat dokončený v roce 2024. Podle mluvčí města Radmily Nagoské odvedl podstatnou část tranzitní dopravy mimo zastavěné území. Rokycany zase investovali například do napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo do rekonstrukce Jiráskovy ulice. Už čtvrt roku mohou cestující využívat přeshraniční autobusovou linku z Tachova do bavorských měst Bernau a Tischenreuth. Jezdí několikrát denně v obou směrech a financují je samosprávy na obou stranách hranice. Jaký je o linku a zastávky na trase zájem, shrnul Martin Fencel ze společnosti Poved, která v Plzeňském kraji organizuje veřejnou dopravu.
2: Cestující už si naštěstí tu cestu našli, sledujeme vytíženost těch spojů a je vidět tam ten postupný růst. Nejčastější cesty z Tachova tak jsou do Svědců, k jízdárně nebo do Bernau. Naopak z Německa ty lidé jezdí nejčastěji přímo do Tachova.
0: Přeshraniční linka jezdí celoročně. Do poloviny října vozí i kola. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říci podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
3: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
0: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů. Vyhrožoval v nich zabitím nebo vážným násilím konkrétním lidem i skupinám obyvatel. Jedna ze zpráv například hrozila útokem na žáky základní školy. Největší zásah vyvolalo podle policie oznámení z konce srpna o údajné bombě na Staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala zhruba 650 lidí. Muž skončil ve vazbě. Za šíření poplašné zprávy a další trestné činy mu hrozí až 3 roky vězení. Sport. Už za hodinu začne naráz 5 zápasů 3. kola hokejové Tipsport Extraligy. Liberec přivítá Kladno, Pardubice Karlovy Vary, Vítkovice Litvínov, České Budějovice Olomouc a Brno Hradec Králové. Fotbalisté Slávie zase přivítají v 9. kole šance ligy Plzeň. Začátek zápasu je v 18 hodin.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polujasno, na jihu kraje oblačnost doznívajícím deštěm nebo přeháňkami a nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, na horách 7 až 4. Zítra čekejte ráno skoro jasno, během dne pak proměnlivou oblačnost, výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, při déle trvajícím slunečním svitu až 18 stupňů, na horách o něco méně 10 až 13. Povane mírný severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer k tomu zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: I krátce po 16. hodině jezdíme po plzeňském kraji bez dopravních nehod a výrazných komplikací. Ať je to tak i nadále a dopředu jeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit. Ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
5: No, ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice?
7: No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
8: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A tak jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Štycháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
4: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
4: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
4: Co, počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
4: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
4: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
4: Vy jste asi byli parta za všechny drobné.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho.
9: Necháš to? To
0: je jenom okurčička.
9: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová,
3: no.
2: Takže jsme, a Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole, vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy SK Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři, a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mine, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra! Provodí, no, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má tvojí nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc,
1: jo, chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo.

0: No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce a potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
0: No tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
0: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
0: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
0: No tak ještě byl asi hodně mladý, no to je jasný.
2: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi vožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod?
3: Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
3: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzní. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
4: Tetička.
9: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře?
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí, já se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a holdinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
7: Mami, no. Prosím tě, slyšíš to? No. Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
9: Ale neboj, ona jim nic neudělá.
11: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby spříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice, otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
12: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
13: Tak to se podívej, Kačenko, co mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
13: To jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
14: Kačenko, netrakej dítě, to je
13: uvoj. Co je, co se stalo?
3: Já řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to,
12: slyším,
3: pavo?
12: Slyším. Pro Krista pána.
14: On má nějakou ženskou, to je den. To se teda nádrží.
13: Já nemám žádnou.
12: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
14: Pustíku, ona ta Dudínková měla přece jenom pravdu. Meč.
3: Co pak normální mužský kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačko, dítě moje ubohé.
14: Maminko!
13: Vždycky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
12: Brána k bráně sedá.
13: Ale vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte to,
15: přesně tak to bylo.
14: Jak to navedli?
13: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Co jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
12: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl hodziček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, viď?
13: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
12: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
14: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
12: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
14: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
13: To už to nikdo neudělám.
12: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabí, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Falešenku, pojď ho dostrážit a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím, já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fiodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotko moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy?
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy? Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, sedí se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. To tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když mě o tom přece vůbec nezáleží.
8: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, to je pana Martinka, paní Martinkové.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli jsi špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem špidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Jo, chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Jo, pak dělá sumec, neukazuj, jo, chci sumec.
8: Já ti přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi. Muskej jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat ty mužky?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju. Jistě. Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, tak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sloty.
9: Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být
3: hat. No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuj.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
7: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
9: Žehlil jsi někdy?
10: Dej o kakaových bobech všechno.
9: Nežehlil.
10: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
7: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
7: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
7: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
7: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
7: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný. A dost si to hlídá,
7: já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo? To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
7: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
11: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
12: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
11: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
12: Na městském úřadě Pautři.
11: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
13: Šel starý Magdo z Ostravy domů.
4: Bartovské hrdě večer se stavil.
11: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
13: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
11: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
13: Paní profesorko, mohl bych si ještě vzít tu variantu, jako že už si tykáme.
11: No prosím.
13: Ich liebe dich.
11: Du bist
13: so schön.
11: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
13: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
11: Vy mluvíte německy?
13: No jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
11: Děláte si legraci?
13: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
11: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
13: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
11: Jaká?
13: Přísná.
11: To se vám na mě líbí?
13: Všechno se mi na vás líbí.
11: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
13: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
11: To bych nevylučovala.
13: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
7: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
7: Měřábem.
6: No. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
7: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
7: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
7: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
14: Včera to byl medvěd.
15: Jo.
14: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
15: Jo.
14: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
15: Určitě.
14: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
15: Ty? Teď? Nevím.
14: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
15: Ne.
14: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
15: Ale no tak, já jsem to ještě...
14: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
16: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zimní stadion v Klatovech má za sebou rozsáhlou modernizaci. Plzeň zahájila rekonstrukci historické budovy Filtrace a plzeňské fotbalisty čeká ligový duel na Slavii. Zítra bude jasno, během dne pak proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky. Naměříme až 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Helena Kapicová a přinášíme další zprávy. Zimní stadion v Klatovech je připravený na zimní olympijské hry dětí a mládeže. Budou se konat na různých místech Plzeňského kraje příští rok v lednu. V Klatovech se budou odehrávat finálové zápasy. Město a kraj proto nechali stadion zmodernizovat. Místo prodejny vznikly 4 nové šatny se sociálním zázemím a upravily se i další části stadionu. Říká to mluvčí hejtmanství Natálie Vajnarová.
2: Nové jsou chodby, recepce, ozvučení nebo osvětlení. Železná konstrukce dostala 2 nové nátěry, které vydrží minimálně dalších 20 let. Nově je tu také rolba na úpravu ledu. Část prací probíhala za běžného provozu, protože stadion dál sloužil sportovcům a veřejnosti. Ještě se budou postupně měnit například lavice v šatnách a další vybavení.
0: Kvůli zimní olympiádě dětí a mládeže se upravují i zimní stadiony v Sušici a Domažlicích. Zhruba 2 roky potrvá rekonstrukce historické budovy Pušabalovy filtrace v areálu městské vodárny v Plzni na Homolce. Město ji zahájilo tento týden. Budova je stará 100 let a je v havarijním stavu. Na obnovu technické i architektonické památky dá město 164 milionů korun. V objektu v současnosti fungují rybí sádky. Co tam bude po rekonstrukci, tak to doplní provozovatel sádek Jan Mikač.
3: To, co jsme dělali doteď, takže chov ryb a u toho exkurze zaměřený na seznámení vlastně lidí s provozem téhle budovy. Jak to stavěli, jaký to mělo parametry, jak to vlastně fungovalo všechno, protože když si vezmete, že je to 100 let starý a ono to drží, že se to nemuselo jako rekonstruovat, je to naprosto úžasný.
0: Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem, stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Případů lymské boreliózy letos výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav jich za prvních 8 měsíců eviduje přes 10,5 tisíce, tedy zhruba dvojnásobek oproti loňsku. Za nárůstem je podle ústavu hlavně nový systém hlášení, do kterého se zapojili i praktičtí lékaři. Roli ale hraje i delší sezóna klíšťat a parazitologové čekají jejich vyšší aktivitu i na podzim. Sport. 3 dny po porážce v evropské lize s belgickým Saint-Gilloise čeká fotbalisty Plzně duel české nejvyšší soutěže na trávníku pražské Slavie. Rád se bude už za hodinu. Trenér Viktorie Radoslav Kováč očekává náročný zápas a vzhledem k nabitému programu svého týmu zřejmě opět protočí základní sestavu. Pokračuje Kováč.
4: Samozřejmě potřebujeme nadat tu běžeckou s velkou, protože Slávě nás bude nutit do té intenzity, do té hry v těch vysokých sprintech a my jako to bereme tak, jak ty hráči samozřejmě v jakým jsou rozpoložení, v jakým jsou zdravotním stavu a to není úplně tak, že bychom jako hledali, samozřejmě některé věci hledáme, ale samozřejmě zdravotní stav těch hráčů není úplně na té úrovni, aby to prostě dneska zvládli třeba, já nevím, hráči 3 zápasy za 8 dní. Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, na jihu kraje oblačnost s doznívajícím dešťem nebo přehánkami a nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, na horách 7 až 4. Zítra čekejte ráno skoro jasno a během dne pak proměnlivou oblačnost, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, při déle trvajícím slunečním svitu až 18, na horách 10 až 13. Povane mírný severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1 mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V tuto chvíli jezdíme po regionu bez dopravních nehod, přesto pozor, v Plzni v ulici pod Vinicemi je jednosměrná uzavírka ve směru na Radčice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň blahopřejeme písničkou.
5: Dneska je neděle 20. září, tady je Český rozhlas Radio vašeho kraje a začal pořad blahopřejeme písničkou. Já jsem Jiří Trnka, příjemné odpoledne.

Vážená redakce, zahrajte prosím písničku Veď mě dál, cesto má od Pavla Bobka, a to pro pány Václava Kotouse a Josefa Palice, kteří tento týden slaví své narozeniny. Obec Klášter přeje oběma oslavencům vše nejlepší, hodně štěstí a především pevné zdraví.

Tady je Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou. Vážená redakce, v neděli 20. září oslaví krásné 70. narozeniny paní pan Míra Sýs z Radochov u Žinkov. K tomuto výročí mu přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Tomu přejí Míla a Věra Stymáková. Prosíme o písničku od Babouků. Děkuji za zahrání. Písničku posílá pan Miloslav Štůla.

Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou. Vážená redakce, jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas se na vás obracím s prosbou o odvysílání blahopřání s písničkou pro našeho dlouholetého kamaráda a člena fanklubu Atlasu, pana Daniela Šimka z obce Zelené u Lužan. Danielovi u příležitosti jeho narozenin gratulujeme k tomuto životnímu výročí a do dalších roků mu přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, veselou mysl, dobrou náladu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci rovněž přidáváme písničku od kapely Atlas, Houbařská polka, jakou jinou hrá v tomto období, kdy houby rostou. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Atlasu Josef Koubek, tady je Houbařská polka.

Pořad Blahopřejeme písničkou můžete poslouchat každou sobotu a také neděli mezi 17. a 18. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu. Plníte nám tento pořad vašimi gratulacemi, velice jednoduše vstoupíte na stránky rádia vašeho kraje v dolní části, vyplníte formulář, kam dáte text, co byste chtěli zahrát, pro koho, dáte rovněž nějakou milou gratulaci a vyberete den, zdali sobota nebo neděle, kdybyste chtěli, abychom vaše blahopřání vyřídili. Udělejte někomu radost, zkuste to, věřte mi, funguje to.

každý hasič pije pivo. Druhé, nenechá nikdy spadnout pěnu. Třetí, žízeň si hýčká jako ženu. Čtvrté, věrný je manželce, jako je pivu. Páté, na schůzi hasičů nesmí stát. Šesté, v požáru jede pak jako drak. Sedmé, nohy má rychlejší nežli blesk. Osmé, ví, že být hasičem je velká čest. Deváté, ohně se nesmí nikdy bát. A desatero hasiče musí znát.

Sbor dobrovolných hasičů obce Třiština byl založen v květnu 1944. Prvním starostou a velitelem se tehdy stal truhlář Josef Smaha. Od té doby pomáhali třištínští hasiči u řady požárů a dosáhli mnoha úspěchů v okresních i krajských soutěžích. Velkou zásluhu na tom mají starostové sboru pan Václav Edl a po něm paní Vendula Edlová. Velmi úspěšně si v soutěžích také vede hasičský dorost, o který je v Třištíně velmi dobře postaráno.

Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Budeme hrát pro pana Jaroslava Kováře. Slaví 88. narozeniny a jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel obce Heřmanova Huť bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí a spokojenost do života v nadcházejících letech. Vaše bohaté životní zkušenosti a moudrost jsou neocenitelným pokladem pro nás všechny. Tento den není jen oslavou vašich narozenin, ale také uznání všeho, co jste pro naši obec a její občany vykonali. Přejeme vám, aby každý nadcházející rok byl plný radosti, spokojenosti a úspěchů. Tak píše obec Heřmanova Huť.

0: kdyby se stalo náhodou, že v Čechách už sklípky nebudou, potom věřme přeci jenom jedné věci. Vínečko bude.
1: Dneska je neděle 20. září. Včera v Mirošově na Rokycansku v tamním domě pro seniory, tak byl den otevřených dveří, Český rozhlas pochopitelně nechyběl. A z tohoto dne tak máme pozdrav od jedné z klientek, který vám právě teď pustíme. A děkujeme za něj, jsou to velice milá slova.
2: Jmenuji se Marie Kecová, v domově Harmonie trávím krásný dny už 4 roky. A přála bych si, kdybyste zahráli pro všechny zaměstnance, který nás takzvaně rozmazlují.
3: A kterou?
2: A bude to Babičin maršovský valčík.

Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou, teď jedno velice rychlé přání. Vážená hudební redakce, prosím, zahrajte nějakou pěknou písničku pro mého manžela Tomáše Netopila, který právě dneska, 20. září, slaví své 65. narozeniny. Milý Václave, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody. Písničku posílá manželka Magda.

Za chvíli bude 18 hodin, budou tady zprávy, já jsem Jiří Trnka, loučím se a opět příští sobotu a neděli u poslechu pořadu Blahopřejeme písničkou se těším na slyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Začala první etapa proměny sportovního areálu SK Petřín v Plzni. Plzeňské divadlo Jekátila otevřelo nové vzdělávací centrum a vláda zítra představí opatření proti drahým palivům. A zítra bude jasno, během dne pak proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky. Naměříme až 18 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Helena Kapicová a přinášíme vám další zprávy. V Plzni na Slovanech začala rekonstrukce sportovního areálu SK Petřín. Výrazné proměny se dočká po skoro 70 letech. Město Plzeň přispěje klubu na opravy přes 17 milionů korun. Potvrdila to mluvčí magistrátu Eva Barborková.
2: Cílem toho projektu je zrekonstruovat sportovní areál. Ta rekonstrukce zahrnuje zejména renovaci fotbalového hřiště a opravu cyklistického velodromu. Ta realizace projektu je rozdělena do dvou etap, přičemž poskytnutá dotace řeší finanční podporu první etapy.
0: Dalších skoro 18 milionů korun pokryje dotace od Národní sportovní agentury. Celkem bude první etapa rekonstrukce stát skoro 35 milionů korun. Při plzeňském divadle Jekátila začalo s novou divadelní sezónou fungovat lektorsko-edukační centrum Tylec. Namízí dramaturgické a lektorské úvody k inscenacím, workshopy, besedy s tvůrci nebo prohlídky zákulisí. Pořádat bude také divadelní procházky. Centrum se zaměří na školy a pedagogy, rodiny s dětmi i seniory. Jak uvedl ředitel divadla Martin Otava, cílem je propojit uměleckou činnost divadla se vzděláním a prohloubit vztah mezi divadlem a publikem. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
3: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
0: Náklady na naftu podle Felixe tvoří zhruba třetinu všech nákladů dopravců. Rusové žijící v Česku dnes mohou od rána na pražské ambasádě volit do státní dumy. Policisté proto posílili u budovy hlídky. Požádalo o to i ruské ministerstvo zahraničí, které se bojí demonstrací i v dalších zemích. Parlamentní volby se konají poprvé od invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
4: Volit v Praze přišly stovky lidí, počítají je aktivisté, kteří se navíc ptají, jak voliči hlasovali. Dmitrij dal hlas komunistické straně, která je podle něj jediným zástupcem opozice.
5: Nesnáším komunisty, ale však volím pro ně. Musí být v ruském parlamentu aspoň jedna strana, která je opoziční.
4: Za legitimní volby nepovažuje studentka vysoké školy v Olomouci, která nechtěla sdělit své jméno.
6: Alespoň něco pro život, ale víme, že to nebude fungovat vůbec. Alespoň pro možná svůj vlastní pocit, že něco uděláš. Něco zkusíš udělat.
4: V Česku žilo v minulém roce podle dat Českého statistického úřadu 37 524 Rusů. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté posledního Zlína získali v 9. kole šance ligy první bod v sezóně, když remizovali v Jablonci 1-1. Sparta zvítězila na hřišti Olomouce 3-0 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Zápas mezi vedoucí Slaví a Viktorií Plzeň začal před malou chvilkou.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, na jihu kraje oblačnost doznívajícím deštěm nebo přeháňkami a nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, na horách 7 až 4. Zítra čekejte ráno skoro jasno a během dne pak proměnlivou oblačnost, výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, při déle trvajícím slunečním svitu až 18 stupňů Celsia, na horách 10 až 13. Povane mírný severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby u zátěž na stupni 1 tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Po 18. hodině jezdíme po regionu bez dopravních nehod a výrazných komplikací. Ať je to taky nadále a přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne.
1: Pozvání k nám do vysílání dnes přijal zase po nějaké době cestovatel Radim Theodor Bílek. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Já jsem posluchačům před pár minutami slibovala, že první moje otázka bude, jestli jste přijel do rádia na motorce nebo nikoliv.
2: Jo, samozřejmě, štěrovický cestovatel, jezdím často na motorce, takže i dneska jsem přijel na motorce. De facto na ní jezdím každý den.
1: Vy jste procestoval opravdu vysoké desítky zemí a všechno to bylo na motorce?
2: Ne. Procestoval jsem 90 zemí světa.
1: Ano.
2: A z toho 1/3 na motorce.
1: Takže máte rád motorky, to je jasná věc. Kdy jste tu lásku k něm získal? Už jako malý kluk, jak to mají kluci, když si v 15 chtějí udělat papíry na malý motocykl? Bylo to tak u vás?
2: No, de facto ještě před tím 15. rokem života. Já si pamatuju, že jako 12-letý, možná 11-letý, jsem tenkrát měl kolečko a plusle za starého pionýra. Rodiče neměli z toho vůbec radost, že jsem domů dotáhl prostě starou motorku, takže od nějakých 12 let prostě na tom pionýru jsem začínal. A neopustilo mě to a vlastně doteďka jezdím každý den na motorce a najedu nějakých 20 000 kilometrů za sezónu.
1: Jakými stroji teď aktuálně disponujete?
2: Hondy. Já jsem takový jako nadšený, nebo spíš, no je to spíše praktického rázu, protože jak jako cestuju, tak tady tohleto je nejprodávanější značka motorek a já vím, že po celém světě mám servisy. Ať už jsem s motorkou v Alžírsku, v Maroku, nebo kdekoliv třeba po Evropě, tak vím, že tohleto, ten servis vždycky můžu někde využít a taky jsem už musel pákat využít.
1: Jezdíte, předpokládám, na motorce i po městě v tom městském provozu.
2: Ano.
1: Jak pak to hodnotíte? Jak pak se má motorkář v nabitém městě? No, smějte se.
2: Je to divočina, ale co si budem povídat, já jsem na této motorce projel Casablanku, Marrakeš, takže člověk je zvyklý na divoký provoz, kde máte kola, osly, koně, velké tyráky do toho, takže tady ten běžný provoz po Plzni, po Praze je jako divočina, na evropské poměry divočina, ale ze celosvětové měřítku je to vlastně pohoda, máme určitá pravidla.
1: Ještě vás trochu donutím ke vzpomínání. Aha. Vzpomenete vůbec na první zemi, kterou jste v té své cestovatelské éře projel na motorce?
2: Ano, bylo to trošku jako Forrest Gump. Já jsem totiž si koupil motorku a jel jsem se hnedka během 14 dnů projednání a já jsem měl poměrně dlouhou jakoby dovolenou, nebo měl jsem v práci poměrně jakoby dobrý režim, takže jsem se jel projet a neměl jsem žádný program. Takže jsem jel do Německa, pak jsem to stočil do Slovinska, ve Slovinsku jsem si projel celé Slovinsko, ty hory, nádherné hory, dostal jsem chuť ráno na italské, na croissanta, tak jsem si skočil do Itálie, z Itálie jsem si říkal, tyjo, teď už to je docela blízko do Chorvatska, projel jsem si celé Chorvatsko, pak jsem volal do práce, že si prodloužím dovolenou. Z Chorvatska jsem jel přes Černou horu až do Albánie a pak jsem to začal stáčet na zpátek přes Makedonii, Srbsko. Takže vlastně z výletu, který měl být na nějaký 2 dny, jsem nakonec zůstal nějaký 3 týdny na cestách jako Forrest Gump.
1: Dneska samozřejmě stejně jako vždycky máte sebou ve studiu vaši přílbu, pokud se posluchači podívají přes webovou kameru, tak si ji můžou prohlédnout. Máte tam kameru, zapínáte ji vždycky při cestě.
2: Jo, já jsem tuhle tu přílbu vzal na schvál, já ji mám čerstvě, mám ji asi měsíc.
1: Je nádherná.
2: Já se teďka připravuju na cestu na motorce do Senegalu, Gambie a Mauritánie. Plánuju měsíc na motorce, což bude nějakých 12 500 kilometrů. Takže už teďka vlastně začínám se znova vybavovat věcma, které budu potřebovat. Takže tahle ta přilba má premiéru, ještě krásně naleštěná, ještě není odřená, ale tyhle ty věci dostávají poměrně hodně na frak, takže dává mi nějaký 2 roky života.
1: Vracím se k té kameře. Aha. Vždycky ji máte při jízdě zapnutou, vždycky natáčíte?
2: Snažím se natáčet, vlastně funguji na Facebooku, mám tam vlastně 2 profily, jeden jako Radim Theodor Bílek, který měl být původně soukromý profil a druhý profil Štěnovický cestovatel. A ale situace je taková, že na tom Facebooku, už na tom soukromém, mě teďka sleduje nějakých 165 tisíc lidí. Takže mám od ženy zakázáno dávat tam děti a domácnost podobně. Takže teďka vlastně ten můj soukromý profil už se proměnil takového toho profesionálního profilu, kde jsou motorky, testování motorek, cesty, testování příslušenství, helem a podobně. Takže tenhle ten koníček opravdu přerostl do nějakého obrovského koně a vlastně valí skoro tu celou naši rodinu, protože už tahám děti na motorce a podobně. A vlastně to pozvání, které jsem přijal dneska sem do studia, abych vyprávil o pobaltí na motorce, tak bylo vlastně s 12-letým synem, který vlastně, když měl 12 let, tak hnedka další týden jsem ho vzal na motorku a jeli jsme spolu se projet na 14 dní do Litvy, Lotyšska, Estonska.
1: No a my se k tomu určitě dostaneme už po písničce k téhle vaší cestě po Baltím. Já chci ještě pochválit vaši manželku, že je to správné, že vám zakazuje, že vám zakazuje sdílet tu domácnost, ano, ty děti, ano, ano. Protože člověk se musí na tom internetu prostě chovat bezpečně, to je jasné.
2: Ano, to je pravda.
1: Radim Teodor Bílek je naším dnešním hostem, za chviličku pokračujeme.

0: Štěnovický cestovatel Radim Teodor Bílek je naším dnešním hostem. Tak jak už jsme naznačili, máte za sebou cestu po Baltím. Konkrétně jste byl v Litvě, v Lotyšsku a v Estonsku. Proč jste si vybral zrovna tyhle země? Co vás lákalo?
1: Jednak z Evropy to byly jediné kousky, kde jsem ještě nebyl. Jediné státy. A říkal jsem si, vzhledem té politické situaci, bylo by dobré tohleto projet, dokud tyhle ty země fungují, dokud jsou v Evropě, dokud zatím ještě svět jakoby stále stejný, takže jsem tam chtěl jet, zároveň jsem si říkal, ty země mají hodně vlastně blízko k nám, prošly historii, komunismem podobně, jsou tam procesy vlastně reformace, dneska vlastně Estonsko je jako brána jako jedna z nejvíce digitalizovaných zemí v Evropě, my se vlastně od nich stále máme co učit, jsou vlastně centrem technologického vlastně pokroku, takže vlastně i v těchto těch zemích máme hodně co společného a de facto tyhle ty země nás už předběhly, už vlastně mají euro a ta politika je tam úplně už jiná.

0: těch hodin má prostě ruské kořeny a podobně, ale nejsou to ty rodiny, které podporují ten ruský režim. Už jsou opravdu přiklání se k demokracii, k tomu vlastně k Evropské unii, proto mají euro a podobně. Takže oni to vidí jakoby odlišně, nemají už tady tyhle ty ruské média a podobně. A je to pro mě těžké, když vlastně vidí, že jejich původní země vlastně má záluc na to Pobaltí. A vlastně i já, když jsem tam na té motorce vlastně projížděl, tak už ten sovářský průsmyk mezi Polskem a Litvou už byl poměrně jakoby hodně hlídaný, hodně přísně hlídaný. Byly tam kolony. Já díky motorce jsem to mohl projet jakoby bez čekání. Ale i už tam jsem potkával vojenské jednotky a bylo vidět, že to napětí v tom regionu už je poměrně jakoby velmi silné.
1: Pojďme si povídat trošičku o těch přírodních krásách těch tří zemí. Asi je to nádhera, viďte?
0: Je to nádhera. Ty země se opravdu liší, čím dál jsou od nás, tak jsou jiné. Protože to Litva a Lotyšsko opravdu s tím Polskem jsou velmi blízké, ale to Estonsko, které už je opravdu dál, tak to už je více skandinávské. Tam už je opravdu spoustu lesů, spoustu mokřadů a vlastně to Estonsko samo o sobě tak má 2000 ostrovů. Jsou to ostrovy jako v moři, ale právě díky těm jezerům a podobně, tak je to už, ta krajina je nádherná a vlastně estonština vlastně už je vlastně příbuzná finštině. Mm-hmm. Takže to klima i to počasí tam už je takové velmi severní. My jsme se tam furt honili s deštěm, s mrakama, bylo to divočárna, ale zároveň, ať už se jednalo o Čudské jezero, které je páté největší jezero v Evropě, to je přirozená hranice mezi Estonskem a Ruskem, tam je to nádherné, anebo Jagalské vodopády, které jsou asi půl hodinky autem nebo na motorce od hlavního města, to jsou nádherné vodopády, které mají šířku 60 metrů, jsou 8 metrů vysoké a je tam nádherná příroda, spoustu lesů, rašelinišť, je to nádherné a je to opravdu už podobné té finské přírodě.
1: Vy jste před chviličkou použil slovo my jsme se tam potýkali. Takže vy jste tentokrát porušil tu svoji zásadu, že rád jezdíte vzhledem k tomu, jak jste zaměstnán sám, abyste si vyčistil hlavu, odpočinul jste si, koho pak jste vzal sebou.
0: Ano, pracuji hodně s lidma, takže na svých cestách se snažím cestovat sám na motorce, ale jelikož můj syn měl 12 let, úplně čerstvý, asi týden, a vlastně podle pravidel českých a Evropské unie můžete v těch zemích cestovat na motorce jako spolujezdec od 12 let, takže můj syn měl 12 let a týden, takže hnedka se mnou jel a 12-letý syn se mnou prožil vlastně tohleto dobrodružství táta asi na motorce přes Litvu, Lotyšsko, Estonsko a ruce tam dostával do zaku zabrat.
1: Co pak na to říkala maminka, že ho chcete vzít sebou? Souhlasila nebo jste jí musel přemlouvat? Já si to moc z pohledu matky nedovedu představit.
0: Jako ona s tím jako tak trošku jako počítala, ona mě zná. Ona ví, že já když prostě mám nějaké plány, že zatím plánama jdu. Takže ačkoliv o 12-letýho syna měl jako velký strach, jako samozřejmě matka, že ta motorka je nebezpečná věc, tak jako měla na to úplně odlišný názor, ale bylo jasné, že prostě tady jako vládne to cestování a ty motorky. A my jsme mohli se synem prožít nádherný čas jenom táta a syn. A bylo to hezké právě i v tom, že není to jenom o ten krásné krajině, o tom, že jdete prostě tou pobaltskou cestou, tam je nádherná via magistrála, která vede vlastně kolem toho pobřeží přes Litvu, Lotyšsko, Estonsko, končí až v Helsinkách, takže není to jenom o tom krásným, ale také o tom, že člověk zmokne, že vám tam zima, ono postupně s každou tu zemí, tak se snižovala teplota. My jsme v tom Estonsku měli, ačkoliv bylo léto, nějakých 8, 10, maximálně 12 stupňů, do toho déšť, jo. Takže i ten syn jako dost prochladl. Já si vzpomínám, že na jedné té cestě mi říkal, tatínku, prosím tě, už zastav mě, taková zima, až tě nikdy v životě nebyl, a brečel mi v helmě chudák, jo, takže hnedka na benzínku, aspoň na hodinku, to strašně prošlo. Na hodinku do benzínky, koupil jsem horkej čaj, nalíval jsem mu tam čajem, abych ho aspoň trošičku zahřál, takže i ten kluk dostával samozřejmě jakoby do zákona frak, ale o tom to je, že ten člověk prožívá s tím synem Nejenom to dobré, ale i to špatné a to společně ten vztah zbližuje.
1: Říká náš dnešní host, štěnovický cestovatel Radim Teodor Bílek.
2: Rád bych si koupil cukrovou

0: se podíváš.
1: Štěnovický cestovatel Radim Teodor Bílek bude ještě chvíli naším hostem. Nepochybuji o tom, že to Pobaltí je krásné. Konec konců už jste nám spoustu tipů na krásná místa dal, ale pojďme se teď chviličku bavit také o praktických věcech, které mě zajímají zvlášť, když jste měl sebou 12-letého syna. Jak pak jste nocovali, Radime?
2: Nocovali jsme na levných hostelech nebo levných ubytováních, protože nejsem úplně zastáncem spaní ve stanu. Ono v těchto těch místech už je docela jako i vlastně i zima. A v obyčejný hostel přes Booking.com nás vycházela nějaký 12-stovek. Takže každý den člověk zaplatil 12-stovek z ubytování s tím, že vlastně když člověk cestuje, tak já mám takovej svůj cestovací bod, kdy se najíme na snídani na hotelu, nebo hostelu podobně. A druhé jídlo a zároveň poslední jídlo máme někdy mezi druhou a třetí hodinou odpoledne. To si dávám takový ten velký oběd. A tím vlastně naše jídlo končí. Takže těch 14 dní nebo 3 týdny člověk fakt stráví s dvěma jídly na celý den.
1: Takže máte s jídlem starosti jenom dvakrát za den. Ano. Ostatní vám ubydou. Jak pak se tahleta kuchyně Pobaltí liší od té naší? Je to hodně podobné? Nebo ochutnali jste nějak jaké speciality?
2: Já jsem říkal mému synovi, že určitě se mu budou líbit fish and chips, což je samozřejmě spíše k té Anglii, ale ono i v té Skandinávii a v Pobaltí, tak které by tam poměrně jsou. Takže synovi jsem kupoval ryby s hranolkama, já sám jsem si dopřával vždycky taky nějaké maso, spíš jakoby nějaké výživnější maso, hovězí a podobně. Ale ta kuchyně je tam podobná té naší, i té polské kuchyni, ať už to jsou třeba ryby, slanečci, jo, takový fakt jako hodně slaný jídlo, ale ty polívky podobně, já si pamatuju na polský jídlo, je jiné, nevím teďka ten název, ale ty jídla tam byly hodně podobné, zvláště v té Litvě, tak s tím Polskem to bylo opravdu hodně podobné, ale s tím Estonskem, které už je opravdu dál, tak bylo znát, že to jídlo je jiné, ale samozřejmě, když máte sebou 12-letého syna, víte, že ho prostě zasytí kuřecí maso s hranolkama, to je takový jakoby typ, protože já vím, že prostě on se musí najíst ve 3 hodiny a potom už jako jídlo další jako nebude, takže se musel prostě moc jako neexperimentovat, ale spíše jít na tu klasiku, kterou vím, že mi prostě malý pracek prostě sní.
1: Setkali jste se s lidmi, mluvili jste s místními, jací byli?
2: Ti lidé, jsme se hodně bavili o tom Rusku, protože je to aktuální téma. A jak jsem už zmínil, ty lidé mají kořeny hodně s ruskýma rodinama a oni furt jako nevěří tomu, že, jako, že může Rusko napadnout. Jo. A vlastně vidí to vlastně podobně i s tou Ukrajinou, jo, že Ukrajinci jako nevěřili, že jejich bratři vlastně napadnou. A tohle ten vlastně strach a nedůvěra převládá vlastně i tady v tom Pobaltí. Ti lidé tomu stále jako nevěří, ačkoliv už teďka se stává, že třeba nějaký dron běloruský třeba tam jako zamíří. A je pravda, že když už jsme byli u Čudského jezera v tom Estonsku, které vlastně je přírodní hranice mezi Estonskem a Ruskem, tak ten pocit je takovej trošku stísněný. Jo. Člověk fakt jako... Ti lidé prostě nemají z toho dobrý pocit, uvědomují si, že jsou poměrně zranitelní, protože ty země jsou poměrně malinkaté. A konkrétně ta Litva, která má vlastně Kaliningrad jako oblast vlastně ruskou a mezi to oblastí vlastně stále proudí nějaký život mezi Kaliningradem a Ruskem, tak tam jsou lidé opravdu hodně nervózní a taky jsme tam viděli poměrně velké množství vlastně vojenských jednotek, takže už to samo o sobě, tyhle ty jednotky v Evropě, člověk to zná na těch cestách někde, když je v Izraeli a podobně, ale když to vidí před očima, to je takový zvláštní stísnující pocit.
1: Rozumím. Když se vrátíte domů po nějaké takové cestě, prostě přehodíte knoflík v hlavě a jste okamžitě zase v tom normálním běžném životě, nebo vám to chvíli trvá, než se aklimatizujete?
2: No, já jsem trošku už tím jako postižený tím cestováním. Takže já, když se vrátím, tak už plánuju další cestu.
1: Je mi jasné. Jo,
2: takže já se vlastně neustále na něco těším, protože a když absolvuju jednu cestu, už mám v plánu další cestu a vymýšlím, co a jak to provést na ty technické věci, ať už to ubytování, jídlo, útrata, tak už člověk plánuje na další cesty, ale to bylo třeba zajímavé, že já jsem čekal, že bude poměrně tyhle země jakoby levné jako na ten turismus, Ale třeba v tom Estonsku já jsem platil nějakých 50-60 korun za litr benzínu a i ten život vlastně tam, jak mají euro, tak je poměrně jako by drahší. Takže mě vlastně překvapilo, že i ty výdaje, které člověk tady má, tak už jsou poměrně vysoké a blíží se vlastně de facto západní Evropě.
1: Hmm. Když říkáte, že se pořád na něco těšíte, tak na co se těšíte teď právě v tomto období, co chystáte? Vy už jste to trochu naznačil na začátku, popište to.
2: Byl jsem třikrát na motorce v Africe. První cesta Tunisko, druhá cesta byla Maroko, západně Sahara, třetí cesta byla pro mě nejtěžší, to bylo turisticky uzavřené Alžírsko a plánu teďka na leden, únor, čtvrtou africkou cestu na motorce, opět pojedu sám a plánu Senegal, Gambie, Mauritánie. V té Gambii plánu navštívit národní parky, safari a podobně. To jsou místa, které jsou pro turisty velmi drahé, ale vlastně ve finále, když tam přijdete jako samotný cestovatel, tak zjistíte, že necháte motorku na začátku toho národního parku a za 500 máte na celý den průvodce s autem. Takže ty ceny pro turisty jsou úplně někde jinde, ale ta realita potom tam je opravdu velmi, velmi laciná. Takže já plánuji dostat se do Dakaru, do hlavního města. A stává potom podnikat cesty do Gambie, chtěl bych sem celou tu Gambii projet, mám na to vyčleněný vlastně jeden měsíc a bude to poměrně náročné, bude to hodně náročné a plánu, že asi bych měl najít nějakých 12,5 tisíce kilometrů sám na motorce.
1: A radíme, až se z té Afriky vrátíte, přijdete zase k nám vyprávět?
2: Pokud mě pozvete, znova rád přijedu.
1: Štěnovický cestovatel Radim Teodor Bílek byl naším dnešním hostem. Ať se vám daří. Šťastné cesty přejeme a budeme se na vás těšit, naslyšenou.
2: Mějte se hezky a plňte si své sny.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
4: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Vodu Střížovic na Plzeňsku bude zadržovat 7 průtočných tůní. Poslední 2 skupiny plzeňských studentů dnes odletěly do Číny. Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Zítra bude jasno, během dne proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky. Naměříme až 18 stupňů. Dobrý večer vám přeje Helena Kapicová a přináším další zprávy. U Střížovic na jižním Plzeňsku vzniká soustava 7 průtočných tůní. Na pozemcích farnosti Bolovice je buduje plzeňské biskupství, aby obnovilo vodní režim krajiny. Jak popisuje mluvčí biskupství Nikola Vejskalová, tůně zaberou plochu přes 2700 metrů čtverečních.
5: Nahradí napřímené odvodňovací koryto, zpomalí odtok vody a pomohou ji zadržet v krajině. Zároveň vytvoří vhodné prostředí pro obojživelníky, mokřadní rostliny a další živočichy. Projekt je financován z operačního programu životního prostředí.
4: Do Číny dnes odpoledne odletěly poslední 2 skupiny studentů středních škol zřizovaných plzeňským krajem. Celkem se do letošního ročníku programu Dress Up Stay Home zapojilo 83 žáků ze 40 škol. V Číně stráví 2 týdny. Poznají tamní odborné vzdělávání a navštíví také světový šampionát odborných dovedností v Šanghaji. Zkušenosti a inspiraci mají po návratu sdílet se spolužáky. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzin stojí zhruba o 5 korun méně.
6: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
7: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
6: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
8: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50. Korunami.
6: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalisté vedoucí Slavie rozehráli proti Plzni poslední zápas 9. kola šance ligy. Stav zápasu je po prvním poločase 0-0. V dalších utkáních Sparta zvítězila v Jablonci 3-0, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1.
0: Počasí.
4: V noci bude jasno až polojasno, na jihu kraje oblačnost doznívajícím deštěm nebo přehánkami a nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, na horách 7 až 4. Zítra čekejte ráno skoro jasno a během dne proměnlivou oblačnost, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, při déle trvajícím slunečném svitu až 18, na horách 10 až 13 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Krátce po 19. hodině jezdíme bez dopravních nehod a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Z
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup. A také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezi zubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přijdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů 2krát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitída ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi

0: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně?
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezi zubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy, takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezi, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitida způsobuje úbytek kosti, protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dásen jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, on to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

hudba laskavá.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Francouzský institut chystá lancmanovské dny. Začne svátek stánků Sukot. A co je to parochet? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. O holokaustu se dlouhá léta příliš nemluvilo. Jeden z milníků, které ticho prolomili, bylo 9-hodinové dokudrama Shoah od francouzského režiséra, spisovatele a scénaristy Claude Lanzmanna z roku 1985. Přehlídku jeho dalších filmů chystá od 22. do 30. září nakladatelství Prostor, Francouzský institut a Židovské muzeum v Praze. Co všechno lanzmanovské dny nabídnou, prozradí rusista, překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Dobrý večer, co všechno lanzmanovské dny nabídnou?
2: Lanzmanovské dny nabídnou 6 filmů Claude Lanzmanna, tedy téměř všechny, kromě jeho slavného filmu Shoah. Ten už byl v Československu a v České republice promítnut několikrát. A ty dalšího filmy téměř nikdo nezná. 3 z nich se týkají válečného období u nás, především v Terezíně. Poslední z nespravedlivých je film o posledním a jediném přeživším židovském starším z Terezína, Benjaminu Murmelsteinovi. To je taková kontroverzní, ale přitom velmi charismatická osobnost. Ten film je především o tom, zda a nakolik je možné spolupracovat se zlem pro dobro věci. Ale je o tom, že Murmelstein i mnozí další vězni terezínského geta přežili v podstatě díky jeho brilantní inteligenci. Pak tam bude další film zasazený tady do českého prostředí a to je Člověk, který šel okolo. Je to o švýcarském představiteli Mezinárodního červeného kříže Morisi Rosilovi. Ten navštívil Terezín v roce 1944, kdy z něj nacisté udělali to Potěmkinovo geto, nebo jak to říct, a podal o ně zprávu pochvalnou. A Lanzmann z něj doluje nějaké přiznání, takže to hodně o tom, jak těžké je přiznat si staré chyby. No a pak tam bude film 4 sestry, jehož hrdinkou, jednou ze 4 hrdinek, která vypráví své přežití ve vyhlazovacích táborech, je česká židovka Ruth Eliášová. Ale cílem toho festivalu je také představit Lanzmanna jako angažovaného intelektuála 20. století, který se celý život snažil žít svobodně a v souladu se svým svědomím čelit všem jeho výzvám, které mu přinášel čas.
1: Vy jste říkal, že 3 z těch filmů jsou spojené s českým prostředím. Měl Lanzmann nějakou speciální vazbu na Česko?
2: Pokud vím, měl Československo tedy spíše velmi rád. Rád jsem přijížděl. Ostatně celá řada hrdinů jeho nejslavnějšího filmu Shoah jsou buď Češi nebo Slováci. A opakovaně i v těch svých memoárech připomíná, jak důležitá byla svědectví českých a slovenských přeživších.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat lanzmanovské dny právě nyní?
2: Na začátku byla kniha Lanzmannova memoárová próza Patagonský zajíc, kterou jsem se rozhodl přeložit krátce před vypuknutím války na Ukrajině. Možná proto, že mi došlo, že výzvy toho našeho století nejsou o nic méně palčivější než toho 20. A ta Lanzmannova suma zkušeností nám může být nějakým poučením. Kniha vyšla minulý rok v nakladatelství Prostor. Společně s nakladatelstvím jsme si řekli, že by stálo za to seznámit čtenáře i s tou částí Lanzmannovy tvorby, která tu není vlastně příliš známá. A přizvali jsme tedy jako spoluorganizátory Francouzský institut a Židovské muzeum a nakonec z toho vyšel takovýto festival. Potom jsem se ve Francii seznámil s Lanzmannovými bývalými přáteli a spolupracovníky a rozhodli jsme se je na festival pozvat. Takže přijede Juliette Simontová, která vedla s Lanzmannem takový kultovní intelektuální časopis Le Temps Moderne, a Laura Koupelová, která byla Lanzmannovou asistentkou režie, mimo jiné právě, když se v Terezíně v Praze natáčel ten film Poslední z nespravedlivých.
1: Říká rusista a překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Děkuju moc a hezký večer.
2: Naschledanou.
1: Píseň Má suka ke svátku stánků Sukot naspívali děti z pražské Lodroviš.

0: Vypadá jako citron, ale není to citron. Co je to? Řeč je o žlutém citrusovém plodu, který se nazývá etrog. Ten hraje důležitou roli při slavení svátku stánku. Sukot letos začíná večer 25. září. Proč k jeho oslavě patří právě etrog, přibližuje v následujícím příspěvku Leo Pavlát.
1: Svátek Sukot připomíná Biblí popsané putování Židů pouští a zároveň jej provází vděčnost za plody podzimní sklizně. Na znamení toho se věřící modlí i se čtyřmi rostlinami. V pravé ruce se svazkem z palmové ratolesti, větvičky vrby a snitky myrty, v levé s etrogem. Zatímco první tři rostliny dobře známe, o etrogu, citrusovém plodu podobném citronu, se to většinou říct nedá. Botanicky se nazývá citrus medica, ale jeho název se nejspíš nevztahuje k léčivosti, nýbrž k dávné představě o jeho původu z oblasti Médie na území dnešního Iránu. Během téměř 600 let trvání druhého jeruzalémského chrámu se etrog stal široce rozšířeným židovským symbolem, jehož vyobrazení se zachovala na historických mozaikách a mincích. Když pak Židé po porážce ve válce s Římany roku 70 ztratili státnost, pěstovali etrog v podnebně příhodných místech svého nejistého vyhnanství. Slovo etrog v Bibli ku podivu nenajdeme. Píše se zde o plodu krásného stromu. A o tom, proč má být tímto plodem právě etrog, se zachovaly staré rabínské diskuze. Podle jednoho vysvětlení se hebrejské slovo pro krásu hadar dá také vyložit jako ten, který přebývá, tedy plod, který na stromě dlouho vydrží. A zde již židovská tradice umožňuje i hlubší výklad. Co je opravdu krásné, není jen přitažlivé na pohled, ale obstojí i v čase. Jeden ze starých midrašů, tedy výkladových textů Tóry, pak význam etrogu posunul ještě dál. Podle něho má etrog chuť i vůni a stává se tak obrazem člověka, v němž se spojuje studium Tóry a dobré skutky. Chuť a vůně zde již nejsou jen vlastností plodu, ale nabízejí metaforu, která odkazuje k židovské náboženské tradici. Jako takový je etrog při bohoslužbě i součástí zvláštního požehnání, je zahrnut do modlitebního rituálu. Také proto se etrog v ortodoxním židovském prostředí pečlivě vybírá a najít ten pravý pro svátek Sukot je pro věřící vážná záležitost. Na trhu nejprve vybírají očima, potom jeden etrog z mnoha opatrně vezmou do ruky, obrací jej ze všech stran proti světlu, zasnad není vyschlý nebo prasklý, a především věnují pozornost výstupku na květovém konci etrogu a stopce, která spojuje plod se stromem. Právě zde staré rabínské prameny jemně rozlišují, co je ještě drobná vada a co již narušuje celistvost etrogu, což by ho učinilo nezpůsobilým k rituálnímu užití. V tradičním židovském světě prostě etrog není obyčejným ovocem. Jeho pravým místem není jídelní stůl, ale synagoga při oslavě svátků stanu Sukot.
0: K svátku stánku Sukot se váže i píseň Hosté do suky, kterou opět zpívají děti z pražské židovské školy.
2: Svátek Sukot oslavíme, naše suka je velká dost, každého tu přivítá.

0: jestli pak víte, co je to parochet? Toto hebrejské slovo označuje tradiční oponu, která v synagoze chrání svitky Tóry. Nezaměnitelným rukopisem je uchopila výtvarnice Iva Vodrášková. Do konce září svých 10 pestrobarevných látkových děl vystavuje v brněnské vile Šťastny. Tamní vernisáž výstavy Poselství parochetu navštívila během festivalu Štetlfest také Martina Pouchlá.
1: Vystavený výtvarný projekt Ivy Vodráškové vznikl před mnoha lety v souvislosti s její osobní a rodinnou historií.
2: Její babička zemřela v Osvětimi a spousta příbuzných a ona se rozhodla uctít nejen svý předky, ale samozřejmě i tu samotnou židovskou kulturu.
1: Vysvětluje autor čin partner Miroslav Vodráška. Cyklus 10 textilních artefaktů vznikl pro synagogy v Čechách a na Moravě, které byly během nacistického a komunistického režimu zdevastovány nebo zcela zničeny. Hotová díla umístila umělkyně na dané místo a jeho přítomnost zdokumentovala.
2: Ten symbol vyzdvižení je vlastně i symbolem i živé kultury, se obnovuje tím z určitá paměť a určitá energie místa.
1: Autorka pracuje s nalezenými a použitými látkami, zdůrazňuje její manžel.
2: Ona pracuje takovým ekologickým způsobem, to znamená vybírá látky, které už jsou třeba poškozené, nebo jsou to jenom kusy látek, nebo starého oblečení. Rozstříhá to a opravdu takovým jako trošku chaotickým způsobem je uspořádává na nějakou základní látku jako podklad a vytváří různé asociace a vztahy, kdy pracuje samozřejmě i s židovskými symboly, jako je třeba sedmiramenný svícen, sloupový, šalamounova chrámu a tak dále.
1: Vrstvení látek připomíná mapy paměti, rozptýlené příběhy i křehké vazby mezi minulostí a současností. Nahodilost sousedství jednotlivých fragmentů není pro ní jen výtvarným principem, ale i metaforou diaspory, přerušené kontinuity a hledání nových forem spojení.
2: Je to určitá taková hra různých vztahů a vytváří to opravdu velice intuitivně a základním pocitem je vždycky to určení, že ty vztahy jsou tak, jak mají být, i když to je uspořádáno právě mezi, dal by se říct, mezi řádem a chaosem.
1: Výstavu si se zájmem prohlédly i děti brněnského rabína Štěpána Menaše Klimenta, které Iva Vodrášková už řadu let provází výtvarnou výchovou.
3: Moc se mi líbí, když se jako zapojuje nějaký tradiční faktory z židovského života takhle do umělecké tvorby.
4: No, my jsme jednou dělali něco podobného, že jsme si jako na papír načrtli obličej a my jsme ten obličej polepili látkama a ten papírový obličej jsme nalepili na látku a právě jsme to potom pověsili na tyč, tak to jsme jenom dělali takhle něco podobného.
3: Jo, to jsem si vzpomněl, že Iva nám vlastně dala za zadání udělat něco takového s látkama vlastního u ní na výtvarce.
1: Samotná autorka se vernisáže ze zdravotních důvodů zúčastnit nemohla. Výstava bude ve vile Šťastní k vidění do konce září.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Do Izraele se během uplynulého židovského roku přistěhovalo více než 20 000 židů z téměř stovky zemí. Nejvíce nových přistěhovalců je z Ruska, Francie a Spojených států. Výrazný nárůst zaznamenalo také přistěhovalectví z Británie. Federace židovských obcí Španělska se rozhodla oslovit veřejnost krátkými videi o židovské kultuře, tradicích a náboženských zvyklostech. První dva snímky jsou již dostupné na internetu. Projekt má srozumitelnou formou posílit povědomí o judaismu a blíže představit židovskou komunitu španělské veřejnosti. Od 24. do 27. září se v Mikulově uskuteční Dny židovské kultury. Návštěvníci budou moci navštívit výstavy, divadelní představení, koncerty a diskuse s židovskou tematikou. Chybět nebudou ani ochutnávky židovské kuchyně. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou, v porovnání s loňskem jich je dvakrát víc. Rajecký potok v Karviné čekají úpravy za víc než 30 milionů a zítra se ochladí, bude do 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
2: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
3: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
2: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
4: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
2: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Karviná chystá úpravy části Rajeckého potoka. Práce se týkají úseku od ulice Polské po jeho zaústění do Olše. Opatření mají pomoci zvýšit ochranu okolí před povodněmi. Náklady přesahují 30 milionů korun. Město nyní připravuje žádost o státní dotaci, potvrzuje Jana Majerová z radnice.
5: Projekt počítá s úpravou a zpevněním koryta a břehu, vybudováním nových protipovodňových zdí a úpravami v místě zaústění do Olše. Cílem je především zlepšit odtokové poměry, současné poškození břehu a zvýšit kapacitu řešeného úseku tak, aby zvládl průtok odpovídající takzvané stoleté vodě.
0: Jizersko-Horský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na Vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystupovat příští rok.
6: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy z Plzní 2-1.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 z Hradce do Prahy zůstává u Chlumce na 63. kilometru po nehodě neprůjezdná. Všechna auta z kolony už vypustili, odklon ale trvá na exitu 68 Nové Město. Před ním čekejte dlouhé zdržení, brzdí se na 70. kilometru a ke sjezdu se popojíždí 20 minut. Stejný čas necháte i na následné trase k Chlumci. A dálnice D1 z Brna do Prahy a čerstvá potíž na začátku omezení před Šmejkalkou v levém pruhu. Fronta je zatím kratší. Delší čas ztratí na D1 dál k Praze nesouvislým popojížděním mezi sjezdy na Benešov a okruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď je tu hitparáda Česká 12.
7: Česká 12.
8: Novinky dnes budou mít Roman Procházka a Marie Putnerová, Václav Noid Bárta a skupina Miraj a jednomu z těch, kteří mají novinku, také za chvilku zatelefonujeme. Ale to je až za chvilku. Hned na úvod, to je také za chvilku, zaspívá vítěz první československé Superstar, vítěz této soutěže z roku 2009 a také ten, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 za písničku, kterou uslyšíme. No a k tomu samozřejmě ještě musím říci dobrý den. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Mám pro vás logicky nejen tři novinky, ale také žebříček, který jste sestavili vy svými hlasy, a to od 9. až po první místo. A právě k tomu žebříčku mám jedno překvapení, ale to překvapení právě, protože to je překvapení, vám samozřejmě teď neprozradím a nechám si ho ještě chvilku pro sebe. Jsem rád, že hlasujete, jsem rád, že posloucháte, jdeme na to. Hned teď zaspívá vítěz první československé superstar Martin Chodur.

Naše první, tedy česká superstar, je navždy Aneta Langerová, ale Martin Chodur je první československá superstar a ta se konala v roce 2009. Martin Chodur zpíval písničku, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 a v tom roce dostali toto ocenění například i Ondřej Hejma, Eva Šindelářová, Lucie Vondráčková, Honza Jareš, nebo Raní dvojka také a Patrik Stoupa, no a mnoho dalších. Ale teď se vraťme zpátky k této hitparádě a k roku 2026. Před námi je 112. novinka letošního roku a naspívali Roman Procházka a Marie Putnerová. Právě Roman Procházka, což je člen skupiny Divokej byl, připravil další solovou nahrávku určenou pro filmové využití. Není to poprvé, co napsal nějakou písničku pro film a ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a vznikla jako úvodní píseň k filmu Máma a táta jsou boží. Já jsem ten film náhodou viděl na letošním Zlín Film Festivalu, kde byla oficiální premiéra a do distribuce přichází právě teď, to znamená na podzim roku 2026. Tak tu písničku tam určitě uslyšíte, když půjdete do kina.

0: České dvanáctky.
1: Hostem hitparády Česká dvanáctka je úřadující český slavík Václav Neut Bárta. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Martě, moc se zdravím všechny posluchače, dobrý den.
1: Seš na telefonu, protože nemáš čas, tak jak se máš?
2: Prosím tě, mám se skvěle, včera jsme hráli s kapelou Dimitri v Mělníku, takže jsem takovej jako lehce, jsem trošku unavený, ale plný euforie a šťastný.
1: Já vždycky, když se koukám na to, co všechno děláš, tak mi prostě to hlava vůbec nebere, že to všechno stihneš. A do toho ještě děláš novou muziku a ty máš ode dneška, od této chvíle, nebo můžeme říct třeba za 120 vteřin, novinku v hitparádě Česká dvanáctka, která se jmenuje Svítání. Tak jak vznikla ta písnička?
2: Zaprvé jsem strašně moc rád, děkuji za to, že jste mi vzali také do té úžasné parády, to mě strašně těší. A za druhý, ta písnička vznikla tak, že s kapelou Back Back Clan, což je moje jako solová kapela, jsme si řekli, že vlastně budeme dělat veškerý hudební styly, který nás baví a který nás zrovna napadají, že nechceme být uvězněni v nějakém jednom hudebním stylu. A tak jsme si řekli, že tahle ta písnička bude ve stylu country, country rock, a no, tak jsme ji prostě natočili a co zatím se týká posluchačů, tak máme dobré, což jsem strašně moc rád. No a písnička se jmenuje Svítání, text napsala moje žena Eliška, já jsem udělal hudbu, no a písnička je venku.
1: Já z toho mám taky velikou radost a přeju šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Moc děkuju, všichni vás zdravím, mějte se hezky, ahoj, nashledanou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Václav Neud Bárta a novinka, která se jmenuje Svítání, celkově 113. novinka letošního roku. A teď něco o malinovém syrupu. Malinový syrup patří mezi základní ingredience limonád, koktejlů, dezertů a zmrzlin. Malinovka, limonáda z malinového syrupu a perlivé vody s ledem je jedním z nejoblíbenějších letních nápojů u nás. A jak připravit takový malinový syrup? Potřebujete kilo zralých malin, vložíme je do hrnce a rozmačkáme vidličkou, smícháme s půl litrem vody a pomalu vaříme, dokud se maliny nerozvaří. Ovocnou směs propasírujeme přes sítko, tím ji zbavíme zrníček, pak vymačkanou šťávu doplníme do 1 litru, přisypeme 1,5 kg cukru a půl lžičky kyseliny citronové. Pak zahříváme na mírném ohni, dokud se cukr úplně nerozpustí. Nevaříme. Plníme do sterilizovaných lahviček a skladujeme v chladu, pak už si jenom nalijeme ten syrup a přidáme sodovku. Takový je tedy recept na malinový syrup, ale když to řekneme nespisovně, je to malinový syrup a to je poslední dnešní novinka skupina Miraj.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Číslo pro hlasy je stále stejné. 900 1103. Je to 900 1103. A teď jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl říct hned na začátku, ale zapomněl jsem na to, že přišel pátý největší počet hlasů v letošním roce. Takže hlasy posíláte, je po prázdninách, máme víc času a můžeme v klidu poslouchat hitparádu Česká 12 i s tím, že hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou. Hlasujeme pro jednotlivé písně, hlasujeme SMS-kou a to ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro 3 novinky a 9 hitů v žebříčku, ale dnes bude jedna výjimka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď si zrekapitulujeme novinky a ještě také připomenu, že pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, chtěl bych ti říct, filmový hit, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Václav Noid Bárta a Svítání, tady je SMSka hit mezera 11. A novinka číslo 3, skupina Miraj a malinovej syrup hit mezera 10. Tolik 3 novinky a teď už aktuální žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. A právě na tom místě 9. je hit, který byl minulý týden na místě 6. Číslovka se tedy obrátila a Ellen s hitem Hey Lala je právě tady.

Zatím v roce 2026 vyhrálo v této hitparádě jen 10 hitů. Jetplane, Ruda Sakala, celkem 12 vítězství. Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství. Loďky, Venuše, 4 vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3x vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství. Příběh, Premiér a Bigo, 1 vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha. A také 1 vítězství. Děti jsou také lidi, Holky Tong, 2 vítězství a 2 vítězství má zatím také skupina České srdce s písničkou Jak 2 řeky. No a 1 vítězství má i hit, který je teď na místě 8. a jmenuje se Léto pod peřinou. Honza Nedbal zpívá.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Léto pod Peřinou, Honza Nedbal, autorská dvojice Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. To je hit, který je v hitparádě 13 týdnů, má už také jedno vítězství a ocenění Zlatá česká dvanáctka. A písničky, které zvítězí v této hitparádě a nebo mají ocenění Zlatá, nebo Platinová, nebo i Železná česká dvanáctka, tak můžete také slyšet v nočním proudu, a to každou noc na dvojce od 23. hodiny a 30. minuty až do 2 hodin do rána. A pustím vám tu písničku třeba já, Martin Hrdinka, nebo Miloš Skalka, nebo Zdeněk Vrba, nebo Jitka Benešová a nebo mnoho dalších. Na 7. místě je jedna z novinek z minulého týdne a tady musím říct to překvapení. Už dlouho se nestalo, ale skutečně už dlouho se nestalo, aby všechny tři novinky z toho předcházejícího týdne prošly vaším hlasováním a byly v žebříčku. A dneska to tak je. Takže na 7. místě je novinka Do očí, skupina Cukr. Když

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali písničku Do očí a tohle byla skupina Cukr. Minulý týden skupina Cukr načala své působení v hitparádě Česká 12 a dnes je to 7. místo. Teď to řeknu tak trošku zvláštně, ale je to nejhůře postavená novinka z minulého týdne, protože ty dvě, které ještě zbývají, budou jedna o stupínek a jedna o 3 stupínky výše. Ta o stupínek se jmenuje Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Yellow Sisters a Andrew, novinka z minulého týdne, Máme tu víkend. A teď nás čeká hit, který si poslechneme naposledy v hitparádě Česká 12, protože se s ním loučíme. Je v hitparádě 12 týdnů, podívám se, tady jsem si napsal úspěchy. Jedenkrát místo 9., dvakrát místo 8., jedenkrát místo 7., dvakrát 6. místo, čtyřikrát 5. a dvakrát 4. místo. A právě ta 2/4 místa jsou největšími úspěchy pro písničku Massachusetts skupiny 4 tenoři. 4 tenoři, který mají velký úspěch v hitparádě Česká 12, protože tady zůstali 12 týdnů. Už pro ně nehlasujeme, já jim tady tleskám a je to pro dnešek 5.

Čtyři tenoři a Massachusetts, jejich podání tohoto legendárního hitu skupiny Bee Gees a vlastně také Václava Neckáře, slavil veliké úspěchy v této hitparádě a dnes jsme se s ním rozloučili, takže už pro něj nehlasujeme. Naopak hlasujeme pro další hity, které v hitparádě jsou. Čekají nás ještě čtyři největší hity týdne. Přesně před týdnem, představte si, když byla premiéra hitparády Česká 12, tak v tu chvíli jsme se potkali s Dašou na jednom pódiu, bylo to v Praze na Proseku. Já jsem uváděl jí, ona měla zpívat s Epoch kvartetem a ještě než šla na pódium, tak v tom zákulisí říkám, víš o tom, že dneska máš písničku v hitparádě? A ona, ježišmarja, jakou? Vyplouvám. Já jsem říkal, jo, vyplouvám, tak to si musím rychle poslechnout. Už to nestihla, ale to nevadí. Každopádně v hitparádě je a dnes na čtvrtém místě, takže je to nejvýše postavená novinka.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo páté a dnes je to trojka, tedy bronzová medaile, Duše a Lucie Vondráčková. Hit, který je v hitparádě už 10 týdnů, 5 týdnů. Je to hit, který má dnes stříbrnou medaili a jmenuje se Chci ti říct. Zpívá Petr Kusko.

0: srdečku. Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, pro každou z nich jen jednou, s výjimkou hitu Massachusetts skupiny 4 Tenoři. Novinky, chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit Mezera 12, Svítání, Václav Noid Bárta, hit Mezera 11 a Malinovej syrup, Miraj, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Hej Lala, Elin, hit Mezera 9, 8. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8, 7. Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7, 6. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 6, 5. místo Massachusetts, 4 Tenoři, to je hit, pro který už nehlasujeme, místo 4. Vyplouvám, Daša, nejvýše postavená novinka z minulého týdne, hit Mezera 4, 3. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 3, 2. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 2 a vítězný hit dostává zlatou medaili a bude mít SMSku hit Mezera 1. Písničky, které už v parádě nejsou, po 8 týdnech chybí Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, po 14 dnech Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima a po 15 týdnech jsme se rozloučili s písničkou Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk, která dostala zlatou českou dvanáctku. A po 3. za sebou vítězí hit Jak dvě řeky skupiny České srdce, který je v parádě 7 týdnů. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebří.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Vedení Jeseníku investovalo na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Zítra bude oblačno, teploty se dostanou maximálně na 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme. A myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než milion korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
6: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojů odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody elektrické zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
2: V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin. Jídlo a drogerie se tak dostávají s nás potřebným. Nové zastávky vzniknou například v Krupce nebo Trmicích, říká ředitelka Potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
7: Pokračujeme po třech letech projektem Výdejny 2, takže to je projekt na další 3 roky. Máme v současné chvíli 25 výdejních míst a hodláme ta výdejní místa dále rozšiřovat během těch 3 let.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. V nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na 2. Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší teploty zítra budou 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě 2 aut. Poslední možný sjezd je na 68. kilometru. Před ním je ale kolona na půl hodiny, sjet můžete dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený. A na dálnici D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru 2 auta v levém pruhu, zpomaluje se už na 19. kilometru a je to taky na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
8: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v předsíni a nakukuju, je tu někde Ivan? Ahoj Ivane, ahoj.
1: Zdravím tě, jsem brzk, člověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
1: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
1: Akorát z těstovin a na tu jsem teďko velký machr na fidea.
0: Fakt, já miluju.
1: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
1: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně je, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, když na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
1: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025. Ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
1: Jo, kde? Kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
1: Aha, jo, jasně. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedl, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
1: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Je to. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
1: No, tak to si vlastně když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vorochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako, to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu. Ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože no, pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péc nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tady mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Černý jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjí, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád, Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krás.

0: Já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
0: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
0: fakt,
1: den.
0: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to, člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít se, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
0: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková. No. A to se bude smát.
0: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
0: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že? Protože, jo. No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře. Na to jsou jiné, například školy odborné nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem, teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji se prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: A tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak ne, je to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný, co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Budeš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako... Hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě, nebo posteli?
1: Pánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížil a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Ne, na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: No drobím. To je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní. Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto válet, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. No. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme v celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplně vojnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Šéf Škody Auto Klaus Celmer se příští rok stane generálním ředitelem Volvo Cars. Ve Starých Heřminovech se sešli pěstitelé lnu na oslavě první úrody. A zítra čekáme oblačno a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Příští rok se současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Celmer stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Celmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Zahradníci a drobní zemědělci zapojení do programu Pěstuj len sklidili první úrodu a v sobotu to oslavili ve Starých Heřminovech na Bruntálsku. Do úsilí o návrat lnu předaného do české krajiny se v prvním roce zapojilo 180 zahradníků a farmářů po celém Česku. V příštím roce chtějí osít ještě větší plochu a sklidit tak víc lnu. Podle Moniky Michaelové ze nadace Mosty a Prameny chystají i programy pro základní a mateřské školy.
2: Nejenom i pro firmy jako team building, ale pro ty školy a školky budeme mít sérii povídání v průběhu toho roku, co vlastně s tím lnem udělat a ukázku zpracování toho přadného lnu, který se ty děti vypěstují. To znamená, že my navštívíme tu školku, ať už je to kdekoliv v republice.
0: Radnice v Litvínově získala téměř 900 tisíc korun od ministerstva vnitra. Podle vedení města jsou peníze určeny hlavně na příspěvek na mzdy 4 asistentů prevence kriminality na období 10 měsíců. Součástí projektu jsou také supervize, školení a další vzdělávání asistentů.
3: Dalších zhruba 900 tisíc korun musí ze svého zaplatit město. Podle starostky Litvínova Kamily Bláhové z hnutí ANO působí asistenti prevence kriminality hlavně v okolí litvínovských škol a také v městských částech, které obyvatelé označili v pocitové mapě bezpečí jako problematické. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští tenisté včera po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
4: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná o fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. Počasí. Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty budou zítra 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 směrem z Prahy do Turnova mezi 0. a 4. kilometrem pokračuje údržba a krajnice je uzavřená. Stejně tak na D5 z Prahy do Plzně opatrně na 20. kilometru probíhá tam práce na silnici. A v Praze ve Strakonické ulici se srazila 2 osobní auta, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následují hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
6: Už je to tady.
5: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
6: Já jsem Bás. Bás.
5: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
6: No, mám jednu dceru.
5: To jsem ani nevěděl.
6: A ty máš nějaké děti?
5: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
6: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
5: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
3: No, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby.
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: No tak, jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já se... Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom. No, vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou, ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
5: Ještě jednou asi, že jo?
6: Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Lacrima vipera Silvestre.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby slibně. Aby si se narodil, Jaroušku.
4: Ne, to není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špenát.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a neboštíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce

tule noc, tule noc, bude líní varče pacinke. Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký nadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takový odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdyby se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nele.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.

0: pozornost, za vaši ochotu.
1: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
0: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
1: Jo.
0: Ještě jednou vám moc děkuju.
1: Ergo, to je materiál, to je.
2: A sakra, osáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
3: A mě pošlou soudru vedoucí, tam makám jako kač.
2: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
1: No, já jsem to měl připravený na pátek.
4: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudru, abyste to odložil na příští týden.
1: No, já vím, že je to důležitý.
4: No?
1: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
2: No, osáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
1: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
4: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
1: No, tak jsem šel pasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
4: Ne.
1: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
4: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
1: To tak ne, no.
4: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
1: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
4: Jo, běžte.
5: Hele, pětihvězdičkovej, páni, ti opraváři si ale žijí.
6: Vezmete mi ty výkazy, kozinka?
2: Ještě ne, soudru řediteli, já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
6: Čertven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
2: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
6: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
2: Ale chraň Bůh, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
6: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
2: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá... Jaksi pozornost to od kolektivu, pochopitelně, řediteli.
6: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
2: My máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
6: Ano, až na ty výkazy, že jo? No. Právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
2: Ano.
6: A jestli je tam někde máce, tak mě zavolejte.
2: Zajiste, soudru, řediteli, zajiste.
7: Někam vyrazíme, soudru řediteli.
6: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
7: A do Prčic.
6: Ne, do Plzně.
7: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
6: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tadyhle máte flašku.
8: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host.
3: Ano. Děkuji.
2: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly, optejte se, prosím, příští týden, ano. Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
3: Ano,
2: tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
3: Ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano,
3: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
3: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
3: No.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no, no, no.
2: Moudrá,
3: jo, jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Já... Kašlete na nic.
3: Jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady... Mladička,
3: no.
2: Skoro zajíček,
3: no, no, no.
2: A už bohatá,
3: jo, no, no, no.
2: Ano, hezonka,
3: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
3: A jej, to není nic pro mě, na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne, co s takovou hloupou tou, že ano, tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
3: no.
2: Hezká, chudá, kašlete.
3: A je, no jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá,
3: no.
2: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
3: Já vím,
2: kašlete,
3: no.
2: Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle
3: no.
2: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá,
3: no.
2: Moudrá,
3: no.
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ine. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétyové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježíši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
2: Soudruhu vedoucí.
6: Ano.
2: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províst to, jak vy jste řekl.
2: Identifikovat.
6: Ano.
2: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, pozor.
2: S dovolením. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice PČ 6653 /4. Ano, ano, ano, ano, 6653 /4. Prosím.
2: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
2: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
2: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
8: Opatrně, nepoškodilo.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendává sláma.
2: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
2: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz. Já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říkal, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu, jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíte? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšala, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No, je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Opravdický
6: anděl. No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
5: ano.
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte. To jako to... ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel... nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvadí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak? Já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl. Já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to... jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodnej jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Ne? A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
5: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
5: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
5: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrova. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
5: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
5: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. já pak hořím láskou.
5: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
4: Já si, vidíte?
5: Ale já si snad kvůli vás, jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já jsem...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeju vám klidný nedělní večer, vážení přátelé. Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánčik. A v zápětí se hned zeptám, jací byli rodiče vašeho manžela, vaší manželky? Jaká byla vaše tchýně? Jaký byl váš tchán? Jak se tak někdy říká, povedená, povedený? Tchán, který rodině vládne železnou rukou, nebo dědeček, se kterým si vaše děti užili nejkrásnějších výletů a chvil? Milionová tchýně, která vás přijala za svého, či za svou? A nebo tchýně, na kterou přesně sedí drsné vtipy? O povedených i v uvozovkách povedených tchýních a tchánech se, doufám, dnes rozpovídají posluchači a posluchačky Noční linky na telefonu 731 800 900. A jestli raději svůj příběh o povedené tchýni či povedeném tchánovi svěříte klávesnici počítače, směřujte jej na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám nerušený poslech a budu se těšit na vaše telefonáty a na vaše psaní. Je neděle 20. září 2026. Poslední letní.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a o povedených i povedených tchýních a tchánech jako první přichází povyprávět paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás velice zdravím, zdravím i všechny noční, co budou poslouchat. Já vám teda řeknu, já jsem měla velice povedenýho tchána z prvního manželství, takže mě bylo 18, vdávala jsem se, nemusela jsem, ale chtěl manžel, protože bylo 7 roku starší. A představte si, tak prvně bylo to, že když se žádá o ruku, tak prvně se jde rodiče ženíka k nevěstě. No samozřejmě to tak nebylo, že pan tchán budoucí řekl, že on nikam nepůjde, aby jsme přišli my. A to už něco znamenalo. Přišli jsme tam, dobře. Naši řekli, že teda jak si to představujeme. No když jsme řekli, že budeme mít svatbu ve šlapanicích a v kostele a na radnici a budeme tam mít i hostinu. To byla prohlášená ta restaurace u Fialů. No tak to začal prvně řvat, že on měl jednu dceru, dělá svatbu pro 100 lidí a on si nemyslí, že bychom měli být v restauraci. No tak nakonec teda, on že na žádnou svatbu nepůjde. No tak jsme si říkali, no tak nechočujete. No a tak byla svatba. Nakonec tam byl, ale v půlce utekl.
0: Tak, nebavilo ho to, no.
1: No prosím vás, tak bylo se vůbec ještě zastávat. A dále, to nebylo všechno. Já jsem potom byla těhotná až za rok a bydleli jsme tam u něho. Oni měli barák a oni nám poskytli dvě místnosti a on byl zedník, celý život byl ve světě, tak neuznával ženy, tak. A já jsem byla těhotná a to byl pátek a my jsme šli do kina do Brna a přijeli jsme domů k večeru a viděli jsme, že bylo uhlí. No tak my jsme nemohli vidět, že přijde uhlí. No ten tak začal křičet, že co si to dovolujeme, že jsme nebyli doma. Takže a já jsem mu na to řekla, vy tady na mě nebudete křičet, já jsem měla už břicho. Představte, co na mě vzal nůž. Začal mě honit kolem stolu. Tak manžel se mě teda zastal, já jsem utekla k jeho sestře. Tam jsme měli auto našich rodičů, který on používal, ten můj nastávající, teda už byl manžel. A museli jsme se odstěhovat, já jsem říkal, že už tam nevkročím. A on řekl, že jsem přišel s holým zadkem, že mám 3 šatečky ve skříni. Takže ona chodil pro líže, co
0: kontroloval, kde máme. Kontroloval prádlo dokonce v prádelníku, jo?
1: Naši normálně mě koupili ložnicu, koupili mě kuchyň a on to bude vykládat. A on je mrtvej samozřejmě, proto to říkám. A tak to byl jeden tchán, jo?
0: Jo, ale ano, vy jste zmiňovala dvě manželství, že?
1: No poslouchejte, ale tchýni tu neuznával, teď potom prodal ten barák nad hlavou, koupil si svobodárnu na Lesné a on se zastaral, kam půjde. Až ona potom musela skončit u dcery, ta dcera byla na něj zlá a on potom vám dostal infarktněla matričky, ale dvě, a on ju nakonec si vzal do toho Lesna, aby mu sloužila. Ona byla tak hloupá, že tam teda šla, jo. Takže takhle toto byly tchán tchýni z prvního manželství.
0: Jo.
1: Z druhého manželství.
0: Neříkejte, že to bylo taky tak strašný.
1: No tak bylo to něco lepší. Tchán mě miloval, tomu jsem se já líbila, já jsem byla hodná, já jsem je hostila, já jsem je zvala vždycky na oběd nebo na večeřu, ale než mě přijali, tak já jsem měla dvě děti samozřejmě, a on byl svobodný. A byli jsme stejně staří. A ona na mě, že mám být ráda, že si vůbec on mě chce vzít s těma dvoma dětskama. A já jsem čekala už to jeho. To byl go. A tak nakonec teda mě přijala a tchár mě říkal, nebudeš ne to nic s ním lehký. Takže prvních 5 roků to bylo dobrý. Jo, všechno bylo dobrý. Až potom on začal dělat rozdíly mezi mýma dětskama a tím malým, s malou holčičkou, s čím jsem dělal. Ale strašně rozdíly. Že nakonec teda syn odešel bydlet do Brna k rodičům mojím a dcera teda v 18 letech šla bydlet ke klukovi, který taky pocházel z takového manželství, že mu zemřela maminka a vlastní tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho manželka. Takže nakonec oni bydleli u jeho strýce a vdávala se teda 20, myslím. Jo. No a já jsem byla potom po operaci na předžlučníku, byla malá, měla 4 roky. A on za mnou přišel do nemocnice a začal tam vyvádět, že ať si zpamatuju, že furt budu nemocná, tak mě bylo 38, nebylo mě moc. Za 3 roky jsem musela jít na operaci na gynekologickou, no tak to už se mu taky nelíbilo. Po 11 letech teda jsem se s ním rozvedla. Se tchánem to teda toho můžu chválit do nebes. Ten normálně mě říkal, a přestěhovala jsem se do Brna. On mě říká, cokoliv budeš potřebovat, zavolej, protože ty jsi nám dala jediný vnouček, který my máme a já vím, že ty jsi to neměla s ním lehký. A ta tchýně, ta zase, když jsme se rozváděli, tak mu psala seznam, co nám dala starou keramiku a takové věci. A já vždycky, když jsem s dětskama odjela k rodičům na víkend, tak se něco ztratilo. Takže takhle já jsem měla tchána a tchýně potom, když jsem byla na operaci s těma zádama a nemohla jsem chodit, takže jsem, a já jsem byla hubená, tak ona si ke mně přišla sednout, já jsem tam nevydržela, já jsem mi to všechno vycingala a ona si zčervenala. A já jsem vám sloužila, já jsem jemu sloužila a vy tak nechle budete ještě mě psat seznam, co si má vzít. Já mu klidně dám ještě výbavu, ale už s ním teda nechci být ani zajít.
0: No řeknu vám, některé příběhy ani nepotřebují žádný doprovodný komentář. Tohle byl jeden z nich. Ludmilo, já vám děkuju za vaši upřímnost, děkuju za to, že jste zatelefonovala. A že jste, byť ne zrovna optimisticky, ale přece jenom otevřela naši dnešní noční linku na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Díky a přeju zdraví.
1: A já už od té doby jsem žádného chlapa neměla. Jako.
0: Já se vám nedivím, protože to vždycky sebou nese tchýně a tchána. Po vašich zkušenostech, jak říkám, se nedivím.
1: Vůbec nechtěla a já žiju jenom pro děcka a pro ty vnoučata a ještě už pro vnoučata. Protože jich mám 6.
0: Tak je, všechny pozdravujte a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji, že jste mě vyslechl, mě se třeba uleví.
0: Věřím tomu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, že partnerské vztahy nejsou nic jednoduchého a navíc, že vztahy s rodiči vašeho partnera opravdu nemusí být idylické, myslím, není sporu. A ani bych se nedivil, kdyby po tom prvním příběhu, který před malou chvilkou v noční lince zazněl od paní Ludmily, jste vlastně neměli ani náladu do něčeho takového jít. Tak jsem zvědavý, jestli Vlastina, která telefonuje z Krnova, vylepší dojem z tchánů a tchýní. To je téma dnešní noční linky, kterou posloucháte. Povedená tchýně, povedený tchán. Vlastino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček. Moc vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A chtěla bych říct od prvního manžela rodiče, kdy byli tak skvělí, jak tchán, tak tchýně, jsem začíní lidé, kdy jsme přijeli vždycky nachystáno, postarané o nás, strašně hodně lidé.
0: Hlídali vaše potomky? Starali se i o ně?
1: No, měli jsme tři potomky. Do rodiny jsme přijeli tři potomky a pak jsem se rozvedla po 10 letech ze zdravotních důvodů a protože to byl tyran, tak jsem se rozvedla, ale s nima jsem s celou rodinou nestratila kontakt. To je jejich poslední chvíle, jak svegry, tak brácha. S těma jsem pokračovala dál. A pak jsem se vdala po druhé, po dlouhé době a tam to nebylo nic dobrýho. To bylo pravý opak. Teďka jako to druhého manžela ještě jak však. Ale matka byla strašná.
0: V čem?
1: To byla ožralkyně. Jedu normálně, šli na pivo. A ztratila ho, pak ho hledala, on byl kudáček v nemocnici. Švagrova vystračená mě volá a já říkám, ne, děda u nás není. A já říkám, volala do nemocnice, víš, jaká je babka. Byl dobrý nápad, zavolala do nemocnice a děda byl tam, oni nevěděli, on neměl u sebe občanku, že oni si jenom na procházku tady v Krnově, je, tak neměli sebou občanky. No a babka se opila s odpuštěním a děda netrefil, byl unavený už, on byl už nemocný a byl unavený, tak normálně lehl si na mez, že si odpočine a se babci ho načili. No a tak ho nechali přivez do nemocnice. On nevěděl už, jak se jmenuje nic. Tak ale dobře to dopadlo, no. Tak takové moje vyprávění.
0: Vlastino.
1: A pozdravuju, prosím vás, Pipína Valaška a jeho paní, doufám, že je po operaci šila už. A potom Roberta z Olomouce. A děkuji vám moc krát, pan kapitánčík. Děkuji vám.
0: Rádo se stalo a já děkuji vám. Naslyšenou. Abych aspoň částečně korigoval ten celkový dojem z tchánů a tchýní, o kterých si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu, tak zkusím ocitovat to, co napsal František. S mou tchýní jsem nezažil moc legrace. Byla to pracovitá žena, která myslela jen na svoji práci. Tchán to už byl jiný frajer. Když se trošku napil, tak ho bylo slyšet na celou dědinu. Ale všechno v dobrým. Je škoda, že odešli z tohoto světa dost brzo. Bylo jim něco málo, přes 60 roků. Napsal František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dneska už nám žádný

0: Na telefonu, který spojuje vás, posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu a v tomto případě brněnského rozhlasového studia, tedy na telefonu s číslem 731 800 900, už čeká paní Marie. Ale já si dovolím ještě něco na odlehčení. Ona to vlastně přesně takto pojmula a pochopila i naše posluchačka Ivča, která na web rozhlas.cz/linka napsala něco na odlehčení. Víte, jaký je trest za bigamii? No přece dvě tchýně. Dobrou noc. Já přeju dobrý večer paní Marii a ptám se, jaká byla její tchýně, jaký byl její tchán. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. No, to byly příběhy, že se mě z nich dělalo úplně na nic. Protože můj příběh byl trochu lehčí, nebo úplně lehčí. Já jsem skončila se svou školní láskou od 6. třídy a můj pozdější manžel měl nevlastního otce, protože jeho vlastní zahynul a vzala si, jeho maminka si vzala muže se sedmi dětmi, odrostlými. Takže on byl nejmladší. Jediný neštěstí u toho bylo, že její manžel prostě byl šetrný, byl pracovitý, ale držel peníze a ona jako neměla k ním žádný přístup. Takže my, když jsme spolu chodili, tak jsem prostě on nejdřív se vyučil, pak vyštudoval a prostě byl bez peněz, takže když jsme někam šli, tak já mu musela dát peníze, aby platil on. Nakonec jsme se vzali, protože jsme se museli brát, že jo? A nebyly peníze na svatbu, protože mě zemřel taky otec a tehda v té době v zemědělství to bylo bez peněz. Takže jsme měli jenom svatbu s dvouma svědkama, z jeho strany dva, z mý strany dva, měli jsme to v Praze. A nejlepší na tom bylo, když, jako jsme řekli, že se budeme brát. No tak to bylo tím, jenže můj budoucí tchán mě viděl a říkal mý tchýni, jako já si myslím, že budou mít rodinu. No, jeho maminka prostě říkala, to není možný. No tak ho vyspovídala a řekla, no tohle, že by můj fanoušek udělal. No bylo to směšný teda. Ale
0: takový jako, furt.

0: že jo? No.
1: No, ale prostě, abych to řekla takhle, nebyla špatná, jako vždycky jsme měli uchystáno, když jsme tam přijeli, protože jsme bydleli u mý maminky. Ta už byla trošku horší, protože ona prostě nemohla pochopit, že si beru takového mladého, že jsme stejně starý. To bylo v době ještě, kdy jako byly větší ty rozdíly věkový, ale žilo se tak, jak se žilo. A měli jsme dvě děti. A když maminka mýho muže stonala a pak byla v nemocnici, tak vnukovi bylo 15, vnučce bylo 11. A můžu vám říct, že ona tam mě řekla, že mě děkuje, že prostě je tak ráda, že prostě jsme se, že jsme ty děti měli tak brzo, že se jich ona mohla dožít. Hmm. To by asi tak skončilo ze strany tchýně. No, můj muž byl dost takovej jako prudkej, no tak s mou maminkou se tolik nesnášel, ale oni se dovedli pohádat, museli jsme odjet a pak jsme se, my jsme měli být v Hradci potom, ale mohli jsme se vrátit a oni mluvili normálně.
0: Někdy odloučení, normálně. Někdy odloučení pomůže. Chvilku.
1: No, úplně normálně, ale můžu vám jen říct, že prostě ty, že jsme s manželem prožili 62 let a prostě bylo to taky vždycky, to víte, říkal mě, ona jedinou vadu, která měla moje tchýně, byla, že neměla ráda zvířata, neměla ráda psy, neměla ráda kočky a když k nám přišli, ona to nesnášela. No a manžel s tím jako přišel, ale kdybyste viděli, jak já jsem ho prostě k tomu přiměla, že on pak měl milovanou kočku, on měl milovanou kočku a když ta kočička, ona k němu chodila spát do postele, nebo k nám, že jo, ale k němu hlavně. A když ta kočička prostě mu umírala a on ji pak kopal v sadě hrobeček, tak já myslela, že v něm bude žít on než ta kočička. Ale zase něco pro zasmání k tomu, když jsme pak lehli do postele večer a on mě říká, a kočička už nepřijde. A já mu říkám, no to je krásný, ale že tu jsem já, to ti nevadí. No a to bych, tím bych to asi zakončila a jsem šťastná, že jsem s jedním manželem prožila to, co jsem prožila. Už jsem 6 let vdovou. Nejhorší, že syn nám před 10 lety umřel, takže jsme ještě byli spolu, byli jsme u toho, měli jsme ho doma, když umíral. A já jsem zas u něj na druhou stranu byla v hospicu. Nechtěl tam beze mě bejt, i když začínal v té době covid. A tam nepřibírali, ale poděkování do Červeného kostelce ještě panu doktoru, který to vzal na svůj ten, že jsem u něj mohla bejt do poslední chvíle a drželi jsme ho se sestřičkou každá jednou z jedné strany za ruku. Takže takhle jsme spolu skončili.
0: Paní Marie,
1: to je asi tak všechno.
0: Obdivuju.
1: A mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám a já jsem dneska čekala na vás, když jsem věděla, že to já jinak usnu, ale taky poslouchám, já se budím, ale já jsem ani neusnula a jsem ráda, že jsem vás slyšela.
0: Takže teď už můžete jít spát, paní Maruško, že jo?
1: No, budu ještě chvilku poslouchat, ale asi usnu u rádia. Mějte se moc hezky a přeji všem dobrou noc.
0: Já vám moc krát děkuji, obdivuju vaši sílu, to jsem chtěl říct. A přeju vám krásný podzim, který začíná už za pár dnů. Naslyšenou.
1: Ano, ano, ano. Děkuju moc.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Téma noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A můžete do ní psát na rozhlas.cz/linka anebo volat. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a po písničce Standy Hloška, já mám takový pocit, že původně to byl Meatloaf, je čas na další telefonát na čísle 731 800 900. A je to opět paní Marie, ovšem tentokrát jiná, ta, která telefonuje z Otrokovic. Takže vlastně zdravím na Baťov. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. No, já bych to řekla asi tak.
0: Od Chánovi a od Chýni, ano.
1: Ale já bych nikdy neřekla od Chánovi a od Chýni, byli to pro mě vždycky manželovi rodiče, protože byli to tak vzácní lidé, kteří mě přijali od prvního dne, kdy jsem tam přijela. Když jsem k ním poprvé šla, tak jsem tak prstem jela pozdě a říkala jsem si, kdybych měla kam uteču. Protože jsem měla 400 kilometrů domů, takže jsem utéct nemohla. A musím říct, že když jsem přišla k ním do rodiny, tak jsem byla tak vřele přijata. Takovou úctu mi prokazovali a prokazovali mi to 30 let. Celou dobu, co jsem jako byla jejich snachou. Byli to zlatí lidi, babička ta, to bylo prostě, ona pocházela ze strašně chudobných poměrů, za Německa byla i v siročinci, protože její maminka neměla na to, aby uživila. Prostě ona se dobře učila, tak mě pan řídící ji ubral jednou týdně na oběd, aby něco měla na jídlo. Prostě byla to zlatý člověk. A její manžel nebyl vlastní otec mého manžela, ale měl ho velmi rád, byl na něho pyšný. A když jsme se potom vzali a měli jsme první dceru, nebyla to jejich první vnučka, vlastně byla to první vnučka, za dva dny se narodila druhá od sestry od manžela. Ale on, jakož my jsme byli z Moravy, tady se ty děti dávali do peřinek nakulmovaných, prostě načančaných, jak se říká. A on, tchán, jako dědeček s ní, rád chodil na procházku, chodili jsme spolu a on každému vykládal, to je jen domů z Moravy, on byl na to dítě tak pyšný. A musím říct, že až do své smrti v životě neublížili, tak jak já jsem se vždycky snažila prostě jim vycházet a nikdy jim neublížit. A musím říct, že když dědeček umřel asi o 3 měsíce dřív než babička, ale když babička ty 3 měsíce strávila u nás v Otrokovicích, tak mi říkala, že se nikdy v životě neměla tak dobře, ale to bylo jednoduché. Moje maminka 5,5 roku ležela a my jsme se o ní starali prostě se vším všudy. Opravdu byla ležící, když to tato babička byla strašně bolavá, ale ještě se sama najedla a takhle. A když potom odjela, protože v lednu už měla mít nějaké vyšetření v Mostě, tak mi zavolala 26. ledna a řekla mi, že umírá a že ještě mám dárek tam na jednom místě na skřínce. A manžel říká, kdybych neměl druhý telefon, abych ti to nevěřil, jak ona. Prostě ona mě měla tak ráda a já jsem ji měla taky tak ráda. Takže říkám, opravdu žádná tchýně, maminka a tatínek.
0: Maruško, já vám moc krát děkuju za váš příběh. Krásný, upřímný.
1: Ano, ráda pohladil. Na ně vzpomínám, velice často na ně vzpomínám a můžu říct, že když zemřela babička, tak jsem měla i jsem mluvila nad hrobem a musím říct, že to jsem nesla velmi těžce. My jsme tenkrát měli 5 pohřbů za 5 měsíců. Prostě umírali moji rodiče, manželovi rodiče, ještě můj bratranec. To bylo to hrozné. Ale když babička umřela jako poslední, tak já jsem to nesla strašně těžce. Protože ona mi opravdu v životě strašně schází.
0: Vaše vzpomínka ale zůstala. A já za to děkuju. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A dobrý večer vám přeje Iveta, tedy soudě podle toho, co napsala na rozhlas.cz/Linka. Tchýně to není téma na jeden večer, píše Iveta, ale aspoň na týden. Na začátku manželství, než jsme postavili, jsme bydleli u manželových rodičů. I když jsem se snažila, nikdy jsem tchýně nezískala, nic jí nebylo vhod. Pro ní jsem byla zlodějka, která ji ukradla jediného syna. Nikdy jsem jí nedokázala říci maminko. Vždycky jsem se nějak oslovení vyhnula. Až když jsme měli děti, začala jsem jí říkat babičko, ale nikdy jsem jí netykala. Také mi to nikdy nenabídla. Opakem byl můj tchán. Byl to opravdu pracovitý, tolerantní a milý pán. Já ho měla snad raději než vlastního tátu. A také jsem mu tatínku říkala a na jeho přání mu i tykala. Byl automechanik, já auta milovala a on mě moc ze svého řemesla naučil. Po mém manželovi to byl nejlepší chlap, kterého jsem v životě poznala. Dneska jsem už já šestinásobnou tchýní a zatím se svými získanými dětmi vycházíme. Tuk, tuk, tuk. Vycházíme dobře a doufám, že to tak zůstane, pokud se i nadále dokážeme vzájemně respektovat a tolerovat. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce, kterou vám zaspívali Adam Ďurica a Ema Drobná, je čas na další telefonát v noční lince Českého rozhlasu. A můj další pozdrav směřuje do Uherského Hradiště. Odtud volá pan Radek. Pěkný večer.
1: Pěkný večer. Především bych chtěl pozdravit všechny posluchače. Chtěl bych se podělit jakože o svoji takovou životní zkušenost, kterou jsem měl. V podstatě budu ale krátký, jo, abych nezdržoval, ale začalo to tím, když jsem byl ještě svoboden, když jsem měl chlapec, tak jsem chodil třeba s jednou dívkou a potom ještě s druhou dívkou a já jsem měl nadstandardní vztahy, jak kdyby s těma potenciálníma tchýněma. Mm-hmm. Že mě vždycky měli strašně rádi, jako já jsem si to užíval. A pane Borku, nakonec to dopadlo tak, že když jsem se ženil v 25 letech, tak bohužel jsem si bral manželku a už jsem tchýni neměl, poněvadž brzy v 55 letech umřel na rakovinu. Mm-hmm. A asi za 2 roky jsem si aspoň užil toho tchána. Ten bohužel na rakovinu taky brzy odešel jako za tou manželkou. Takové ty, jak jsou různé vtipy na tchýně a to, tak já jsem si to v podstatě nikdy neužil, ale byla to úžasná žena, co znám jakože z vyprávění manželky a tak to, tak je mi to celkem jakože líto, ale aby to nebylo úplně tak krátké, tak co můžu říct, poněvadž moje maminka ještě žije, tatínek umřel loni, ale tak ta moje žena aspoň měla ty druhé rodiče v těch mojich rodičích, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím vám velice dobře a myslím si, že máme pár věcí společných. Já jsem vlastně svého tchána taky nepoznal, ten odešel do věčných lovišť ještě předtím, než jsem si vzal svoji manželku. Mm-hmm. Ale na druhou stranu mi to vynahradila moje tchýně, která byla mojí druhou maminkou.
1: Takže perfektně víte, o čem hovořím.
0: Vím, Radku.
1: Mně se strašně líbí, jak manželka se teď stará o moji maminku. Jo, že, protože tu svoji už prostě 30 let nemá. No, tak,
0: já vám i v tomhle rozumím. 2 roky jsem
1: se... Cokoliv mámka potřebuje, manželka se nedalta, jasné, jo, jedeme to, zařídíme, vyřídíme, jo, tak to už prostě tak nikdy ten osud v tom životě se potká, že mě to strašně mrzí, že jsem, protože, a já tomu věřím, jo, že ta její maminka byla úžasná ženská, stejně tak, jak je úžasná moja žena, jo, že...
0: Naprosto vám rozumím, nic v životě se neděje samo o sobě, jen tak pro nic, za nic. Na tom já trvám. Poslední 2 roky jejího života jsem strávil u postele své druhé maminky, tedy své tchýně. Děkuju, Radku, a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuju, že jsem se mohl svěřit.
0: Naslyšenou a jsem taky rád.
1: Naslyšenou.
0: Eva z Klimentova napsala na rozhlas.cz lomítko linka k tématu dnešní noční linky, kterým je povedená tchýně, povedený tchán, následující. Moje tchýně i tchán byly nejlepší. Tchýně tedy byla ze začátku tak trochu metr. Neustále hlídala, abych se o jejího syna jak se patří starala. Abych vařila každý den teplé večeře, protože synek je na to zvyklý. Abych taky o víkendu pekla buchty nebo koláče. Taky mi kontrolovala, jestli mám srovnané věci ve skříních, pěkně v zákrytu a v komíncích. Ale pak jsme si ujasnili pravidla a pohoda. Hodně jsem se od ní naučila, protože ona byla excelentní kuchařka. Tchán byl nejlepší chlap mého života, milionový člověk, velký srandista a pohodář. Škoda, že už tu ani jeden z nich není. Evo, děkuju za vaše psaní a vám, kteří třeba váháte, zda zatelefonovat a hlavně, jaké je telefonní číslo do studia noční linky, nabízím ještě jednou tu kombinaci, která vám umožní o svých tchýních a svých tchánech pohovořit do vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tchýních i tchánech, těch povedených i povedených si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A jakže se představil ten další posluchač čekající na 731 800 900? Pepek ze Šlapanic. Pepku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům taky. Já bych chtěl říct, když jsem se v 58. poprvé ženil, tak jsem měl manželku jako ze Šlapanic. Jako svadební cestu jsme měli výbornou. Na Maltu a na Písky. No, co s tím chci říct, to, že jsme prostě chodili, stavěli a na druhou stranu Šlapanic, kde jsme prováděli stavbu rodinného domku. No. A můžu říct, že jako Tchýně ta byla výborná, ale s Chánem se dalo dost jako těžko domluvit. No, to, já jsem včelařil tenkrát a přišel jako jeho bratr tam odlitovali někde, že můžem si dovést dřevo za 20 korun, že tam byly polomy a takový. No tak jsme jeli týden, já jsem měl motorku v tenkrát jenom, já měl jsem domluveno ve třesku s vlekem, no bohužel vlek nejel, a tak jsem odjel jako domů z toho, co jsme nachystali dřevo. No, přijel jsem tam do toho lesa a bohužel jsme se k tomu našemu nedostali. On tam přijel nějaký řidič od ČSAD ze 111 a s vlekem a odvezl si jako dřevo svoje a k tomu, co jsme měli nachystany, on ještě, no prostě cesta zarubaná. A že tu 111 s vlekem mu slíbil, že doveze. No já jsem, bohužel jsme naložili jenom to, co jsme jako unesli na tu V6-ku, no a místo na pilu, no tak jsem to složil doma, že něco manželka, že jako včelíne, že si postavu na zahradě, já jsem včelaril, měl jsem tam 4 včelstva a tak z toho zešlo, z toho, co jsem dovedl, tak tam vyrobil bolševické armárky pro Šlapanice, no po druhé, co jsem jako si koupil dřevo, tak manželka, že bych chtěla ten skleník, no tak to jsem použil na šalování a zabetonování prostě toho základu, aby jsme mohli ten skleník postavit, no tak to byl skleník 2,5 metru krát 4,5 metru, no teď využívá můj syn, no tak to chci říct, čili to Chánem se dalo dost těžko jako dohodnout a zatímco Tchýně, tak ta byla výborná. Míša, tu, co jsem měl, potom když jsem skončil vojenskou službu, synům jako nadělala, no prostě využila ty látky a ušila jim kalhoty a jenom to oblečení. Takže tak jsem jako dopadl.
0: Tak, Pepku, děkuji za váš příběh i za tu ilustraci, kterou jste použil s dřevem, které původně mělo sloužit včelínům, jestli tedy tomu správně rozumím. A jsem rád, že jste svěřil svůj příběh právě noční lince. Mějte se hezky a děkuji.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naslyšenou hlavně.
0: A hlavně naslyšenou.
1: Já jsem váš věrný posluchač, ale když se mi podaří takovýto téma, jako je dneska, a se dovolat.
0: Je to tak trošku záležitost štěstěny. Pepku, díky a naslyšenou.
1: Vám se mě už táhne na 90, jak jsem jednou říkal.
0: No ale pořád podle hlasu jste velmi vitální, ať vám to zůstane. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, vítám vás v novém týdnu. Teď už píšeme 21. září 2026. Malou chviličku po půlnoci otvírám druhou část noční linky dnes na téma povedená tchýně, povedený tchán. A to povedená může být jak bez, tak s úvozovkami. první hodině jste vyslechli 6 příběhů na tohle téma a další volání, to je před námi. Tak věřím, že se vám to povede, tedy že se dovoláte na 731 800 900 a že už po písničce Hany Zagorové uslyšíme další příběh. U mikrofonu je Borek Kapitančik, přeju vám štěstí při telefonování.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak začíná druhá část Noční linky Českého rozhlasu. Na téma povedená tchýně, povedený tchán, teď přichází promluvit na čísle 731 800 900 Aneška a já ji zdravím na Vysočinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám taky jeden příběh, i když musím říct, že teda není dobrý, že jsem se nesetkala s dobrou tchýní. Tchána jsem nikdy nepoznala, ten byl dávno po smrti, když jsem začala s manželem chodit. A tchýně mě po začátku, když jsme spolu chodili s manželem, tak byla jak máslo, prostě mě tam zvala k sobě a strojila mě prostě. A tak jsem nevěřila lidem, kteří mě říkali, ať si manžela vezmu, ale tam ať se nestěhuju.
0: V čem byl problém?
1: Já jsem nevěřila, no a tak jsme se rozhodli, že se vezmeme, ale sotva jsme jí to řekli, tak bylo zlé. Okamžitě mi řekla, že jsem jí syna ukradla a tak jsem jaksi myslela, že se časem všechno srovná, že si zvyknu. Bydleli jsme společně, protože jsme byt nedostali, tak jsme si museli přestavovat domek, ve kterým ta tchyně žila. A nikdy jsme k sobě nenašli cestu. Prostě byla jsem jaksi vetřelec a jako neměla mě opravdu ráda.
0: A to je zvláštní. To je zvláštní, vy jste říkala, že ze začátku byla tchýně, řekněme, jako máslo, že vás zvala neustále a přitom logickým vyústěním vaší známosti měl být sňatek a potom jste jí ukradla syna. Tak v čem byl problém?
1: No, ona totiž uvěřila takovým nepravdivým pomluvám. Já jsem jako jediná ze vši jsem se dostala do školy a musela jsem teda daleko do pohraničí, abych vůbec jako mohla tu školu udělat. To bylo, tenkrát byl takovej režim, že děti ze zemědělství nikam jinam nesměly. A tak jsem byla v pohraničí, ale vrátila jsem se domů a nějak se dostali nějaký řeči sem do té vesnice, kam jsem se přivdala, že jsem údajně prostě měla další známosti a nebyla to pravda. Mm-hmm. No a takže ona prostě žila v tom přesvědčení, že jsem špatná. No.
0: Takže uvěřila zlým řečem.
1: Cizím řečem, no, který nebyly pravdivý, no. A tak, no prostě, že jsem jí ukradla peníze, mě taky naštkla. Načež já jsem utekla teda, protože jsem nechtěla, aby můj manžel uvěřil, že to je pravda. No a on se za mnou, utekla jsem k matce, on se za mnou vrátil a donutil mě, abych se teda s ním vrátila zpátky. No tak jsem se vrátila a měli jsme potom vlastně vymodlenýho syna jako po 5 letech. No a syn bohužel byl nemocnej hnedka po narození. A tak to byla další taková věc, která jí dávala jaksi vodu
0: vám
1: na její mlejn.
0: Hmm.
1: No a tak zase začala, že jsem já to zavinila, tu nemoc. A nakonec jsem se dostala i já do nemocnice. Musela jsem na operaci se žlučníkem, poněvadž to bylo asi zřejmě všechno psychický. No a vrátila jsem se i se synkem domů a už byl potom v pořádku, takže jsme ho v pořádku vychovali a měli jsme z něj velkou radost, ale s tchýní jsem nikdy, už nenašla jsem k ní nikdy cestu A i když teda na sklonku života jsem jí vařila a snažila jsem se o ní starat, když nemohla už, tak na sklonku života se snažila se to nějak dát dohromady, urovnat, ale já jsem opravdu už neměla k ní důvěru. Takže to
0: myslím,
1: nakonec
0: že to
1: dopadlo,
0: lze
1: že
0: pochopit.
1: Zemřela teda bez nějakého smíření teda, no.
0: Mrzí mě to, ale Aneško, děkuji vám za příběh, který jste všem, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, řekla. Mějte se hezky a přeji vám zdraví a krásný podzim.
1: Děkuji vám a všechny zdravím i vás, pane redaktore.
0: Děkuji mockrát a naslyšenou. Na telefonu si vás za malou chvilku znovu dovolím vyspovídat na téma povedená tchýně, povedený tchán, ale na webu rozhlas.cz Lomítko Linka, kam chodí vaše psaní na tohle téma, si teď dovolíme vytáhnout jeden z třířádkových vzkazů. Inka napsala: já jsem měla štěstí na maminku bývalého manžela. Hned po svatbě mě přijala jako dceru, kterou neměla, a pro mě to byla druhá maminka, se kterou jsem si někdy rozuměla líp než s tou mojí. Dokonce když jsme se s bývalým manželem rozvedli, chodili jsme se navštěvovat, přát si k svátku, k narozeninám a na Vánoce. Chodila jsem ji vyzvedávat a vracet do knihovny, když ona nebyla zdravotně schopná. A když skončila v nemocnici, byla jsem já poslední, kdo ji zažil naživu. Každému bych přála získat druhou maminku. Pro mě to nebyla tchýně, ale maminka. Přeji všem hezký zbytek noci, Inka z Hradce Králové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem jsou povedené tchýně a povedení tchánové. Jak v úvozovkách, tak bez nich. Tak jsem zvědavý, kam že spadnou tihle dva v podání paní Jany. Zdravím vás do Alojzova, že jo?
1: Ano, přesně tak, Borečku, nezapomněl jste. A jsem ta Jana s tím rubínem na
0: trku. Ano, talisman. Tak, poslouchám, jaký...
1: Já vás jaké zdravím, jste měla? Borečku, zdravím všechny sovičky, sováčky. A budu mít takový jedno přáníčko mám, jenom vyřídit Marušce z Prostějova, že žiju, ale těžko se dovolávám a mám blbý signál, ale teďka, jak je tam Boreček, tak je to dobrý.
0: To není moje práce, ale jsem rád, že já si to
1: vím,
0: myslíte.
1: Já vím. A teďka k tomu tématu. Bohužel budu tam na té straně těch horších, protože můj muž si mě teda vybral a když mě poprvní vedl do rodiny, vezl, jeli jsme autobusem, tak já pro jistotu zůstala stát v průjezdě a řekla jsem běž a řekni jim, že jsem přijela s tebou. Bylo to v roce 64 a v roce 64 koupit nastávající tchýni, která měla zrovna i svátek, bombonieru za 47 korun, nebylo pro 17-letou holku tak jednoduchý. Ale vezla jsem. Ale neumíte si představit ten kravál, když on řekl, že jsem s ním přijela, jak řvali, že mu řekli, že mají pro něho vybranou nevěstu, a ať si to dobře rozmyslí a že žádný ho nechcou. No a co já? Já to tam neznala, tak jsem říkala, tak půjdu pěšky do Prostějova dom, nedá se nic dělat. Jenomže vyšla manželová stařenka a říká mě, tak pojď panenko ke mně. Tak jsem šla ke stařence do výměny a nebyt té stařenky, tak ten pán, co spí vedle v ložnici, by tady 62 roku nebyl. 26. září to, Borečku, bude 62 roku, co teda jsem dvakrát řekla to ano. A dneska o 8:30 večer moje dcérenka bude mít 51 roku a syn 21. listopadu 53. Takže všecko dobře dopadlo, ale tchýně a tchán prostě nemohla jsem jim ten řez, který tam byl, to ze mě nevyprchalo, to ve mně zůstávalo a oni se tak chovali, ale nejlepší bylo, že za necelý 2 měsíce za mnou přišel nastávající tchán teda, tehdejší, a řekl mě, ať mu říkám tatínku. No to já jsem řekla v žádném případě, protože mě krátce předtím tatínek zemřel, můj. Takže říkat tatínku znovu někému po člověku, který byl pro mě nejnej, to ne, to nešlo. No a takže až byly děti od bratra manželovýho, tak to byl děda a babí. No a pak naše děti přišly, vymodlené syneček po 9 letech a po 11 dcerenka. No takže všecko by bývalo, bylo dobrý, ale takový to napětí bylo až do chvíle, kdy jsme tam přijeli na návštěvu a děda nám jenom řekl, babička je nemocná, ale já myslela, že má chřipku, tak jsem dětka nechala na dvoře a šla jsem, no ale jenom jsem vešla do místnosti, jsem věděla, že je úplně jinak zle. Říkám, dědo, pro boha, od kdy to je? Od noci. A my jsme tam přijeli ve 4 hodiny odpoledne. Ona se dusila, ona nemohla dýchat. On mě řekl, já jsem mi dal už 6 prášků těch, co má na to dechání a furt tak funí. Říkám, no nic, Staňo, bereme ju do auta a jedeme do nemocnice. Tak jsme jeli do nemocnice, tam se sestřička podívala, volala pana doktora, no to trvalo 5 hodiny, pan doktor za 5 hodiny přišel. Mezi tím teda Já jsem zjistila, že babičce začínají modrat nechty a lalučky uši, tak jsem šla pro manžela, říkám, Staňo, ty se rozloučit s maminkou, maminka tě odchází. Ty nejsi normální, spustil na mě, říkám, nekřič a biješ. No tak šel, sedl si vedle ní, já jsem tam pak přišla, ona naznačila svýmu mužovi, aby odešel, já jsem si sedla vedle ní, ona mě položila hlavu na rameno a tím se mě asi omluvila, protože už víc nepromluvila. Takže tchán ten teda byl pořád takové, nemám dobrý vzpomínky, ale babička tím, že si mě vyžádala, abych já u ní byla do poslední chvilky, tak jsem to vzala, že se mě omluvila. Neměla jsem to lehký, ale říkám si, že třeba já jsem dobrá tchyně, protože náš syneček bydlel 9 roků v jižních Čechách, pak se přistěhovali v 2-2 sem. No, bydleli jsme pod jedno střecho, jenomže jim vyrostly dcérenky, jedna se odstěhovala a jedna tady zůstala. Přišlo děvčátko, pak přišel chlapeček, bylo toho moc, tak syn s manželkou si postavili svůj domeček a když já bych vyšla, já nemůžu, protože mě musí někdo pomoct ze schodů. Když bych vyšla na dvůr, tak je to takových 15 metrů, mají od našich dvorových dveří svůj vchod do svýho domečku. A tady bydlí vnučka s manželem a osmiletá nejstarší pravnučka a nejmladší ze 4-5leté pravnouček. Takže myslím si, že to jakž tak jde. Děvčata se o mě starají a i o manžela, protože ten už je 6. rokem onkologický pacient, byl to chlap, něco jak Borek, 190 cm, chlapisko 90 kg, dneska má 57. Ale je tady. Je s náma, takže to tak berem. Tak Borečku, tak to bylo se mnou. A ta Maruška z toho Prostějova, když bude chtět, ať si přes obecní úřad, ať mě pošle svoje číslo, já ji zavolám a může za mnou přijet.
0: Paní Ano, já vám děkuju za všechno. Za všechno, co jste řekla, za všechno, Borečku, co jste udělala, třeba i pro vaši tchýni. A jsem rád, i když to přišlo pozdě, v tu nejpozdější možnou chvíli, že aspoň na tom posledním loži došlo ke smíření. Mějte se hezky a přeju vám zdraví.
1: Borečku,
0: vašemu manželovi pochopitelně taky.
1: Borečku, můžu mít jedno přání?
0: Nevím, jestli ho budu moci splnit, ale poslouchám.
1: Já si myslím, že budete. Pozdravujte maminku.
0: Děkuji.
1: A protože někdo, když měl tu krásnou 60, se válel někde u sluníčka, tak bych mu chtěla popřát a poslat velkou pusu babičkovskou, protože já jsem, Borečku, už skončila do té 80, jak maminka vaše.
0: Vyřídím, zítra za ní jdu.
1: Ta to měla někdy v květnu, že?
0: V březnu. V březnu a zítra ji to vyřídím.
1: A kolikátýho?
0: 17.
1: 17. Moje maminka byla 11. Borečku, jsou šťastná, že jsem s váma mluvila a Marušce z Prostějova děkuju za to, že měla o mě strach, co se se mnou děje. Děkuju, mějte se všichni krásně, krásný podzimní poslední dny a snad si přejme

0: Noční linka Českého rozhlasu, ta aktuální na téma povedená tchýně, povedený tchán, vstupuje do své poslední půl hodiny. A s telefonátem na čísle 731 800 900 se teď můžeme seznámit, tedy hlavně s příběhem, který nám řekne Láďa. Zdravím do Zlonína.
1: No, dobrý, hezkou noc, nebo jak bych to řekl.
0: Hezký večer, dobré ráno. No prostě, zdravíme se navzájem.
1: Tak jo, no já jako jsem se seznámil se ženou, ta byla ze 6 dětí, ale byla čtvrtá. Pak ještě se narodili dvě a jako tchýně byla bezvadná. Ta nám podstrojovala, jak mohla, jo. Opravdu nemůžu si stěžovat. My jsme tam jezdili, pak jsme se vzali, vydali jsme teda v Praze a opravdu tchýně, tchán už nebyl, ten zemřel 2 roky předtím, než jsme se seznámili. No ale zase moje máma s mojí ženou prostě...
0: Nesedli si?
1: Tam byl ten vztah jako tchýně, to jsem cítil jako jo.
0: Mm-hmm. Jako, čím si to vysvětlujete, čím to bylo?
1: No to nevím, já jsem měl ještě bráchu, ten byl mladší teda, ten se ženil dřív, nevím. Ale ten vztah tam byl hrozný, já to žena říkala, bydlet dohromady... tak jsme se už dávno rozvedli. Nevím, čím to bylo, ale jako nežije nikdo.

0: Jo, tak jako...
1: Párkrát se tady ozvalo, že tchýně někdy mají tu tendenci označovat snachu za tu, která mu jí ukradla syna.
0: No, tak něco na tom asi bylo, něco na tom bylo, no.
1: Vy jste byl prvorozený, vy jste říkal, že máte bratra.
0: No, tak já jsem byl starší, no, než brácha, no.
1: To je možná to byla příčina, ale to se jenom dohaduju, samozřejmě.
0: Ale tak jako to jsme přežili, naštěstí jsme nebydleli spolu, bydleli jsme na druhé straně Prahy, takže, no a měli jsme tři děti, nebo máme tři děti, už mám 8 vnoučat, no, tak jako... V pohodě, ale žena už je 5 roků nahoře, no.
1: Takže teď jste vlastně tchánem vy.
0: No, zatím ještě ne, ještě jsou všichni ten nejstarším vnučkami kolem 20, no, a pak je to tam od těch 9, kolem těch 15, 16 se to láme, no.
1: No, tak máte vnučky, tak jsem předpokládal, že jste tchánem.
0: No, tak zatím, no, tak to jo, ale zatím ještě jsou svobodní a uvidí se, jak se to bude vyvíjet.
1: Jo,
0: jako já, jako s téma, jak by to řekl, nevěstama nebo dcerama se vdali, tak jsme všichni v pohodě, jako všichni, jako no.
1: Takže vy jste zatím jenom stínový tchán a jestli někdy dojde ke sňatku, no tak to budete mít i se štemplem.
0: Tak oni už jsou, to má, dít, už mají všichni
1: no,
0: děti,
1: no,
0: že jo.
1: No, teď to říkám, jako. Takže jste tchán vy?
0: No, tak mi to nějak nedošlo. Nikdy jsme ten pojem neužívali tchána tchýně, nikdy. Jako,
1: takhle
0: no.
1: Je to, jo. Tak teď už si rozumíme. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám hlavně zdraví a krásný podzim. Naslyšenou.
0: No, děkuju. No tak zdraví mi zatím slouží, tak je to dobrý, no.
1: Tuk. Mějte tak, se hezky.
0: Děkuju, Borku, a přeju všem posluchačům hezkou noc a zítra krásný pondělí.
1: Tak a úspěšné vykročení do nového pracovního týdne. Ono se to musí nějak ten rozpočet naplnit. Takže další vzkaz, ten je z webu. Na něj můžete psát. rozhlas.cz/linka na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Napsala Dana a posílá vám krásné noční pozdravy a následuje následující všem posluchačům a teď k tématu. Měla jsem štěstí na tchýně i tchána. Ne ovšem na manžela. Je to minulost. Tykali jsme si vzájemně a jsem vděčná za rodiče i milovanou tchýni a tchána. Bohužel syn se jim nepovedl a rozvod byl nuceným zklamáním i poučením, zklamáním bolestným. S láskou zdravím do nebe a vzpomínám. Dobrou noc z jižních Čech, Dana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsem už dlouho, nevím jak vy, ale já už dlouho neslyšel Hynka, který telefonuje právě teď na 731 800 900 a chce nám popovídat o té své povedené nebo povedené tchýni a tchánovi. Dobrý večer, Hynku, zdravím tě.
1: Dobrý večer, Borku, tobě i všem posluchačům, a jsem tak trošku připraven.
0: Kdo je já připraven, jsem... nebývá zaskočen. Už mlčím.
1: Doufám. Já jsem moji milovanou Janu poznal díky kamarádce a ta potom nás doprovázela i do jejího rodiště. Já jsem za ní jezdil na motorce a toho chána a tchýni jsem poznal jako už poloviční sirotek, protože tátu už jsem neměl, jenom maminku. Takže vlastně, když jsem tam přišel a byl přivítán samozřejmě, tehdy si pamatuju, že byla k obědu uzená polévka, kterou já jsem k smrti nenáviděl.
0: S kroupama?
1: Snědl jsem ji samozřejmě úplně všechno.
0: No.
1: Takže to bylo tak nějak to přivítání a je pravda, že tchýně nás hlídala velice moc. Až potom za dlouho jsem se dozvěděl proč, protože se vlastně moje žena se narodila v 7 měsících. Mm-hmm. Takže proto nás tak úpěnlivě hlídala. Ale to já jsem prostě nějak tak bral a že jsme spolu s ženou chodili 4 roky, než jsme se vzali, to taky nebylo možná na škodu, ale já jsem vždycky říkal, že měli jsme spolu 3 dcery a všichni jsme měli oba dva stejně rádi, ne tak naše tchýně. Tam měla vyhrazenou prostě jednu z těch vnuček a dávala to dost najevo, což já jsem špatně nesl. Až jednou jsem prostě udělal zle a povídám, tak jestli takhle to bude pokračovat, tak my tu vnučku Senka přestaneme vozit a bude to vyřešený jednou provždy. A od té doby sice se mnou 2 měsíce nemluvila, ale ten pořádek jsem si sjednal.
0: A zjistil jsi, Hynku, někdy, čím to bylo, že favorizovala jenom jednu svoji vnučku ze 3?
1: Nikdy jsem to nezjistil. Nikdy. Jako nevím proč, ale bylo to tak, no.
0: No tak vždycky je důležité vyjasnit si věci. Někdo, kdo to odkládá potom na to do konce života, může vlastně nad tím může jenom bědovat, ale ty se z toho chopil jako chlap. No prostě vyjasnili jste si to a nakonec to šlo.
1: Tak nějak. Ale za to tchán, i když on taky byl takový trošku ušlápnutý, protože mamka, jak jsme ji říkávali, tak ta vládla prostě ruku pevnou a on až potom odešla díky své nemoci, tak vlastně potom teprve začal volně dýchat a tak nějak žít po svým. No. A přitom to byl fantastický člověk. Tak, jak jsem říkal, že už jsem tátu neměl, tak on mě ho naplno nahradil. Naplno, protože on, jak říkal, byl automechanik, já jsem měl auto, cokoliv jsem potřeboval, všechno mě na něm spravil. Já jsem jezdíval prvně na motorce, tu mě taky spravoval kdysi dávno, protože to uměl a tak potom pokračoval v tom automobilu taky a byl to prostě parádní člověk, na kterého nezapomenu, už tady taky bohužel není, ale nezapomenu na něj. hodně dlouho a jak říkám, do smrti.
0: Ale díky tvé právě zveřejněné vzpomínce na něj tady zůstává vlastně pořád. Hinku, děkuji moc krát za telefonát, za čas, který věnoval Snoční lince a přeju ti hlavně zdraví, no a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuji, Borku, i tobě přeji šťastnou cestu domů.
0: Díky.
1: A někdy zase na tu noční linku doufám, že to nebude tak dlouho trvat jako dneska.
0: Jak říkám, dovolat se, dotelefonovat se, původně mělo zaznít, někdy bývá opravdu otázkou štěstiny. Měj se hezky a naslyšenou.
1: Jak jsem říkal, je to ta štěstí ocasá kočka.
0: Ano, 6 konců telefonní linky 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A dnešním tématem jsou tchýně a tchánové, ti povedení i takzvaně povedení. Magdalena o tom asi něco ví, čeká na čísle 731 800 900, a já ji vítám ve vysílání. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Já také zdravím a zdravím i všechny posluchače i vás, Borku.
0: Díky.
1: Já mám kladný vztah, nebo měla jsem kladný vztah, že moje nerada užívám slovo tchýně. Já jsem měla svokru ze středního Slovenska, Tazenku vetchou, ale velice, velice hodnou. A máme teď druhý téma, takový posmutný, protože tady není spoustu let a pořád na ní vzpomínám. Sice zprvu byla proti, aby si můj muž jako Slovák bral Češku, ale pak jsme si jako vzájemně prostě přišli na to, že se máme velice rádi. A my jsme si ji sebrali přes zimu, vždycky na nějaký měsíc, aby nemusela doma topit. Vždycky jsem s ní tady obešla lékaře a nedej bože, když jsme netrefili, že my tady v Hradci máme lékařskou fakultu a studovali tady i Slováci. Když jsme natrefili na lékaře slovenského původu, tak si popovídali. Chána jsem nepoznala, protože ten zemřel ještě za dětství mého manžela. A stavím svoji pokru, stavím pořád mezi ty nejdražší osoby mého života. Takový vyznání a já po včerejším tématu tak na to ráda vzpomínám, že jsem to teď mohla říct, takovouhle vzpomínku na ní a takovouhle úctu jí vzdát po tolika letech, když mezi námi není. Přestože jsem se svým mužem rozvedla.
0: Aby ta vzpomínka byla o něco kompletnější, tak vás ještě o něco poprosím, Magdaleno.
1: Ano.
0: Bude stačit křestní jméno. Jak se jmenovala vaše svokra?
1: Pavlína.
0: Jak?
1: Pavlína.
0: Pavlína.
1: Ale psaný Pavlína.
0: Tímto ji zdravíme tam nahoru. Mějte se hezky.
1: Já vás taky zdravím a zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Protože to je asi to největší štěstí, co máme. Tak vám oběma hodně zdraví.
0: Děkuju. Mějte se hezky a vyřídím. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Na tohle téma možná stihneme v dnešní noční lince ještě i ten 12. telefonát po písničce, kterou vám za chvilku zaspívá Miloš Birka. Ale já bych měl stihnout ještě přečíst to, co napsala Alena na rozhlas.cz/linka. Moje tchýně a tchán, na ně to fakt sedí. Nebyli to dobří lidé, ale protože o mrtvých jen dobré, tak to dále nebudu popisovat. Ale snad postačí jen to, že když se k nám manžel nastěhoval, tak mojí mamince, kterou měl nesmírně rád, říkal maminko snad od prvního dne, kdy ji uviděl. Svojí mamince říkal vždycky jen matka. Přede mnou byl manžel už jednou ženatý. Tu ženu měla tchýně ráda a přestože se s ním ona rozvedla a vzala si jiného, tak ona ji pořád zvala k ním, dokonce i tehdy, když jsme tam byli my na návštěvě. A vždycky z toho byly hádky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaká škoda, že noční linku bohužel neobohatí další příběh v podání paní Marie. Ta před mnou chvilkou sice zavolala, dovolala se, já jí říkal, že má ještě chvilku počkat, ale bohužel nevyšlo to. No takže ještě ten poslední telefonát na čísle 731 800 900 je před námi, než definitivně skončí noční linka na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Děkuju za všechny vaše příběhy už teď a ptám se naposledy, kdo pak je teď na telefonu. Haló? Bohužel. Ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. Zkusím tedy ještě jeden konec naší telefonní linky. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Ahoj Borku, tady Olin, zdravím tě.
0: Nazdar Oline. Máme už, to je bohužel, musím to říct, jen 3 minuty na to, abys nám řekl něco o své tchýni a svém tchánovi. Byli povedení nebo takzvaně povedení?
1: Byli dobří, bych řekl. Počkám, vypnu rádio, protože se slyším.
0: Ano, ano, zpětná vazba. Je nepřítel živého vysílání?
1: Byli dobří. Začalo to tím, že vlastně jsem byl na vojenské základní službě. Stačil jeden opušťák, potkali jsme se s manželkou, byli jsme na zábavě, skončili jsme. Samozřejmě šli jsme spát v noci. No a tak dopadlo tak, že jsem se za měsíc dozvěděl, že budu tatínkem.
0: No vzal jsi to fofrem.
1: Ano, ano. Takže potom jsem přijel na další opušťák, jsem přijel tady jako k jejím rodičům. Přivítala mě tchyně, protože tchán byl on dělal na energetice, měl 24 služby, 24 hodinové, ale to mi trošku jako naštvalo, nebo nedal jsem to najevo, protože mi řekla, jestli se vám to nehodí, tak vůbec se nic neděje, nemusíte si nikoho brát, nemusíte se, my to zvládneme, my si to děcko vychováme. Tak jsem se jako trošku rozštílil.
0: To je nešťastný začátek, no.
1: No, dáno, ano. A nicméně potom řekla, no tak tchán přijde zítra domů, je trochu takový prudší povahy, tak se držte trošičku jakoby od něho. Tak když přišel domů, tak jsme byli nahoře v kuchyni, uprostřed byl stůl, tak já jsem vždycky byl na opačné straně toho stolu, jak on chodil.
0: Pro jistotu.
1: Pro jistotu, tak jsme tak prostě udělali 3-4 kolečka. A on potom říká, no mladej, co si budeme vykládat, je to tak, jak to je, potřebuji vědět, kdy se chcete vzít, kolik přijde z vaší strany lidí, jako rodiče, příbuzní a moje ti známí, a to je vlastně všechno, ostatní zařídím já. Tak jsem jako poděkoval, aniž bych se zmínil, že žádám o ruku a tak dále, to bylo už prostě jasný. No takže jsme se tak nějak z toho začátku to tolerovali, pak se to jakoby roztálo toto napětí. Vykal jsem jim teda celou dobu, respektoval jsem jejich názory, oni respektovali moje, tchán říkal, když něco budeš po mně potřebovat, přijdeš s předstihem, protože on měl Nimrod a měl spoustu koníčků a tak dál. Vždycky jsme se domluvili, takže to bylo celkem v pohodě a zvládli jsme to.
0: Zvládli jsme i poslední telefonát dnešní noční linky. Oline, děkuji za něj. Omlouvám se, že ho takto de facto utínám. Blíží se 1 hodina. A já moc krát děkuji i za tvůj v pořadí 12. příběh na téma povedený tchán, povedená tchýně. Přeju dobrou noc a hlavně zdraví.
1: Já jsem tě slyšel, mě se krásně, ahoj.
0: Díky, naslyšenou. Během posledních 10 vteřin, které mi zbývají, vám ještě řeknu, že ta příští noční linka bude v režii Jarky Barboříkové a že jejím tématem bude žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel. Dobrou noc vám přeje Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danušku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejnej, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli
3: před tebou,
2: peklo.
3: Vidíš
2: zapomněli.
3: To?
2: No, ale to nelže, to jsou archivy, ty
3: nelžou.
2: No, nežou.
3: Tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na DAMU.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla, ale jo? Doma, myslím, no, se odstláš no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač. A pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později. Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas. Protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Saga rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak který, byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsyty.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Saga rodu Forsytů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Ireno, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsytová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsytové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsyty imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filip.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumse, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně Jun?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stričku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky. Najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Fellinio nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
2: No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Víš, tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil, jo?
2: Jo, on se protřás životem.
3: Ano, a vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: 100 denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No vzpomínám si na Otu Sklenčku, přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v Vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat, taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou manželku Ninu Popelíkovou, která naopak byla velmi praktická, na chalupy například absolutně všecko dělala ona.
3: Říkala schody, že stavěla,
2: ano, všecko.
3: Ano?
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel, 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
11: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
12: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
12: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
11: O paní Čivliové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
11: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
11: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
11: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
11: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
11: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
11: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
11: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
11: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markízy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markíza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambíčkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markíze de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat.

bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mě již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivně jinéž setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku z ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela.

což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dancenem natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. Sbohem, Vicomte, jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilií Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnéřským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: Ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, já ještě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jako bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Však povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděl. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. Pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti... Třesou ruce.
5: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jak živ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
4: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti.
5: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
4: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
5: Cože se dělo v noci?
4: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
5: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
4: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
5: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
4: Jakoby to stejně nebylo na mě. To by byl rámus, kdybych se nestarala.
5: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
4: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
5: Ovšem, že i do kostela. Každý den a to hned na raní. No co koukáš?
4: Říkáš, na raní?
5: Na raní. Ona, aby z přímši usnula.
4: Paní, to bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až předpolednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
5: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
4: Ono jí neubude. Bral jsi si, a to ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
1: Co?
4: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
5: Jaká voda zase?
4: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
5: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
6: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
5: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám při tom chutnat?
6: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
5: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
4: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
5: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
4: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
6: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
5: Nemusíš.
6: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojím.
5: Nesmysl. Čeho?
4: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
5: Ještě ty, babo, straš.
6: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
5: Dům bude na zámek, tak co?
6: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
5: Pověz přes okno šátek.
6: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
5: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
6: Takový neklid, víš?
5: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
6: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
5: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
7: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
8: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
9: 23.6.1975. Zdenka Verichová Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
10: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerství bledý housky. Takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.